zelení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

Ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky blázniví, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

0: milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. Dva roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sébastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

i lívo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Carlos se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měli v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme. Night time sharpens identity.

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paragvajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How To Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019

19, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal. Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem kradování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott. Love, love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. No, kolegové, no, ale s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení
0: no, ale
1: kolegové.
0: Ale každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda. To
0: všechny
1: je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny.
0: Všechny osobně.
1: Všechny osobně, tudy tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, obě víme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi a hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová, Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Y. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Halo, halo.
1: Hurá.
2: Halo.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme, děkujeme pěkně, mějte se hezky, dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Halo, halo, už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovic, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže
5: tak bych si přál.
1: Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc děkuju, věcí chlapy děkuju. Nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Halo, halo. Halo. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříš.
1: Výborně.
7: Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy vší hlasy a výsledek Příhody s Y a Jiří Lábus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 93 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, kde jsem ještě byl s Y-kou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena byla nádobí, babička se dělá postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. Krocan nebo Říká, ta říká, prosím, čurana, pěkná čurana. Říká, za mnou pane vedoucí, pane vedoucí, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám pod mou přílohu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Tak dostoutej to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, já se tak styděl vždycky.
10: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, že jo. Teď jsem nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
11: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před dvěma lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
11: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
1: si
11: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
1: No, tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou humor mezi na A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Itnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano,
1: co
2: ano,
1: tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku, jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje, tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou
2: bude,
1: vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku, ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
2: Já myslím, že určitě, že tam chodí. Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: určitě
2: potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás?
2: Dobrý den.
3: Přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu s námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže
2: děkuji.
5: Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem také mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli Nagano, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme,
2: děkujeme.
1: Za vás, Jirko, mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své dětství ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a vím, kde bydlí, tady takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano, ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty.
9: Ano.
10: Ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina Bohdalová.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role,

0: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
1: Pani Kovalcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
0: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
1: Takže jste spolu studovali?
0: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
1: divadelní
0: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
1: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás studovala herectví Znabudova?
0: Ano.
1: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
0: Před školou, už ano, dávno.
1: Dobře, paní Kovalcová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
0: Ne, to právě se pletete, to byly moje role. To
1: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě jako má někdo svého manažera.
0: Že? Ano, tak já mám svého...
1: Svou Jiřinu.
0: Svou Jiřinu,
1: no je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte a

0: Ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Krombolcové, tak bych poprosila paní Krombolcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no? Krásný, opravdu. Já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: No, to jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte, ty svátky, radosti. Já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
3: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo. No,
3: protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
3: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako bratranec?
3: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč jako...
3: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900, nebo pošlete SMSku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády. Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný? To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a scénka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Don Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my Malízi jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, mistiego. Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my Malízi bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, jo, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Ne, sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
5: Ne, zkuzáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlomalíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to bude?
6: Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vřítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
7: Ano,
1: to by bylo něco.
7: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Moravské zemské muzeum v Brně uspělo v soutěži Gloria Musealis. Vláda rozpustila odbor pro práva a ochranu menšin. Do Brna dorazila vzdělávací vesmírná raketa Space Bus a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Projekt Moravského zemského muzea v Brně Venuše 100 získal ocenění v národní soutěži muzeí Gloria Musealis. Obdržel druhé místo v kategorii Muzejní počin roku. Slavnostní udílení cen se konalo včera v konírně Nostického paláce v Praze.
2: Projekt Venuše 100 oslavoval sté výročí nalezení v estonické Venuše. Zájemci si mohli loni v létě originál sošky prohlédnout ze všech stran. Součástí projektu bylo i několik dalších výstav, zaměřených třeba na okolnosti jejího objevu. Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní publikace roku pak získala Galerie výtvarného umění v Hodoníně, a to za brožuru o díle architekta Antonína Blaška z Uherského Hradiště. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Vláda ANO, SPD a motoristů rozpustila odbor pro lidská práva a ochranu menšin. Agendu i zaměstnance od července rozdělí mezi některá ministerstva. Lidská práva bude mít nově na starosti Ministerstvo spravedlnosti, národnostní menšiny, případnou rezortu kultury, romská menšina pak Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková rozhodnutí kabinetu zkritizovala. Podle ní tato agenda potřebuje nadrezortní koordinaci. V Brně včera začala cesta vesmírné rakety Space Bus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roučou je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
3: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír a bylo to úplně bomba.
4: Popisuje zážitek z 15-minutového letu Nela z první školní skupiny. V raketě jsou speciální technologie virtuální reality, doplňuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
5: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice.
4: Space Bus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách českacestadovesmíru.cz. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: A právě tomuto projektu, tedy mobilní raketě, se budeme věnovat i krátce po 6. hodině.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne čekejte oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky teď ráno a také večer mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 218. kilometru dálnice D1 zůstává na cestě do Brna odstavená dodávka. Podobně je tomu také na silnici 53 u Branišovic. Opatrně projíždějte i místem srážky se zvěří na silnici z Židlochovic do Nosislavy. Volné cesty přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo. Je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a slova Pavla Chaloupky můžu jen a jen potvrdit. Budeme se o vás dnes starat oba dva až do 9. hodiny. Pavel Chaloupka přinese čerstvé zprávy, jak tomu nakrájím písničky, které nestárnou, tak jak třeba bláhové přání v podání Karla Gotta hned na začátku této hodiny. Dnes je 19. května, svátek slaví Ivo a Celestína. Přát budeme po 8. hodině i s písničkou. A kromě bláhového přání Karla Gotta si ještě zahrajeme třeba slovenský Klín, Áno, Činasky a Bára Hostnedlová. To bude už za malou chvíli. Pavel Kašper u mikrofonu, ať se vám s námi příjemně vstává, snídá, lenoší i poslouchá. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, je úterý 19. května 2026. V roce 1909 se v Británii narodil Sir Nicholas Winton. Před druhou světovou válkou zachránil stovky českých a slovenských dětí před jistou smrtí v nacistických lágrech. Za své činy byl několikrát vyznamenán a povýšen do rytířského stavu. Organizoval hlavně vlakové transporty z Prahy do Británie a celkem se mu podařilo dostat do bezpečí 669 dětí. Většina z nich byla židovského původu, zbytek tvořili potomci spisovatelů, komunistů a dalších napřátel nacistů. Dnešek je spojený také s dnes už zesnulým Leonidem Ochrimčukem, grafikem, malířem a také pedagogem. Narodil se v roce 1929. Ilustroval učebnice a metodické publikace. Jeho obrazy jsou v majetku Pražské národní galerie, Moravské galerie Brno a také v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Dnešek také připomíná zpěvačku s jedinečným zabarvením hlasu, Věru Příkazkou. Narodila se před 95 lety. Vyrůstala v Lužicích u Hodonína, základy klavírní hry a zpěvu získala na hudební škole v poválečném Zlíně. Později působila v Praze a spolupracovala s Brolnem i dalšími hudebními soubory českého a moravského folkloru. A na dnešek také připadá výročí úmrtí autora sochy Boha Radegasta na Radhošti, Albína Poláška. Opustil tento svět v roce 1965. Vyučil se řezbářem, ale práci doma nenašel, odjel proto do Ameriky a jeho původní socha Radegasta byla na Radhošti instalována v roce 1931. A přesně před 55 lety zemřel brněnský architekt František Kalivoda, propagátor moderní architektury. Projektoval třeba několik vil v Brně či Prostějově a díky němu je dnes slavná také vila Tugendhat, zapsaná na seznam kulturních památek. A skončíme ve světě herectví, neuvěřitelné a přesto dnes už slavné herečky Ivě Jindžurové dnes bude 85 let. Blahopřejeme. 5:14, zahrajeme si pány Simona s Garfunklem, po písničce na vás čeká počasí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Je 5:18, tady je Český rozhlas Brno. Neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy jsou dnes o fous vyšší než včera. Rozpětí momentálně od 3 do 7 stupňů Celsia, 3 stupně jsou v Nemochovicích a 7 stupňů třeba v Žabovřeskách nebo v Tuřanech. A předpověď pro dnešek, zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne oblačnost, možností přeháněk, případně i bouřek. Nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů Celsia, slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 36 minut. Pavel Kašper u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Jsme rádi, že jste s námi. Hezký poslech.
2: Lodě dopravního podniku brázdí vody brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 22 minut. Policisté ze Šlapanic u Brna prověřují případ psa, kterého převzali se známkami popálení. Odchytili ho v sobotu šlapaniští strážníci. Je to zástupce plemene italský korzo pes a kriminalisté už zjistili i majitele. Ten však dosud nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku a policisté proto hledají i svědky případného týrání. Břeclavští strážníci řešili v uplynulých dnech několik případů týkajících se lidí bez domova. Dvěma opilým a zraněným přivolali záchranku, třetího dokonce museli převést a čtvrtého dopravit zpět do nemocnice, když své propuštění zapil lahví vodky z nedaleké prodejny. Jeho oslava skončila bezvědomým přímo na ulici. A ještě jednou Břeclav s vtipnou situací. Vodníkovi u tamního mostu minulých dnech zmizela fajfka. Díky městským kamerám se podařilo najít pachatele, který kromě pokuty zaplatí i náklady na opravu. 5 hodin a 24 minut, fajfka se našla, konec dobrý, všechno dobré. Zprávy s Pavlem Chaloupkou za chvíli. Abychom byli úplně konkrétní, tak bude to za 6 minut. Dobré ráno.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Na jižní Moravě roste poptávka po cenově zvýhodněné dopravě pro seniory. Typickým příkladem je Blansko, kde ji Český Červený kříž provozuje rok. Kvůli velkému zájmu pořídil druhé auto. Starší lidé tuto dopravu využívají na cesty po městě k lékaři i na nákupy. Služby dotuje město, proto klienti platí 40 korun za jednu jízdu s permanentkou i méně. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Projekci klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu hrad. Obce, spolky nebo další organizace můžou od nadace partnerství získat příspěvek na výsadbu stromů a návrat vody do přírody. Žadatelé můžou získat až 100 000 korun. Nadace v grantové výzvě rozdělí zhruba milion. Žádosti je možné podávat do 31. července. Brněnští basketbalisté vezou z Pardubic vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vícemistři na východě Čech zvítězili po obratu v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další dvě utkání v sérii na čtyři výhry se budou hrát v Brně. Na jihu Moravy bude dnes počátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne čekejte oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. K tomu bude foukat slabý proměnlivý vítr. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně projíždějte na 218. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna, tam zůstává porouchaná dodávka. Stejně je tomu také na silnici 53 u Branišovic. A s omezením po nehodě teď počítejte v Šardicích. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Hráli a zpívali vám Rangers on Slunu v lásce, je 5:37. Vaším společníkem v úterý 19. května je Český rozhlas Brno. Dostat vodu do vyprahlé půdy je nejen pro brněnské městské zahradníky čím dál náročnější úkol. Kvůli letošnímu silnému suchu i přes nedávné srážky musí kromě klasické závlahy využívat speciální techniku půdní injektáže. Třeba nově vysazované stromy by bez ní nemuseli přežít.
1: Na okraji Brna sázejí dva pracovníci veřejné zeleně města Brna nové stromky. Používají přitom i injektor, tedy dlouhou hadici s násadou, která připomíná zbíječku. Dohlíží na to jejich kolegyně Zdeňka Fendrichová.
2: To znamená, že tam vhání vzduch a vodu, aby ta hlína změkla, aby se dala vykopat a aby jsme zlepšili pro tu budoucí výsadbu ty podmínky, aby se ujmuli.
1: Do takto nachystané půdy stromy lépe zakoření a mají z čeho brát vláhu. Déšť z minulého týdne sice pomohl drobnější zeleni, do hloubky ke kořenům se ale voda příliš nedostala.
2: Ta hlína je tak strašně suchá a tvrdá, že vlastně nám nejde ani pořádně kopat ty jámy.
1: Injektáže zahradníci u vzrostlých stromů v parcích nebo alejích používají už několik let. U nových výsadeb je právě kvůli suchu na loni.
2: A očekáváme tedy, že ty stromy porostou lépe a už to tak dělat i do budoucna budeme vždycky.
1: Plné dopady sucha se ale podle Fendrichové můžou projevit s velkým odstupem.
2: Bylo to vidět hezky, byly velká sucha v roce 95-96 a ty stromy začaly reagovat 10 let poté. Teďka se vlastně vypořádáme stále ještě s těma vedrama, které byly kdysi. Takže pokud nám ty vedra takhle ty stromy vystresují, tak budeme očekávat následující roky, že prostě budou hynout.
1: Dopady jarního sucha se můžou projevovat i v případě, že by se množství srážek výhledově vrátilo do normálu, vysvětluje klimatolog a koordinátor webu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Ta nevýhoda, když sucho začne takhle brzy, tak samozřejmě si potom to dědictví nebo ten jeho otisk můžeme nést po zbytek sezóny, přestože třeba počasí bude už v zásadě normální, tak ta voda nám tam pořád bude chybět.
1: Jednou z možností adaptace na tyto podmínky je změna skladby stromů. Správci brněnské zeleně sahají i posazenících druhů z jižní Evropy nebo i stepních oblastí Asie.
3: Někde dává smysl snažit se maximálně zvětšit i vlastně dosah toho kořenového systému, případně zmenšit počet těch jedinců, těch jednotlivých stromů na plochu, mít prostě rozvolněnější výsadby, když jsme v nějakých lesoparcích, a přizpůsobovat i druhovou skladbu prostě suším podmínkám.
1: Trnka taky doporučuje pokračovat v budování systémů, které zadržují dešťovou vodu. Její využití k zálivce především v létě může podle něj pro stromy být zásadní pomoc. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Jsem vůně

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Za necelou minutu bude 6:15. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 3 do 7 stupňů Celsia. Dnešní ráno je tedy teplotně podobné tomu včerejšímu, jen dnes jsou ty teploty o fousek vyšší. V centru Brna a v Tuřanech 7 stupňů Celsia a nejnižší teplota momentálně v Nemochovicích zmíněné 3 stupně. A jaké čekáme počasí? Mělo by být zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne oblačno s možností přeháněk, případně i bouřek. A teploty dnes budou zase vyšší od 20 do 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 36 minut. Dobré ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Bývala vám Anaka, je 5 hodin 49 minut, tady je Český rozhlas Brno. Napadlo vás někdy, milí posluchači, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne právě teď Martin Písařík v dnešním vydání cyklu Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Někteří čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Dopravu v centru Břeclavi ode dneška komplikuje oprava kanalizace a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Skoro tři čtvrtiny zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
3: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
1: Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci poslat do 25. května. V ulici Národních hrdinů v Břeclavi platí ode dneška částečná uzavírka. V úseku mezi náměstím Tomáše Garrigua Masaryka a okresním soudem budou pracovat stavbaři. Ve směru na Poštornou a Mikulov řidiči projedou Kyvadlově jedním pruhem. Provoz budou řídit semafory. V opačném směru na Hodonín musí řidiči počítat s objížďkou přes ulici 17. listopadu a Sovadinovu okolo řeky Dyje. Co je důvodem uzavírky, přibližuje mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.
4: Důvodem je havárie kanalizace na přívodu do budovy městské knihovny a s tím související opravy. Ty částečně totiž zasáhnou také dovozovky. Nebude problém s městskou hromadnou dopravou, nebude uzavírkou přímo dotčena, může ale docházet k drobným časovým zdržením v důsledku kyvadlového řízení provozu.
1: Omezení budou podle břeclavské radnice trvat do čtvrtku 28. května.
2: Sport.
1: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovenskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
5: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně to jim bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět a opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
1: Další zápas čeká české hokejisty ve středu odpoledne proti Itálii.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne pak čekejte oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý, biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte místem nehody na stém 95. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Nehoda omezuje provoz také na kruhovém objezdu na Hvězdoslavově ulici v Brně, stejně jako na okraji Hustopečí na cestě ze Staroviček, mezi Šlapanicemi a Ponětovicemi a také v Šardicích. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné ráno vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině, tady je Český rozhlas Brno. Naladili jste si nás v úterý 19. května 2026 a jsme rádi, že jste s námi. O ruby nechtěj mi lásku brát, bude hořkovat Pavel Bobek hned na začátku této hodiny. Pak si zavzpomínáme na dnes už neexistující kapelu Saturn Pavla Skalického a jejich vlastně první hit Ten, kdo ti zpívá. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám pochutnání ke snídani a ať se vám dnešek vydaří. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.
7: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut a teď vás pozveme do rakety. V Brně totiž včera začala cesta na podobeniny vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní hlavně dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří i do několika dalších míst po celé republice.
1: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
2: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
1: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
3: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
1: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
4: Obletěli jsme celou země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
1: A co jste tam viděli?
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír. Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude. A fakt to bylo jako zajímavý.
1: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí. Doplňuje Aleš Svoboda.
5: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku výstupů do volného kosmického prostoru.
1: Raketa Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru CZ. Marek Gencl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, 6 hodin na 19 minut je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno, teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 3 a 7 stupni Celsia, nejchladněji v tuto chvíli ve Strážnici. Tam klesla teplota na 3 stupně, naopak v Nemochovicích to poskočilo o stupeň nahoru na 4. No a 7 stupňů už je na většině míst, ve Ždánicích, Brně v Tuřanech, v Žabovřeskách, v Diákovicích, ve Znojmě, Kuchařovicích a na dalších sledovaných místech. Předpověď pro dnešek. Zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne oblačnost, možností přeháněk, případně i bouřek a nejvyšší teploty dnes od 20 do 23 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 5 minut po páté, zapadne ve 20 hodin a 36 minut. Dobré ráno.
2: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopolední muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

zpívala vám Ivone Přenosilová, je 6 hodin a 24 minut. Vydejte se s námi na třetí pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno. Letos zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna. Naplánujte si výlet a putujte poslední úsek pěšky i s rozhlasáky. Čeká vás mnoho příležitostí k setkávání. Na pouť se pěšky vydá i vedoucí programu Julie Kalodová a v její putování můžete sledovat a zážitky poslouchat také na rozhlasových vlnách. Na poslední 6 kilometrů se můžete v neděli připojit i vy. V 15 hodin se ve Vranově u Brna koná mše svatá, kterou potom povede Karel Hanzlík. Více informací najdete v zajímavém článku Julie Kalodové na našem webu brno.rozhlas.cz, kde je také kompletní program poutě posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tender má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni. Minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Současný kabinet s ním v rozpočtu počítá. Stavba začne nejdříve v roce 2028. Řidiči můžou nechat stát auta na parkovištích v okolí nemocnice v Boskovicích jen časově omezenou dobu. Parkovací kotouče musí nově používat na 6 ze 7 veřejných parkovišť. Vedení radnice si od změny slibuje, že pacienti i návštěvníci snáz najdou volné parkovací místo. V Grigově na Olomoucku začíná oprava zchátralého areálu bývalé školky. Nově bude v budovách komunitní centrum, lékařské ordinace nebo konferenční sál. Práce by měly být hotové do konce ledna 2028. Hrad Sádek na Třebícku by mohl být přístupný veřejnosti, plánuje to jeho majitel Karel Muzikář. Pravidelné prohlídky by mohly začít příští rok v létě. V současné době na památce pracují restaurátoři. Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance. Od nové sezóny za ní bude hrát útočník Jakub Brabenec. Ten strávil v Brně celou mládežnickou kariéru a před 5 lety odešel do Zámoří. Do NHL se jako hráč draftovaný Las Vegas neprobojoval. Na jihu Moravy bude dnes zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne tak čekejte oblačnost s tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr by měl foukat slabý proměnlivý a biozátěž zůstává mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D2 pozor u nehody na 28. kilometru na cestě do Brna. Nehoda je hlášena také na Hvězdoslavově ulici v Brně a u Šlapanic na silnici do Ponětovic. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je úterní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
1: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
2: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou soutěž a výstavu, prodejní výstavu a dneska už je z toho mezinárodní soutěž, ze které máme neskutečnou radost. Když si položíte otázku, kdo je vlastně umělcem, každý, kdo má talent bez ohledu na zdravotní stav.
1: Jaké je letošní téma?
2: Letošní téma je Vidím svět jinak.

0: Je to tak v pořádku. Totiž rozdíl mezi umělcem, který chce komerčně vystavovat a opravdu obraz prodat, a člověkem umělcem s mentálním postižením je ten, že oni prostě ty věci dají na plátno, na papír, na jakýkoliv jiný materiál, tak jak to opravdu vidí. Oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
0: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
0: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
0: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeu Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
0: Do domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
0: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je 6:45 přesně, tady je Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Sledujeme také vývoj teplot, které tradičně před 7 hodinou jdou spíše dolů. Aktuální hodnoty tomu i odpovídají, od 3 do 7 stupňů Celsia takové rozpětí teplot, nejchladněji ve Strážnici a v Nemochovicích a teploty kolem 7 stupňů Celsia v Dyjákovicích, v Brně Žabovřeskách, Brně v Tuřanech nebo ve Znojmě Kuchařovicích. A předpověď, zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne oblačnost, možností přeháněk, případně i bouřek a nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré. Bio je na jedničce a slunce, které šlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 36 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 51 minut. Krátce před sedmou je tu stručný přehled důležitých a zajímavých událostí, spjatých s dneškem, tedy úterkem 19. května 2026. Zastupitelé města Brna budou dnes mimo jiné projednávat návrh závěrečného účtu za rok 2025. Očekávají opětovné protesty proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jihomoravský kraj pořádá dnes v Brně svoji první konferenci o paliativní péči v sociálních službách. Brněnský krajský soud pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce viní 6 lidí a 1 firmu především z vydírání a podvodů. Boskovičtí radní představí dnes záměr využití objektu bývalé prodejny Mountfield v centru města a ve Znojmě se dnes odpoledne koná veřejné představení architektonické studie na přestavbu bývalé pošty na Horním náměstí na Novou knihovnu. Zprávy v 7 dnes s Pavlem Chaloupkou jsou pro vás připraveny za 7 minut. Dobré ráno.

Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zájem o senior dopravu roste, ta se tak bude dál rozšiřovat. Z Pohořelic do sousedních Cvrčovic povede nová cyklostezka. Lékaři Uherskohradišťské nemocnice můžou těhotným ženám monitorovat krevní tlak na dálku a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na jižní Moravě roste poptávka po cenově zvýhodněné dopravě pro seniory. Typickým příkladem je Blansko, kde ji Český Červený kříž provozuje rok. Kvůli velkému zájmu pořídil druhé auto. Starší lidé tuto dopravu využívají na cesty po městě, k lékaři i na nákupy. Službu dotuje město, proto klienti platí 40 korun za jednu jízdu, s permanentkou i méně. Od července zavede senior taxi i fungování v Boskovicích, slibuje ředitel Blanenského Červeného kříže Jiří Kučera.
3: To je separátní služba, která by fungovala standardně tak, jak funguje v Blansku, tak by fungovala v Boskovicích, kde vlastně by ta služba vyjížděla z Boskovic, kde máme aktuálně kancelář. Byli jsme kontaktováni starostkou městy Sarájec Jestřebí, jestli by jsme tu službu tam mohli zřídit, tam nyní probíhá teda nějaká komunikace, jakým způsobem by se to dalo řešit.
1: Zvýhodněnému cestování seniorů se budeme věnovat i v závěru této a na počátku příští vysílací hodiny. Vedení Pohořelic plánuje postavit cyklostezku a chodník do nedalekých Cvrčovic. Reaguje tak na opakované podněty obyvatel, kteří postrádají bezpečnou trasu do sousední obce. Stavba začne v červenci a nejpozději na konci prázdnin se po stezce budou moci projet první cyklisté. Její výhody shrnuje pohořelický starosta Miroslav Novák z ODS.
4: Budou odděleni od komunikace takovým i zábradlím jednoduchým. Ta cyklostezka bude osvětlená sloupy veřejného osvětlení. Tím, že se tedy oddělí ta pěší doprava od té motorové, tak opravdu bude ta bezpečnost jako zajištěna velmi na vysoké úrovni.
1: Porodnicko-gynekologické oddělení Uherskohradišťské nemocnice nově nabízí těhotným ženám s vysokým tlakem možnost monitorovat tlak z domova. Díky využití tonometrů propojených s aplikací PhoneScare mají lékaři i porodní asistentky pravidelný přehled o zdravotním stavu nastávajících maminek. Hypertenze v těhotenství totiž může ohrozit zdraví matky i dítěte.
2: Sport.
1: Brněnští basketbalisté vezou z Pardubic vedení v semifinále play-off Národní ligy 2-0 na zápasy. Úřadující vícemistři na východě Čech zvítězili po obratu v koncovce i po druhé, tentokrát 92-89. Další dvě utkání v sérii na 4 výhry se budou hrát v Brně.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne čekejte oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý vítr, biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Doprava zhoustla, u Holubic se na cestě do Brna po dálnici D1 tvoří kolony. Na D2 pozor, v místě nehody u Hustopečí na 28. kilometru ve směru na Brno. A nehoda omezuje provoz také ve Znojmě na Rooseveltově ulici. Jen cesty se šťastným koncem přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 7:04 je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 19. května. Písničky pro vás chystáme na začátku hodiny v podání Věry Martinové. To bude Malý dům nad skálou. Krásným dívkám pak bude zpívat Turbono a soutěž, jak se u nás mluví, hned po těchto dvou písničkách přinese soutěžní slovo z pomezí východní Moravy a Slovenska. Pro výherce dnes máme knihu Stanleyho Tucciho, která se jmenuje Chuť mého života. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. 7264652000, to je linka sem k nám do studia, kde už za chvíli můžete zkusit své štěstí. Možná budete odpověď znát, anebo třeba vyberete, věřím tomu, tu správnou z našich možností. Pochutnejte si na snídani, přejeme vám šťastnou cestu, kamkoliv teď vyrážíte a hlavně hezký poslech. Pavel Kašpar u mikrofonu. Hezký den vám všem.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Soutěž Jak se u nás mluví je připravena právě teď. S dnešním soutěžním slovem zavítáme na pomezí východního Slovenska a také východní Moravy. A právě tam můžete slyšet slovo rapkáč. Tušíte, co by to mohlo být? Dnes se vás na lince 726465200 ptáme, co by to mohl být rapkáč. Volejte, zkuste vaše možnosti, anebo můžete vybrat některou z těch našich, záleží jen a jen na vás. Kdo nebo co by to mohl být rapkáč? Co myslíte, posluchači Českého rozhlasu Brno? Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady to nevyšlo, tak zkusíme další možnosti. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, Pavel Bolešin.
0: Pavle, krásné ráno vám přeji, vítejte. Co myslíte, že by mohl být rapkáč? Slyšel jste někdy něco podobného?
1: To vůbec nemyslím.
0: Taky nevím vůbec ani z jaké oblasti by to mohlo být. Pavle, tak tři možnosti tady pro vás máme. Rapkáč je buď za A člověk s divokou povahou, nebo za B je to řechtačka, a nebo za C je to nádoba na vodu. Tak co byste vybral? Člověk s divokou povahou Ačko, řechtačka Bčko, nádoba na vodu Cčko. Pavle.
1: Dáme tu řechtačku asi.
0: Typujete řechtačku? Zajímavý tip, ale rozhodně správný. Gratuluju. Je to skutečně řechtačka. Dobrá. Byl to jenom takový odhad, nebo nějaká souvislost se objevila ve vaší hlavě? Stoprocentní tip, tak dneska máte, Pavle, šťastnou ruku, gratuluju. Aha. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny a děkujeme za zavolání. Krásné ráno do Bolešína. Naslyšenou.
1: Taky.
0: 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví, tu bude zase zítra krátce po 7 hodině. No a teď už si dáme Queeny, po písničce počasí a soutěžit budeme zase zítra. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, je 7 hodin a 18 minut, máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také vývoj teplot, jdou pomaličku nahoru, momentálně se na jihu Moravy pohybují v rozpětí od 6 do 10 stupňů Celsia. 6 je třeba v Tišnově, Hájku, v Ivanovicích na Hané nebo ve Strážnici a zatím nejtepleji, tedy 10 stupňů Celsia v Brně Tuřanech a také ve Znojmě Kuchařovicích. Předpověď pro dnešek. Zpočátku většinou polojasno nebo dokonce i skoro jasno a během dopoledne se pak začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne oblačnost, možností přeháněk, případně bouřek, nejvyšší teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 36 minut. Dobré ráno přejeme.
2: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Jana Bartošová, což je sestra Ivety Bartošové, je 7:24. Máme pro vás na vlnách Českého rozhlasu Brno několik tipů na dnešek. Městská knihovna v Blansku láká všechny knihomoly, kteří touží po nějakých starších kousích do své knihovny, na tradiční výprodej knih, časopisů a LP desek vyřazených z fondu knihovny. Prodávat se bude mezi 9. a 17. hodinou před knihovnou pod širým nebem a proto se při nepřízní počasí akce ruší. Celá historie vzniku života na naší planetě se dá vyčíst z minerálů, hornin a z kamenělin. Aspoň to tvrdí pořadatelé výstavy Otisky času na zámku Bučovice. Navštívit ji můžete až do posledního zářijového dne a k vidění jsou zajímavé exponáty z kamenělých živočichů, rostlin převážně z prvohor a druhohor. Na zámku Bučovice je otevřeno od úterý do neděle mezi 10. a 16. hodinou. A do posledního dne měsíce září 2026 trvá také výstava Melice, příběhy hradu, příběh krajiny v muzeu Vyškovska v kapli svaté Anny. Expozice zahrnuje nálezy z hradu, hradiště Zelená hora i z rotundy svatého Pantaleona v Pustiměři. Součástí jsou také modely, 3D digitalizáty kamnových kachlů, rekonstrukce kamen a dalších. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také Pavel Chaloupka s čerstvými zprávami. Přejeme hezký poslech a pěkné úterní ráno.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Znojmo dnes lidem představí architektonickou studii na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Jde o budovu na Horním náměstí, která je v současnosti z velké části prázdná. Stávající prostory městské knihovny v Zámečnické ulici už podle vedení města nevyhovují. Veřejné projednávání začne v 17 hodin ve spodním sále Znojemské besedy. V ulici Národních hrdinů v Břeclavi platí ode dneška částečná uzavírka. V úseku mezi náměstím Tomáše Garrigua Masaryka a okresním soudem budou pracovat stavbaři. Přes 18 milionů korun poslali lidé záchranné stanici v Brně Slatině postižené požárem. Její majitel Zdeněk Machař je chce použít vedle oprav zničeného zázemí i na vybudování nového detašovaného pracoviště na vypouštění zvířat zpátky do přírody. Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovenskem porazili Švédsko 4-3. A na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne čekejte oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se u Holubic tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte na Rooseveltově ulici ve Znojmě a také na Drčkově ulici v Brně. Na silnici 43 pozor na výjezdu z Brna, za Globusem tam na silnici leží Tvárnice. Klidné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 38 minut. Dostat vodu do vyprahlé půdy je nejen pro brněnské městské zahradníky čím dál náročnější úkol. Kvůli letošnímu silnému suchu i přes nedávné srážky musí kromě klasické závlahy využívat speciální techniku půdní injektáže. Třeba nově vysázené stromy by bez ní nemuseli přežít.
1: Na okraji Brna sázejí dva pracovníci veřejné zeleně města Brna nové stromky. Používají přitom i injektor, tedy dlouhou hadici s násadou, která připomíná zbíječku. Dohlíží na to jejich kolegyně Zdeňka Fendrichová.
2: To znamená, že tam vhání vzduch a vodu, aby ta hlína změkla, aby se dala vykopat a aby jsme zlepšili pro tu budoucí výsadbu ty podmínky, aby se ujmuli.
1: Do takto nachystané půdy stromy lépe zakoření a mají z čeho brát vláhu. Déšť z minulého týdne sice pomohl drobnější zeleni, do hloubky ke kořenům se ale voda příliš nedostala.
2: Ta hlína je tak strašně suchá a tvrdá, že vlastně nám nejde ani pořádně kopat ty jámy.
1: Injektáže zahradníci u vzrostlých stromů v parcích nebo alejích používají už několik let. U nových výsadeb je právě kvůli suchu nasadí.
2: A očekáváme tedy, že ty stromy porostou lépe a už to tak dělat i do budoucna budeme vždycky.
1: Plné dopady sucha se ale podle Fendrichové můžou projevit s velkým odstupem.
2: Bylo to vidět hezky, byly velká sucha v roce 95-96 a ty stromy začaly reagovat 10 let poté. Teďka se vlastně vypořádáme stále ještě s těma vedrama, které byly kdysi. Takže pokud nám ty vedra takhle ty stromy vystresují, tak budeme očekávat následující roky, že prostě budou hynout.
1: Dopady jarního sucha se můžou projevovat i v případě, že by se množství srážek výhledově vrátilo do normálu, vysvětluje klimatolog a koordinátor webu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Ta nevýhoda, když sucho začne takhle brzy, tak samozřejmě si potom to dědictví nebo ten jeho otisk můžeme nést po zbytek sezóny, přestože třeba počasí bude už v zásadě normální, tak ta voda nám tam pořád bude chybět.
1: Jednou z možností adaptace na tyto podmínky je změna skladby stromů. Správci brněnské zeleně sahají i posazenících druhů z jižní Evropy nebo i stepních oblastí Asie.
3: Někde dává smysl snažit se maximálně zvětšit i vlastně dosah toho kořenového systému, případně zmenšit počet těch jedinců, těch jednotlivých stromů na plochu, mít prostě rozvolněnější výsadby, když jsme v nějakých lesoparcích, a přizpůsobovat i druhovou skladbu prostě suším podmínkám.
1: Trnka taky doporučuje pokračovat v budování systémů, které zadržují dešťovou vodu. Její využití k zálivce především v létě může podle něj pro stromy být zásadní pomoc. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je úterní Český rozhlas Brno, vypadá to aspoň tady v Brně prosluněný. Aktuální předpověď počasí pro vás máme minutu před 7:45. Teploty na jihu Moravy aktuálně mezi 6 a 10 stupni Celsia, 6 tedy nejchladněji je v Tišnově Hájku a 10 stupňů Celsia v Brně Tuřanech. Předpověď počasí ta dnes slibuje zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne oblačno s možností přeháněk, případně i bouře. Dokonce. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 5 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 36 minut. Přejeme krásné ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Starší lidé z Blanska už rok jezdí k lékaři nebo na nákup za výhodnou cenu díky Senior dopravě. Za první 4 měsíce letošního roku najezdili řidiči Českého červeného kříže s klienty zhruba 3,5 tisíce kilometrů. Loni na takovou vytíženost potřebovali půl roku a o službu teď stojí i v obcích v okolí.
1: Řidič Senior dopravy v Blansku Štěpán Stojan sklápí rampu do kufru speciálně přizpůsobeného auta pro vozíčkáře a po ní vyváží vozík se Zdeňkou Bylenovou, která přišla o obě nohy. Žena díky téhle službě může vyrazit na nákupy.
2: Ten nákup si udělám tak na týden, zbytek jako mi udělají mladí.
1: Takže vlastně je to pro vás jediná možnost, jak...
2: Ano, jediná možnost, no jinak bych se nedoplatila, protože bych si objednala službu, která by se mnou jela.
1: Za jednu jízdu Senior dopravou platí klientka díky permanentce 30 korun, bez ní stojí 40 korun. A řidič ženu doveze přímo až do prodejny.
3: A se mějte hezky, naschledanou.
2: Za 2 hodiny u Kauflandu, jo?
3: Dobře.
1: Štěpán Stojan zákazníky vozí i zpátky domů a službu lidé využívají na nejrůznější cesty.
3: Většinou jsou to nemocnice, doktoři, úřady a pak jsem tam nějaký ten nákup nebo zábava.
1: Tentokrát jste vezli paní na invalidním vozíku. Mě by zajímalo, jak časté tyhle ty případy jsou.
3: Tak někdy to bývá 2-3x do týdna.
4: V průměru za den v letošním roce děláme kolem 18 jízd. Máme vlastně smlouvu s každým klientem o přepravě. Aktuálně máme něco přes 200 smlouv.
1: Vypočítává ředitel Blanenského Českého červeného kříže Jiří Kučera. V poslední době se ovšem jízdy kvůli zdražení nafty a benzínu prodražují.
4: Cenu jsme zatím neměnili, doufejme, že se tak ani nestane. Ty náklady pro nás samozřejmě vyšší jsou, ale těch kilometrů, který se s těma klientama najezdí, nejsou až jakoby velké počty.
1: Poptávka po Senior taxíku vzrostla tak, že Červený kříž pořídil ještě druhé auto. Tohle rozšíření služby zohlednilo i město, které ji dotuje, připomíná mluvčí radnice Pavla Komárková.
5: S tím souviselo také navýšení příspěvku, kterým město Blansko podporuje tu službu. To znamená, že zastupitelé potvrdili, že chce město podporovat tu Senior dopravu a podpořili jsme ji na letošní rok částkou 1 milion korun.
1: Od července Blanenský Červený kříž zajistí zvýhodněnou přepravu seniorů taky v Boskovicích. Alena Hesová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Miliardovou zakázku na hlavní projekt nového brněnského nádraží vypíšou železničáři v červnu. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu mírně vzrostly. Na parkovištích v okolí Boskovické nemocnice nově platí časově omezené stání a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současný kabinet je na to vyčlenil letos.
2: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: Litr benzínu se dnes může prodávat maximálně za 44 korun a 43 haléře. Nafta stojí nejvýše 42 koruny a 2 haléře za litr. Maximální ceny každý den určuje stát, a to při krizi na Blízkém východě. A vláda nově schválila, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Řidiči můžou nechat stát auta na parkovištích v okolí nemocnice v Boskovicích jen časově omezenou dobu. Parkovací kotouče musí nově používat na 6 ze 7 veřejných parkovišť. Vedení radnice si od změny slibuje, že pacienti i návštěvníci s nás najdou volné parkovací místo.
3: Parkování město omezilo na 4 hodiny v pracovní dny, a to vždycky v čase od 7 do 15 hodin. Jediné parkoviště, kterého se změna nedotkla, je to nejvzdálenější. Jde o plochu za autobusovou zastávkou ve směru ke kruhovému objezdu. Parkovací kotouče řidiči pořídí i přímo v nemocnici na pokladně. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté mají na mistrovství světa druhou výhru. Po předchozí prohře v prodloužení se Slovinskem porazila reprezentace Švédsko 4-3. Oproti předchozímu utkání se toho ve hře národního týmu dost změnilo, popisuje útočník Lukáš Sedlák.
4: Vstoupili jsme dobře do tohohle zápasu, dali jsme první gól z předbrankového prostoru, kdy jsme se tam dobře natlačili. To, co nám chybělo ten minulý zápas, a i ty ostatní góly byly takový špinavý, takže to bylo důležité, že jsme na to zareagovali. Si myslím, že jsme nic nepodcenili, nedali jsme góly, dneska nám to tam napadalo, takže podle mě jsme zareagovali správně. No.
0: Ve středu budou hrát Češi s Itálií a poprvé na turnaji v odpoledním čase.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne čekejte oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, více už za chvíli s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonami počítejte na cestě do Brna po dálnici D1 u Holubic. Na D2 pracují u Břeclavy silničáři mezi 48. a 49. kilometrem. Zabrali ve směru na Slovensko pravý pruh. A s omezením po nehodě je třeba počítat u Michova na silnici do Boskovic. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 4 minuty je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. Je úterý 19. května, svátek dnes slaví Ivo. a také Celestína. Takže všem svátečním i narozeninovým oslavencům posíláme Alenku v říši divů v podání Karla Zicha. Takový malý rozjezd mejdanu, ať už ho budete slavit od rána, anebo třeba od odpoledne, to už je jen a jen na vás. Hlavně buďte zdraví, šťastní a spokojení. Z písniček, které nestárnou, přidám ještě Cítím v podání Petra Muka a za chvíli jsou tu brněnští meteorologové s aktuální předpovědí počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno. Telegram s adresou svět.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin a 12 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu Jitka Kučerová. Jitko, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jaké je to úterní, jak to vypadá?
2: Zatím se oblačnost v prostoru Jihomoravského kraje postupně spolu i s nějakými mlhami lokálními rozpouští, takže momentálně spíše převažuje skoro jasno na obloze. Zbytky mlh zhruba v oblasti Hané, čili Vyškovsko, možná něco i kolem řek, třeba například okolí Svitavy. Potom také malinko zvětšená oblačnost ještě na západě z Znojemska, jinak tedy to skoro jasno, možná dokonce i jasná obloha chvílemi. Teploty jsou nejčastěji kolem 11-12 stupňů, ale v některých údolních polohách je ještě trošičku chladněji, no a vítr fouká slabý proměnlivý, anebo je bezvětří.
1: Jitko, jaké bude úterý 19. května? Bude teplejší ve srovnání s pondělkem?
2: Mělo by být teplejší, 20 až 23 stupňů dnešní maximální teploty, jinak postupně se bude tvořit teď v průběhu dopoledne, možná spíš toho pozdějšího dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, takže potom odpoledne už by mělo převažovat oblačno a spolu s tou oblačností se mohou tvořit lokální přehánky, případně se může objevit i bouřka, taková nějaká vyšší pravděpodobnost, ať už přeháněk nebo případných bouřek bude hlavně v severní a západní polovině kraje, potom v podvečer ty srážky postupně budou ustávat, oblačnost může částečně ubývat, no a vítr dnes slabý proměnlivý, ale v okolí těch přeháněk případných nebo bouřek může vítr přechodně zesilovat.
1: Jitko, když se podíváme na další dny, naznačovala jste včera, že by teploty mohly růst ještě výše, platí to stále?
2: Pomalinku ano, zítřejší odpolední 21 až 24, jinak ten charakter počasí bude hodně podobný dnešnímu, jenom možná to ráno nebude takové úplně jasné, ale spíš nějaké polojasno, převažující nebo možná potom i oblačno a přes den už oblačno nebo skoro zataženo. Ta oblačnost může být ze začátku dne jak menší, tak třeba i průsvitnější. Zítra ty přehánky se také mohou potom objevovat během odpoledne, častější přehánky vím, výjimečné bouřky se budou tvořit hlavně v severní a naopak východní polovině kraje zítra, ale mohou se s nějakou menší pravděpodobností objevit i jinde a podobně jako dnes zase večer ty srážky budou ustávat, oblačnost bude pozvolna částečně ubývat, vítr slabý proměnlivý a zítra hlavně v západní části kraje i mírný severozápadní.
1: Jitko, moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 19. květen.
2: 31,5 stupně, nejvyšší hodnota, rok 1960, naměřena byla v Kyjově a Žďárna na Blanensku v roce 1943, minus 1 a 4 stupně Celsia.
1: Říká meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Zástupci obcí a měst na jihu Moravy stále častěji zajišťují místním seniorům cenově výhodné cestování k lékaři nebo na nákup. Od července spustí dotovanou senior dopravu Znojmo a Boskovice a stojí o ně také skupina obcí na Blanensku. Téma teď probereme s reportérem Jakubem Hollerem, který už je se mnou ve studiu. Jakube, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Senior dopravu tedy od července spustí ve Znojmě a v Boskovicích. Kdo ji bude moci využít?
1: Ta pravidla si města nastavují různě, jak podle věku klientů, tak třeba symbolickými platbami za jednu jízdu. Jak k tomu přistoupilo Znojmo, přibližuje starosta František Koudela z ODS.
2: Cílem toho projektu je usnadnit třeba návštěvu lékaře seniorům, protože třeba jsou omezení v pohybu, ale třeba i pro mladší, třeba tělesně postižené, takže to není jako úplně věkem omezené, jenom se musí prokázat. Ty registrace začínají probíhat již nyní a od 8. července to bude v provozu.
1: Boskovice si nastavili věkový limit na 70 let. Službu tam bude zajišťovat blanenská pobočka Českého červeného kříže. Radnice jí přispěje do konce roku zhruba 400 tisíc korun, pokud to schválí v červnu zastupitelé.
0: Blanenský červený kříž už má zkušenosti přímo z Blanska, kde zajišťují cestování starších lidí po městě od loňského června. Jakoby tam se služba osvědčila?
1: Ano, je oblíbená. Zatímco loni senior doprava vykázala za půl roku 3,5 tisíce naježděných kilometrů. Letos tuhle hranici řidiči překročili už na konci dubna. Pomohlo tomu i to, že kvůli velkému zájmu pořídil letos provozovatel druhé auto.
0: Jaké další obce na Blanensku tahle služba zaujala a chtějí třeba nabídnout svým důchodcům?
1: Původně o ní stál Rájec Jestřebí, ale zajíždění blanenských aut do městysu by se Českému červenému kříži nevyplatilo. A tak se rozhodla rájecká nezávislá starostka Romana Synakijevičová spojit s dalšími obcemi.
3: Chtěli bychom, abychom od 1.1.27 tady tuto službu mohli používat. Schválně na penězky na auto, tak abychom auto mohli předat Červenému kříži a Červený kříž pro nás senior taxi provozoval.
1: Konkrétně by jedno auto sloužilo lidem z Rájce Jestřebí, Ráječka, Doubravice nad Svitavou a ze Svitávky.
0: Říká reportér Jakub Holler o informace o rozšíření dopravy pro seniory. Jakube, díky za návštěvu ve studiu a naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 20:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Skoro 3/4 oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data Zemědělského svazu a Agrární komory. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci. Výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Jehož zástupci pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu hrad. Vedení Pohořelic plánuje postavit cyklostezku a chodník do nedalekých Cvrčovic. Reaguje tak na opakované podněty obyvatel, kteří postrádají bezpečnou trasu do sousední obce. Stavba začne v červenci, nejpozději na konci prázdnin se po stezce budou moci projet první cyklisté. Obce, spolky nebo další organizace můžou od nadace partnerství získat příspěvek na výsadbu stromů a návrat vody do přírody. Žadatelé můžou získat až 100 000 korun. Nadace v grantové výzvě rozdělí zhruba milion. Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance ze zámoří. Od nové sezóny za ní bude hrát útočník Jakub Brabenec. A polojasno nebo skoro jasno z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá oblačno s tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 pozor, v místě nehody na stém 91,5 kilometru. V opačném směru se u Holubic tvoří kolony. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Majksnerem. Jak jinak než o hokeji bude dnes řeč? Po prohraném utkání se Slovinci zvítězil náš hokejový tým na mistrovství světa ve švýcarském Friburgu nad Švédskem 4-3. Pane Majksnere, po obrovské bitvě vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné slunečné ráno, které takto to sluníčko svítí nad naší reprezentací, ano. To je příjemné zjištění. Ano, tak byla to neuvěřitelná bitva. Navíc to byla taková, řekl bych, trochu divočina, protože jednak padlo 7 branek a prostě ten průběh toho zápasu, to bylo neskutečné, takže vememe, že už ve 13. minutě jsme vedli 3-0. První gól ve 4. minutě, Blímer tečoval celou Hronka. Ve 13. minutě přesilovka, konečně Kubalík se trefil, skoro od volné čáry to tam napálil a v zápěti po několika vteřinách Flek, Kuba Flek, kapitán to Komety, dorážkou na 3-0. Jenže pak se tam strhla mela a bohužel trošku se nám to zvrtlo. No a samozřejmě v 16. minuta přesilovka Švédu 3-1, v zápěti další přesilové hry 3-2, takže To bylo šílené, ta třetina skončila prostě tímhle tím poměrem. Opět se ukázalo, že vedete 3-0, ale to nemusí znamenat. Naštěstí jsme v 24. minutě přidali Černochem 4. gól, to byl takový spolovlastní, trochu myslím si to tam zametli, rozhodovalo o tom video, ale Švédové zase dali gól na 3-4, no a potom jsme tedy tu třetinu v podstatě jenom bránili. Vystřelili jsme za tu třetinu jenom jednou na branku a Švédové 13x. Jinak nás samozřejmě přestřílili obrovský. No a Švédové si vzali v závěru, šli na 6-5, hráli asi 2 minuty a naši borci to fantastickým způsobem v čele s brankářem Kořenářem uvránili. Jinak ty branky, které jsme dostali, znovu se musím zamyslet nad tím, proč ty brankáři pořád klečí, protože některá ta branka třeba na dlapačku k první tyčce, kdyby ten golman stál u tyčky, tak ho to trefí. Tady ten styl chytání pro ty 2-metrový golmany, ale tady ty menší, jak si kletnou, tak nahoru nedosáhnou. Takže ano, byla to obrovská bitva se, řekněme, opravdu velmi, velmi šťastným koncem pro náš tým.
0: Vyhráli jsme ale na místě varování, protože jsme všechny góly inkasovali, jak už jste zmínil, při vyloučení našich hráčů, které se dají posoudit, pane Majksnere, z vašeho pohledu jako zbytečná, co myslíte?
1: No tak ano, řekl bych to určitě, zdala Honza Ščotka, toho vůbec neznám z Brna, že by byl takový, tak po té třetí brance, jak se tam strhla ta mela, tak prostě tam dojel v roli od modré čáry jako obránce, už to je chyba v roli mstitele nasadit tam švédskému hráči do obličeje Krošček. I když Švédák tam taky nějak podobně fauloval, jenže rozhodčí se zaměřili na tohle. No a dostal 5 minut a do konce zápasu šel se osprchovat a to měl za sebou vlastně na mistrovství světa odehrané ani ne 3 minuty. Tak to je, ten musel být zlomený a navíc jsme v těchto vlastně potom Švédové dostali sice 2 minuty, takže hráli 3 minuty přesilovky a sehráli je dobře a dali nám 2 góly. Tak to si myslím, no a ten další gól na ten třetí gól Švédu byla zase přesilovka Švédu, kdy Hronek obránce dojížděl k mantinelu a tam zramoval švédského hráče a navíc ještě u toho vyskočil a to je průšvih, vyskočil nahoru, zvedl nohy, to bylo úplně krásně vidět, opakovat se, tak ten, to bylo také naprosto celkem zbytečné, ten hráč tam ničemu nehrozil, takže nad tím se musíme trošku zamyslet a být opatrnější, tak asi to je tady k těm vyloučením, byla zbytečná.
0: Na šampionátu se hrála také další 3 utkání a s dalším soupeřem se tým Radima Rulíka musí mít na pozoru, pane Majksnere, co myslíte?
1: No tak Kanaďané porazili Dány, to je ta naše skupina 5-1, pozor, po 2 třetinách to byla 0-0, Dánové to zdorovali, ale pak se vzali do ruky v té druhé skupině, Švýcaři naložili Němcům 6-1 a Finové porazili Američany 6-2. Američané, jak je vidět, nemají až tak kvalitní tým, i když jsou obhájci titulu. No a my máme dneska volno, naši borci, a zítra hrají s Itálií, tak já myslím, že samozřejmě na pozoru se musí mít před každým, ale ti Italové zatím jsou na tom špatně a patří k těm horším a budou hrát o záchranu, takže na pozoru se samozřejmě my musíme, nesmíme jak si to podcenit, ale věřím, že to hoši suverénně zvládnou. Tečka.
0: Pane Majksnere, moc krát díky.

0: počasí.
1: Přesně ve 8:45 pro vás máme aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují v rozpětí mezi 7 a 11 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Během dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne oblačnost, možností přeháněk, případně i bouřek a nejvyšší teploty dnes mezi 20 a 23 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu, ptilové podmínky dobré, bio na jedničce a slunce, které vyšlo 5 minut po 5, zapadne ve 20 hodin a 36 minut.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas.

0: Zpíval vám Valdemar Matuška, je 8 hodin a 47 minut. Dnes se vypravíme na dobře udržovanou zahrádku v brněnském Jundrově, kde léta pěstuje skalničky muž. Jeho žalas znáte z našeho vysílání. Obvykle hlásí, jaké bude počasí, ale dnes ho uslyšíte v jiné roli. Na návštěvu za ním se i s mikrofonem vydala Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky. Kdy začala tahle vášeň u vás?
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech a mě na to vlastně navnadil soused, který skalku měl na Žluťáku v zahradkářské kolonii. Předtím to skalničkaření byla jakási forma seberealizace. Ten styl života v současné době je trošku jiný, takže těch skalničkářů ubývá.
1: Jak začít, pokud by si chtěl skalku na pozemku dopřát?
2: Skalka by měla být jakousi výkladní skříní zahrady. Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje.
1: Vy jste neváhal a kvůli správnému kameni jste klidně jel 100 kilometrů, abyste ho získal.
2: Ano, to byla taková mimořádná nabídka, kdy jedna starší paní rušila zahradu. Bylo to asi 100 kilometrů od Brna a ten kámen, který měla, což byl pěnovec travertín, což je ten nejlepší kámen na skalku, protože v něm se rostlinám dobře daří, je porovitý, drží částečně vlhkost.
1: Vy máte na té skalce i takové drobné cedulky s označením konkrétních rostlin.
2: Jsou to v těch místech cibuloviny, které přes léto zatáhnou, takže potom tam je volné místo a ta cedulka mi říká, že tam nějaká rostlina je, abych tam žádnou nesázel další. No a pak u některých rostlin si prostě nepamatují názvy, tak to mám pro osvěžení paměti.
1: Já na vás prozradím, že pracujete v Českém hydrometeorologickém ústavu. I počasí se propisuje na to, jak skalka vypadá teď.
2: Počasí má na skalničky velký vliv. V podstatě my skalničkáři, co máme takhle široký sortiment rostlin, tak vlastně nejsme nikdy úplně spokojení, protože jak máme rostliny v podstatě z celého světa, kromě tropického pásu, dá se říct, tak vždycky nějaké rostlině to víc vyhovuje a jiné zase méně. Samozřejmě průběh jara je dobrý, když je chladnější, ale deštivější. Pak jsou problematická ta horká tropická léta, to většina skalniček nemá ráda, zvláště těch horských, takže tam bývá někdy problém. No a potom zimy bez sněhu, to je taky kapitola sama pro sebe.
1: Tak přeji skalničkaření zdar a máte ještě vizi, že budete rozšiřovat už tak dost plnou a krásně udržovanou zahradu?
2: No rozšiřovat už nechci, ale samozřejmě ty starší partie budu postupně zase předělávat a omazovat, takže je to v podstatě dokončící práce, ale příjemná.
0: Hodí se ještě dodat, že Mojmír Martan byl také dlouholetý předseda brněnského spolku skalničkářů, který už dnes neexistuje. Pustit si k tomu můžete příběh o skalničkách a samozřejmě i s fotografiemi na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut, úterý 19. května. Dobré ráno, se pomaličku chýlí ke svému konci a v prosluněném studiu už je skvělou náladou nabitý Zdeněk Junák. Určitě mám v srdcovkách, nejenom zahraje skvělé písničky, ale také vás pobaví svým neodbitným, všepřítomným humorem. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, ano, dnešní ráno jsem se opět probudil jako do sluníčka, což je paráda, a taky hlavně včera jsme všichni určitě, co fandíme trošku sportu, a já tedy mám dva sporty, což je hokej a fotbal, těm jako fandím a to tak, jako bych řekl, sleduju, tak jsem byl potěšen, že tedy naše skupina, náš hokejový tým vyhrál, protože po tom, co předvedli se Slovinskem, nemyslím, že jako nechci hodnotit, protože nejsem odborník na to, no ale prostě prohráli jsme, že jo, a to je vlastně s mužstvem, které nemá až tak velké ambice, nebo tedy nemá takový jako bookmakeri, na ně až tak moc zase nesází, a my jsme jako vlastně patříme mezi elitu a hokejovou, a bohužel jsme projeli to. Ale já vždycky rád poslouchám našeho sportovního redaktora a dopisovatele Jardu Meixnera, a já vždycky jsem se ho jednou zeptal, jak to prostě je s tím sportem, a on říká: Zdeňku, to máš jako když jezdíš na koni. Prostě jednou na tom koni sedíš, po druhý ho jenom vedeš a po třetí seš pod ním.
0: Je to tak.
1: Tak je to s tím sportem. Takže to je to nevyspytatelné, a proto jsem byl velmi potěšen, že včera ti naši kluci to teda vydrželi, a hlavně, že náš Kubula Flek prostě dal jako góleček, tak jako to je paráda. No takže tak, takže večer byl příjemný, jasně zakončen tedy naším vítězstvím nad Švédama, připravil jsem si scénář a chvátal jsem sem, no a ty se těž ven taky.
0: Těším se.
1: Protože je hezký, a hlavně jsem se dočetl, že prej na víkend už mají sem dorazit až tropická vedra. Prostě nějaký teplý vzduch z Afriky sem bude mířit, takže uvidíme. Takže zítra se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, děkuju. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Luboše Humla. Báseň se jmenuje A možná. A možná, že ve mně miluješ někoho úplně jiného. Občas ho vídám, jak společně přicházíme domů, na botách totéž bláto, v očích stejnou únavu. Jen u našich dveří bývá pokaždé o něco dřív. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Znojmo dnes veřejnosti představí projekt na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Dopravu v centru Břeclavy ode dneška komplikuje oprava kanalizace. Cenu Olgy Havlové získala asistentka ze sdružení Neratov Marie Svobodová a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Znojmo dnes lidem představí architektonickou studii na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Jde o budovu na Horním náměstí, která je v současnosti z velké části prázdná. Stávající prostory městské knihovny v Zámečnické ulici už podle vedení města nevyhovují. Veřejné projednávání začne v 17 hodin ve spodním sále znojemské besedy.
2: Se studií zájemce seznámí přímo její autoři z architektonického ateliéru. Půjde o kompletní rekonstrukci budovy, včetně atria a střešní terasy. Kromě samotné knihovny bude v domě taky kavárna, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Projekt počítá s bezbariérovým přístupem, který architekti doplnili na základě připomínek. Projektovou dokumentaci chce město dokončit příští rok, potom bude hledat vhodnou dotaci. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: V ulici Národních hrdinů v Břeclavi platí ode dneška částečná uzavírka. V úseku mezi náměstím Tomáše Garrigua Masaryka a okresním soudem budou pracovat stavbaři. Ve směru na Poštornou a Mikulov řidiči projedou kyvadlově jedním pruhem. Provoz budou řídit semafory. V opačném směru na Hodonín musí řidiči počítat s objížďkou přes ulici 17. listopadu a Sovadinovu okolo řeky Dyje. Co je důvodem uzavírky, přibližuje mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.
3: Důvodem je havárie kanalizace na přívodu do budovy městské knihovny a s tím související opravy. Ty částečně totiž zasáhnou také dovozovky. Nebude problém s městskou hromadnou dopravou, nebude uzavírkou přímo dotčena, může ale docházet k drobným časovým zdržením v důsledku kyvadlového řízení provozu.
0: A ta omezení budou podle břeclavské radnice trvat do čtvrtka 28. května. Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová, která pracuje ve sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ocenění uděluje Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové lidem, kteří se i přes svůj handicap věnují práci pro druhé. Cenu veřejnosti pak získal Jiří Čelout, který přes částečné ochrnutí všech čtyř končetin šíří osvětu a pracuje jako instruktor soběstačnosti v centru Paraple.
1: Počasí.
0: Polojasno nebo skoro jasno z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá oblačnost tvorbou lokálních přehánek, případně i bouřkou. Večer budou srážky ustávat, oblačnost jen částečně ubude. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, k tomu bude foukat slabý proměnlivý vítr. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se u Holubic tvoří na cestě do Brna kolony. Opatrně projíždějte mezi 16.5 a 9.5 kilometrem D52 ve směru na Brno, tam pracují silničáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Přípitku zvol třeba pivo. Svátek dneska slaví Ivo. Kdo je štědrý drobeček, přidá rovněž dáreček. Já též nejsem lakomý, venku ani v soukromí. A tak nesu celkem vzato dárek dražší nežli zlato. Mnozí z vás ho ocení víc než drahé kamení. Je to píseň, a to sice z rozhlasové pokladnice. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 19. května roku 2026, no a v Brně máme hezky. Ano, ano, sluníčko svítí a je to takový, bych řekl, krásný jarní den. Dokonce jsem se ráno dočetl, vždycky také kouknu na ten internet, co všechno se píše a co nás čeká. A tam jsem se dočetl, že snad už o víkendu mají k nám vtrhnout tropická horka. Prý teplý vzduch od Afriky zasáhne naši střední Evropu a prý to přijde i k nám do České republiky. Takže uvidíme, uvidíme, uvidíme. Dneska mají svátek muži, chlapci, chasníci křestního jména Ivo. A já když se, takže chlapci, pánové, všecko nejlepší k vašemu svátku. Oslavili jsme vás v úvodní básničce. A já když se tak podívám kolem sebe, tak mám kamaráda Ivo Čtvrtníčka, takže Ivoši, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. Zvedám k ústům pivo, volám hip hip a žije Ivo. Tož tak. No a já už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Zahrajte prosím pěknou píseň pro pana Petra Zábranského z Domanína jako poděkování za jeho dlouholetou službu kostelníka v Domaníně. Děkujeme. Chrámový smíšený sbor a farníci z Domanína. Tož můj milý smíšený zbore a farníci z Domanína, písničku jste si nevybrali. To je škoda. Vy to necháte všechno na mě. Já tady mám playlist, takže se musím držet toho playlistu, takže vám pustím písničku, no doufám, že budete spokojeni. Tady je.

0: skupina Buty dospívala svoji píseň ta ta ta ta ta ta ta ta ta. No a já z vás takhle vezmu hezky pod paží, pod vaše, jak se říká, křidýlka a vezmu vás do světa zvířat. Kavce se nelíbilo mezi kavkami. Pokukovala po holubníku. Holuby měly bílé peří a hlavně pohodlný život. Nemuseli si schánět potravu po polích. Posedávali doma a zobali zrní, které jim hospodář nasypal. A tak se kavka nabílila a usadila se v holubníku. Co je to za divnou bílou holubici? Divili se holuby, ale kavka byla sticha. Všichni si brzo zvykli. Jenže jednou se kavka připletla do nějaké ptačí hádky. Ozvala se a hlas jí prozradil. Holuby hned nechali hádky mezi sebou a vrhli se jen na vetřelkyni. Vyštípali z holubníku. Kavka byla nakonec ráda, že se ve zdraví dostala domů. Co je to za divnou bílou holubici? Divili se kavky. A protože měli ozrní nouzy, sesypali se na ní a vyhnali ji od společného stolu. Nic jí nepomohlo, že křičela jako kavka. Barva ji prozradila. Byla bílá mezi černými kavkami. A tak musela z hejna ven. No jo, no jo, takhle může skončit každý, kdo není doma spokojen. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: svou ruku prázdnou, zpíval Karel Černoch a já, přátelé, mám tady další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, a to zní takto. Zahrajte prosím mojí Ivě píseň Vyznání Dua Bobr a Motýl jako vzpomínku na oslavu narozenin v Kačabaru v Otrokovicích, tehdy v podání Dua Kameník Sichra. Děkuji. Radek. Ivanko, smím prosit? No, tak už je tady Vyznání.
1: Český rozhlas Brno.

Písnička dozněla, máme něco po 9:30. No a protože máme úterý, tak mám pro vás čtvrteční, ne, promiňte, úterní indicií do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mail adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, úterní indicie tedy zní: věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abychom měli já a bratr na studia? Opakuj úterní indicii. Věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abychom měli já a bratr na studia? Tak to byla úterní indicie a už se projedeme s jízdou králů naší Moravou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Petr Komínek.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: To byl Meký Žbírka, písnička dozněla, máme za 9:45 a já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím písničku od Terezy Maškové Náš příběh ke svatebnímu výročí manželům Petře a Vladimírovi Vávrovým z Letovic, kteří si tento důležitý životní krok připomínají právě dnes, 19. května. Milá Peťko a milý Vláďo, vzájemnou lásku si hýčkejte, velkou oporu jeden v druhém mějte a buďte vždy šťastní a mějte dostatek pochopení. Společně si užívejte krás života ve zdraví, radosti a rodinné pohodě. Mnoho šťastných let žití v pěkném harmonickém vztahu vám ze srdce přejí rodiče Vávrovi a Menčíkovi. A synové Kubík a Maty děkují mamince a tatínkovi za krásný domov, plný lásky a posílají velkou pusu.
0: No, paní Vávrová, to víte, že rád zahrají. No a tak jim přeji ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No, vybrala jste jim písničku, tak jen připomínám, že Tereze Maškové přijde v tom zpěvu na pomoc i Marek Lambora. Náš příběh.

0: Tak to byla Sarah Brightman, která zdárně dovedla dnešní srdcovky s datem 19. května do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, moji milí posluchači, ještě vám zopakuji, připomenu úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Věděli jste, že moje rodina prodala mlýn, abychom měli já a bratr na studia? Tak to byla úterní indicie. Nebojte, nespěchejte, ještě bude středeční, čtvrteční a nakonec páteční. A tam vždycky editor Českého rozhlasu Miloš Šenkýř dá nějakou piko nápovědničku a taky nám napoví, co vlastně hledá, jestli je to kdo, nebo kdy, nebo kde. No a taky ještě mám pro vás takové milé připomenutí, prosím pěkně, pokud chcete, abych vám zahrál na přání, nehraj k narozeninám, připomínám, nehraj dechovku. Ale abych vám zahrál, možnosti je hodně, cymbál vám třeba zahraju. Tak mě to musíte dát vědět. Možnosti máte takovéto. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní písničku, její název a v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to napsat v dostatečném předstihu. Abychom to stačili dramaturgicky připravit, do scénáře zařadit, písničku k tomu taky přidat, takže prosím pěkně v dostatečném předstihu. Takže to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Zájem o senior dopravu roste, ta se tak bude dál rozšiřovat. Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek. Nadace partnerství rozděluje peníze na sázení stromů a návrat vody do přírody a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na jižní Moravě roste poptávka po cenově zvýhodněné dopravě pro seniory. Typickým příkladem je Blansko, kde ji Český Červený kříž provozuje rok. Kvůli velkému zájmu pořídil druhé auto. Starší lidé tuto dopravu využívají na cesty po městě, k lékaři i na nákupy. Službu dotuje město, proto klienti platí 40 korun za jednu jízdu s permanentkou i méně. Od července začne senior taxi fungovat i v Boskovicích, slibuje ředitel Blanenského Červeného kříže Jiří Kučera.
3: To je separátní služba, která by fungovala standardně tak, jak funguje v Blansku, tak by fungovala v Boskovicích, kde vlastně by ta služba vyjížděla z Boskovic, kde máme aktuálně kancelář. Byli jsme kontaktováni starostkou městy Serájec Jestřebí, jestli by jsme tu službu tam mohli zřídit, tam nyní probíhá teda nějaká komunikace, jakým způsobem by se to dalo řešit.
1: Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do kola druhého. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Obce, spolky nebo i další organizace můžou od nadace partnerství získat příspěvek na výsadbu stromů a návrat vody do přírody. Žadatelé můžou získat až 100 000 korun. Nadace v grantové výzvě rozdělí zhruba milion. Žádosti je možné podávat do 31. července. Výsledky nadace partnerství zveřejní 28. září, říká její mluvčí David Kopecký.
4: My v nadaci partnerství zmocňujeme v tom, aby mohli sami dělat projekty, které jim přijdou hodné. Naše krajina dlouhodobě trpí suchem, erozí, přemírou příbalových strážek a dalšími neduhy a toto opatření a tato grantová výzva má právě za cíl tyto následky klimatické změny napravovat.
1: V Moravských Budějovicích skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Okruh kolem fotbalového hřiště má 6 drah, součástí jsou i sprinterské roviny a sektory pro skoky a vrch oštěpem nebo koulí. V plánu je ještě doplnění jedné běžecké dráhy a zázemí pro fotbalisty. Sportoviště je už přístupné veřejnosti.
2: Počasí.
1: Polojasno nebo skoro jasno z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, k tomu bude foukat slabý proměnlivý vítr, biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Mezi 221. a 219. kilometrem dálnice D1 pracují v levém pruhu ve směru na Brno silničáři. O kus dál u Holubic pak počítejte s kolonami. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je úterý 19. května a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás po desáté zdraví Zdeněk Truhlář. Jsem rád, že spolu opět budeme trávit dvouhodinovku plnou písniček, které nestárnou, ale také máme pro vás spoustu zajímavostí. Za chvíli se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Také zmíníme pochoutkový rok a další pochoutku, kterou pro vás máme připravenu. Pozveme vás i na zajímavý koncert do brněnské katedrály svatých Petra a Pavla. No a také tu budou babské rady, které se budou věnovat otužování. No tak doufám, že se vám následující hodinka bude líbit. V té další se pak budeme věnovat lodní dopravě v Brně. Příjemný poslech.

0: Regionální stopař.
1: Povinnou školní docházku zavedla Marie Terezie už před více než 250 lety. A podobně dlouhé čekání si, alespoň obrazně, odbyli i obyvatelé Ostopovic na nový moderní školní areál. Letos se ale konečně dočkali. Tamní mateřská i základní škola minulý týden otevřela úplně novou budovu. A nebyl by to náš regionální stopař Vojta Halaš, aby si takové novinky nevšiml. Vojto, já tě zdravím ve vysílání, dobrý den.
2: Ahoj Zdeňku, hezký den tobě i posluchačům.
1: Tak jednoduchá otázka, jak budova vypadá?
2: Nová budova má velmi moderní vzhled, ale i tak dobře zapadá do okolní venkovské zástavby i díky sedlové střeše. Dominantní bílá fasáda ze sklo betonových panelů je nepřehlednutelná a připomíná tak trochu sargofág. A i střecha je ve stejné bílé barvě. Ta původní jednopatrová budova, která na tomto místě stála, pocházela ještě z konce 18. století a fungovala v posledních letech už jenom díky výjimce hygieniku. A o základní přestavbě rozhodli zastupitelé už v roce 2007, kdy škole hrozil zánik, protože ji navštěvovalo méně než 30 dětí. A postupně proto ve dvoře vznikla první nízkoenergetická budova se zelenou střechou, která využívala dešťovou vodu a vytápěla se pomocí tepelných čerpadel. No a ve stejném duchu teď obec dokončila i novou dvoupodlažní budovu. Škola získala odborné učebny pro děti od 1. do 5. třídy a nové prostory pro školku, jídelnu, tělocvičnu i společenský sál, který bude sloužit také obyvatelům obce. A kapacita školky se zvýší ze současných 70 dětí až na 100. A budovu navíc využije i základní umělecká škola ze Střelic, která tu má svou pobočku. A co jsem se bavil i s několika místními obyvateli, tak se jim nová budova převážně líbí.
1: Je už areál kompletně hotový?
2: Obec ještě plánuje vybavit tu budovu fotovoltaickými panely a schází také ještě dokončení zahradních úprav. A celý areál je nově přístupný a propojuje ulici Školní a Družstevní. A součástí proměny je také opravená stodola, která slouží teď nově kulturním akcím.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na novou školní budovu v Ostopovicích. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Děkuji a pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno.

0: V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pořadu Pochoutkový rok, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtěška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí, není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemným struhadle. To zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba 0,5 kg.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba 2 cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba 1/4 kg slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a 1 vejce.
3: Pochoutkový rok.
2: Co nás čeká, co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Trochu soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Už teď to vypadá dobře, hle. Přidáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmí se teď na vál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím, ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak by k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: A vypadá to opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Roman Paulus si původní recept na zelné šlíšky vylepšil o brambory. Celý recept i ten původní od Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. No a v neděli si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíc oblíbili vy, naši posluchači. Půjde o kozičkový desert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: A my v tom sakrálním prostředí ještě teď na chvíli na vlnách Českého rozhlasu Brno zůstaneme. Milovníci klasické hudby si jistě přijdou na své v neděli 24. května v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Odehraje se tam 7. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno. Více teď prozradí zástupce ředitele Vítězslav Šlahař, kterého zdravím po telefonu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak na jaký program se mohou lidé v neděli v katedrále na Petrově těšit?
3: Pane redaktore, ještě než odpovím na tento váš dotaz, rád bych upřesnil, že Český filharmonický sbor Brno pořádá letos už 20. ročník cyklu abonentních koncertů a koncert, na který zveme, je závěrečným koncertem této jubilejní řady, takže bude se opravdu jednat o slavnostní událost, která by měla být doplněna ještě také předáním německé ceny Opus Classic, kterou sbor získal za nahrávku opery Giuseppe Verdiho Johanka z Arku. Při této příležitosti zazní druhá symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho Lobgesang neboli chvalospěv.
2: Kteří solisté na koncertě vystoupí a kdo obstará hudební složku?
3: Na našem koncertě jako vždy vystoupí špičkoví interpreti, solistka Národního divadla v Praze paní Barbora Perná, solistka Brněnského národního divadla paní Jana Hrochová, světově proslulý tenorista pan Aleš Pristein. A doprovodí nás Plzeňská filharmonie, tu bude řídit pan dirigent Čuhaj Iwasaki.
2: Bude to jistě velmi zajímavý, krásný a uchvatný zážitek, který na návštěvníky čeká 24. května v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně. Připomeňme ještě začátku koncertu, to je velmi důležité.
3: Koncert bude začínat slavnostním předáním ceny Opus Classic, tedy přesně ve 20 hodin, v 8 hodin večer.
2: Na 7. abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno nás do katedrály svatých Petra a Pavla v Brně pozval zástupce ředitele Vítězslav Šlahař. Děkuji a přeji, ať se nedělní koncert vydaří. Naschledanou.
3: Přeji všem krásný zbytek dnešního dne. Naschledanou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Pavel Roc zpíval o dívce krásnější než růže. Nejenom krása je důležitá, také zdraví je důležité a tomu se teď budeme věnovat, protože přicházejí babské rady. No a budeme se věnovat otužování, přátelé. Nejvyšší čas to změnit, pokud jste se dosud otužování nevěnovali. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, tu vám mile ráda předá Jarka Vykoupilová, protože to je velká propagátorka otužování a koupání ve studené vodě. Takže dnešní babské rady zkrátka o otužování tady jsou.
1: Babské rady.
2: Což tak hledat si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Miliardovou zakázku na hlavní projekt nového brněnského nádraží vypíšou železničáři v červnu. Distributor EGD žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Z Pohořelic do sousedních Cvrčovic povede nová cyklostezka a bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda ale na to neschválila peníze. Současný kabinet je na to vyčlenil letos.
3: Zjednodušeně řečeno, jde o poslední důležitou projektovou dokumentaci před zahájením samotné stavby nového hlavního nádraží. S tou správa železnic počítá nejdřív v roce 2028. Vznik nádraží u řeky Svratky je součástí velké modernizace brněnského železničního uzlu. Pro jeho další úsek se zastávkou v Černovicích by měl být vybraný projektant letos v červnu a zakázku na projekt pro oblast kolem Žirinického nádraží chtějí železničáři vypsat na podzim. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Energetický regulační úřad čelí žalobě od EGD, distributora skupiny E.ON. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. EGD si stěžuje na podle ní nevýhodné nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Energetický regulační úřad považuje svá rozhodnutí za správná a před soudem je chce obhájit. Pokud by EGD ve sporu uspěla, mohlo by to podle Keborta znamenat vyšší ceny elektřiny pro zákazníky na jihu Čech a jižní polovině Moravy. Vedení Pohořelic plánuje postavit cyklostezku a chodník do nedalekých Cvrčovic. Reaguje tak na opakované podněty obyvatel, kteří postrádají bezpečnou trasu do sousední obce. Stavba začne v červenci a nejpozději na konci prázdnin se po stezce budou moci projet první cyklisté. Její výhody shrnuje pohořelický starosta Miroslav Novák z ODS.
4: Budou odděleni od komunikace takovým i zábradlím jednoduchým. Ta cyklostezka bude osvětlená sloupy veřejného osvětlení. Tím, že se tedy oddělí ta pěší doprava od té motorové, tak opravdu bude ta bezpečnost jako zajištěna velmi na vysoké úrovni.
1: V Grigově na Olomoucku začíná oprava zchátralého areálu bývalé mateřské školy. Nově bude v budovách komunitní centrum, lékařské ordinace nebo konferenční sál. Práce by měly být hotové do konce ledna 2028.
2: Počasí.
1: Polojasno nebo skoro jasno z počátku dne na jihu Moravy postupně vystřídá oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý vítr a biozátěž na jedničce tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony na dálnici D1 před Brnem se tvoří od Rohlenky. V opačném směru pozor na 221,5 kilometru. Ve stoupacím pruhu tam zůstává dodávka s defektem a nákladní auta vybočují. V Brně omezuje provoz nehoda na Řípské ulici a silnice 55 je po nehodě mezi Babicemi a Spětihněví uzavřená. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Máme krátce po 11. hodině a začíná druhá část dnešního dopoledního vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno. Lodě dopravního podniku brázdí vody brněnské přehrady už 80 let. Provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler už za chvíli připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Naším dnešním hostem je provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Lodě na brněnské přehradě poprvé vyjeli 5. května roku 1946. Pane Etzlere, co víme o prvních okamžicích lodní dopravy v Brně?
2: Samozřejmě to znám už jenom z vyprávění a z dochovaných materiálů, ale vím, že to byla neděle a začalo se vlastně tak, že dopoledne se pokřtili ty dvě vlastně úplně nové lodě, loď Morava a loď Brno, pak teprve vlastně začal začátek té plavby. A co vím, tak ten zájem byl obrovský. Na ty dvě malé lodě ten den se převezlo skoro 130 tisíc cestujících a čekalo se na průjížďku téměř 2 hodiny.
1: Co tomu všemu vlastně předcházelo? Musela se přehrada nějakým způsobem upravovat, přizpůsobovat?
2: Jakoby přehrada se nepřizpůsobovala, ta vlastně už byla nachystaná, akorát se muselo vlastně připravit veškeré ty přístaviště. Tehdy, v tom roce 1946, se jezdilo na trase Bystrec, Hrad Veveří a zpět. Samozřejmě tam byly i ty mezizastávky Kozí Horka, Sokola, Krokle, Zouvalka. Takže na té trase vlastně celý ten rok tuhle tu trasu obsluhovaly jenom 2 lodě.
1: Kdy potom došlo k prodloužení té trasy až do Veverské Bytýšky?
2: No, to prodloužení bylo až tuším o 3 roky později, ale co ještě bylo zajímavé, tak vlastně hned v roce 1947 pro ten obrovský zájem se vlastně ještě v létě dala na vodu 3. loď a to se jmenovala Veveří.
1: Jak se tehdy lodě ošetřovaly? Žádný hangár tehdy ještě nestál?
2: No, ten první rok, nebo vůbec ty začátky byly opravdu těžký. Jak jste zmínil, vlastně nebylo tam žádný zázemí. Dokonce, když na zimu se ty lodě vytahovaly, tak ten lodní výtah byl na ruční pohon. To už asi dneska nikdo nedokáže představit.
1: No ano, protože adekvátní zázemí to vzniklo opravdu až o mnoho let později.
2: Ano, ano, tam vlastně se začalo budovat až na začátku 80. let, nebo respektive na konci 70. let a ten hangár číslo 1 vlastně byl dokončený v roce 1980. Tam se vlezla 1 loď a vlastně hangár číslo 2, to prodloužení, tak ten byl dokončený v roce 84 a tam se vlezly 3 lodě. A musím říct, že ten obrovský skok byl pro ty zaměstnance úplně neskutečný.
1: Jak to bylo se zájmem o lodní dopravu v těch dalších letech? Protože dovedu si představit, že když ty lodě vypluly toho roku 1946, tak to byla velká událost určitě. Ale co v těch dalších letech?
2: No, ten boom vlastně té lodní dopravy pro to celý Brno byl velikánský. Na základě vlastně toho všeho, toho obrovského zájmu se začaly stavit další a další lodě. Ještě si pamatuju, že dokonce loď Úderník, tam ten trup byl, to těleso té lodi, tak ten byl objednaný v pražské loděnici Smíchov, tehdy ještě v soukromé firmě Adol Špirk, ale pak se dodělávala v Brně. Takže tam už na tom dělali právě zaměstnanci dopravního podniku. A bylo to vidět, protože tam byly ty kusy z těch tramvají, ty posuvné dveře z těch starých tramvají úplně, okna, jo, tak to byla taková, ta nástavba byla taková tramvajová.
1: A právě i o tom si za chvíli ještě budeme dále povídat s provozním vedoucím lodní dopravy Martinem Etzlerem.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Povídáme si o 80. výročí lodní dopravy na Brněnské přehradě. Zmiňovali jsme lodě Morava a Brno. Kde byly vyrobeny? A
2: ty byly objednány ještě za války, protože vlastně do Brna přijeli ještě v době války a byly uskladněny v Pisárecké vozovně. Přesné místo je Königswinter, bylo to loděnice Jan Štauf a je to nedaleko Bonu. Takže tam byly objednány a dodány vlastně do Brna. Až následně potom v tom 46. vlastně se přepravovali z Pisárecké vozovny na přehradu. To bylo zajímavé, že je táhli tehdy váleční tanky Cromwell.
1: Takže alespoň tanky jednou posloužily i dobré míru mluvné věci.
2: Jo.
1: Tyto lodě byly vyrobeny komplet v tom výrobním závodě, anebo se také dodělávalo něco tady v Brně?
2: Oni byly vyrobeny komplet, ale co vím, tak byly, jak byly uskladněny v té Pisárecké vozovně, tak tam při nějakém bombardování to bylo poničené, takže se museli nějakým způsobem ještě doopravovat.
1: A tam už se potom sazovaly ta okna z tramvají, z šalin?
2: Ne, ty byly ještě jakoby opravdu původní a až opravdu potom u těch dalších lodích teprve tam byly ty komponenty z těch tramvají.
1: Dochovala se některá z těch původních lodí do současnosti?
2: Ne, už ne. Oni sloužili celkem dlouho. Jedna loď byla prodána na Varanov v roce 62 a druhá v roce 68 a to vlastně hlavně z důvodu toho, že už jsme disponovali, nebo dopravní podnik disponoval už dvou polobojovými loděma a to dožití opravdu nevím.
1: Ale stále ještě můžeme zahlédnout loď Brno na Brněnské přehradě, to už je tedy nástupce.
2: To je pravda, tady loď Brno, jednopalubová lodička, původním názvem Úderník. A tam to bylo tak stejně, ten trup byl objednán právě v té smíchovské loděnici Adolf Špirk v roce 48 a to dělávám právě v tom hangáru improvizovaným, takovým tom dřevěným, šíleným a tam se dodělala a jak jsme se bavili o tom, tam právě byly ty tramvajové prvky. No.
1: Ano, ta okna z šaliny nelze nepoznat a z těch původních šalin. Jaké to byly vlastně typy tramvají, ze kterých se používaly ty prvky?
2: Já tak tohle to vůbec netuším. Jako, a možná nějaký, jestli tomu říkali dřevák, nevím. Nevím, opravdu nevím.
1: Mám takový pocit, že kromě oken tam byly také sedadla, ale myslím si, že zvon ne.
2: Úplně nevím přesně tu výbavu. Samozřejmě ty sedadla, ty dřevěné sedadla tam byly. Jak jsem říkal, ty tramvaje hrály obrovskou roli. Tam těch prvků opravdu bylo hrozně moc. No, ta výdřeva, že jo, veškerý to obložení. Jo, asi možná proto, jak jsem zmínil ten dřevák. Je to možný. Jako, no.
1: Ostatně s tramvajemi mají lodě mnoho společného. Hlavně tedy pohon, protože ten byl od začátku elektrický.
2: To je pravda, od roku 46 vlastně naše lodě jezdí na elektrický pohon a v těch novějších lodích, tak tam byl využívaný právě tramvajový elektromotor.
1: Říká provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Za chvíli probereme to, jakou proměnou prošla brněnská flotila.
3: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Tím hostem je dnes provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Povídáme si o historii lodní dopravy na Brněnské přehradě, která letos slaví 80 let. Jakou proměnou za tu dobu prošla flotila lodí na Brněnské přehradě?
2: Strašně velikánskou. V roce 1990, když jsem tam nastoupil, tak ty lodě byly tak strašně technicky jednoduchý. Ale v tom zase byla ta síla. Bylo to jednoduché na opravu, na údržbu. Dneska ty technické požadavky jsou strašně, strašně přísný. A dneska, když bychom se rozhodli stavit novou loď, tak už si to ani nedokážu představit, protože opravdu ty podmínky dneska jsou hrozný.
1: Ve smyslu náročné?
2: Technicky náročné. Ty předpisy jsou opravdu tak strašně velký, že oni chtějí všechno mít zálohovaný. Jo, já jsem říkal, my kdybychom stávající lodě měli dávat do dnešních technických podmínek, tak už bychom to prostě neudělali. Už bychom to technicky prostě nezvládli. Prostorově bychom nedokázali dneska dát ty komponenty do těch lodí tak, jak jsme si to projektovali před, já nevím, těma 18 rokama.
1: Kolik lodí provozuje dopravní podnik města Brna v současnosti na přehradě?
2: V současnosti provozujeme 7 lodí, 6 dvoupalubových a jednu palubovou nejstarší loď Brno.
1: Ano, a to byl tedy ten bývalý úderník.
2: To byl ten bývalý úderník, přesně tak.
1: Ty nové lodě jsou jedna jako druhá. Co mě ale zaujalo, že i tyto lodě se dokážou dostat do těch hangárových dveří.
2: No, to je právě kvůli tomu, že my když jsme to projektovali, tak jsme je museli naprojektovat tak, aby se na tom podvozku, na tom vozíku, aby se nám vlastně do toho hangáru vůbec vezli. No.
1: Kdo se o lodě brněnského dopravního podniku stará, když se nepluje?
2: Když je ta neplavební sezóna, tak tam máme 10 kolegů, 6 kapitánů a 4 kolegy z údržby, kteří se starají o elektriku, mechaniku, výdřevu, starají se o baterie přes tu zimu, které jsou vlastně napojeny na to zimní udržovací dobíjení. Ty kolegové kapitáni prostě na konci října sundají uniformu, obleknou montérky a jak říkáme, prostě to jsou takový ferdové práce všeho druhu. Musí prostě umět úplně všechno.
1: Takže to není takové to pozlátko, co možná vidí cestující toho kapitána v té krásné uniformě, který kormidluje loď, ale když je neplavební sezóna, tak toho samého člověka můžeme zahlednout v doku v montérkách.
2: Přesně tak, přesně tak. No, hlavně bychom ho ani nepoznali, no.
1: To je asi zřejmě pravda. Co vše musí lodě, přestože jsou novější, absolvovat během té zimní údržby?
2: Musíme zkontrolovat veškeré systémy. Kormidelní, drenážní, požární, kotevní, všechno musíme prostě zkontrolovat tak, aby to bylo na tu příští sezónu nachystaný. Co je ale největší záběr, tak to jsou ty elektronické systémy. To je tam opravdu strašně moc a je to náročný. A kolegové, teda musím před nima smeknout, že to zvládají úplně parádně.
1: Když jste zmiňoval ty kotevní systémy, teď si tak říkám, že vlastně loď jsem viděl vždycky přistávat k nějakému molu, kde se jenom na chvíli přiváže lanem, pak zase pokračuje dál a pak vlastně najede do těch boxů, kde se parkuje přes noc. Tak mě tak napadá, mají tyto lodě vůbec kotvu?
2: Samozřejmě, že mají. Je to povinná výbava. Mají jednu příďovou kotvu.
1: A kotví se s ní někdy?
2: Někdy jo, někdy se použije. Já třeba za celou svou kariéru jsem ji teda použil jenom jednou. Když se mi to kormidlo zaseklo a vítr mě hnal na břeh, takže tu kotvu jsme museli hodit a zachránila nás. Ať se to nezdá, tak ta malá kotva, já nevím kolik, 75 kilo nebo kolik, tak tu mnohatunovou loď udrží.
1: Říkáte mnohatunovou, kolik váží taková loď?
2: Ty nové lodě mají nějakých 76 tun a s největší kapacitou nebo s plným zatížením 90.
1: S provozním vedoucím lodní dopravy Martinem Etzlerem si budeme o lodích na Brněnské přehradě, ale třeba také o kapitánech povídat zase za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem dnešního dopoledního vysílání se Zdeňkem Truhlářem je provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomínáme 80. výročí lodní dopravy na Brněnské přehradě. Zmiňovali jsme kapitány, ale vy jste zmínil, že jste taky kapitánem, nebo minimálně tedy jste mluvil o své kariéře, předpokládám tedy kapitánské.
2: Ano, kapitánem jsem od roku 93.
1: 93. Co všechno musí člověk znát a umět, aby mohl být kapitánem lodí na Brněnské přehradě?
2: Tak u nás je to takový specifický, protože kapitány si vychováváme sami, takže on začne úplně od píky, od toho pomocního lodníka přes lodníka až k těm zkouškám na toho kapitána. Samozřejmě ovládat plavidlo, ale jde taky o teorii a to je technická způsobilost plavidla, plavební nauka, meteorologie a takovéhle věci, které pak musí samozřejmě z toho složit zkoušku na státní plavební správě.
1: Ano, to už jsou ty oficiální kapitánské zkoušky. Ty zkoušky jsou rozdělené různých kategorií, tak jaká kategorie je potřeba právě na tohle plavidlo?
2: Ono už je to dneska trošku jinak dělaný, jako, ale tehdy to bylo C-čko. No. Je to kapitán vlastně, vůdce plavidla, kapitán místní plavby na nepropojených vodních cestách. Tam je písemná zkouška, testová. Pokud splníte testovou zkoušku, jdete k ústní zkoušce, která obsahuje právě tady ty jednotlivé obory. A pak, když je úspěšně složí i tu ústní zkoušku, tak musí složit i praktickou zkoušku přímo na tom plavidle pod dozorem komise.
1: Jaké to je kormidlovat tak velké plavidlo v místech, kde je řada malých lodí, pedalboardů, plavců?
2: No, je to rok od roku horší, ale zase musím smeknout před našima kapitánama, protože to zvládají výborně. Vlastně nemáme žádnou plavební nehodu, co se týká tady právě těchto účastníků plavebního provozu, takže musím zaklepat, že je dobrý, ale je potřeba opravdu dávat neustále pozor, neustále houkat a mít se prostě na pozoru.
1: Hmm. Vzpomenete si na nějakou svízelnou, anebo naopak třeba i pěknou situaci, kterou jste zažil za kormidlem?
2: Ježiš, já už přes 20 roku neřídím, takže teď už si moc nespomínám.
1: Nebo někdo z kolegů?
2: Jo, já si ještě si vzpomínám v 97. roce, když byly vlastně ty první velké povodně.
1: Hmm.
2: Tak si pamatuju, když jsme přijížděli do Veverské Bytýšky, tak vlastně jedete proti proudu a tam byl tak silný proud, že jste v podstatě nemuseli ani brzdit.
1: Hmm.
2: Že ten proud vás normálně fakt zastavil. A jenom se prostě ta loď uvázala. A na druhou stranu, když jsme se otáčeli, tak jenom impulzem jsme si dali, jako odhodili tu příď a ten proud vás takovým šílenou rychlostí odhodil. Je to fakt bylo jako zajímavý, no.
1: Mm-hmm. Jaké plány má dopravní podnik

0: aby ještě byly hezky, aby ty lidi se mohli kde schovat. Takže tohle to plánujeme určitě. Samozřejmě nesmíme zapomínat na každoroční servis a kontrolu vlastně těch lodí a s tím vlastně i spojenou tu modernizaci, protože my se koukáme, nebo zmiňovali jsme, že máme nové lodě, ale ono už je to 16 let, takže ono to zas tak nový není a jak už jsem se zmiňoval, ty technické podmínky dneska jsou opravdu přísný, takže ta modernizace lodí prostě je nevyhnutelná. S tím, že počítáme, že tady budou třeba 40-50 let, tak prostě ta modernizace prostě jednou přijít musí.
1: Provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler je naším dnešním hostem dopoledního vysílání a povídat si budeme ještě za chvíli.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem je dnes provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomínáme 80 let lodní dopravy na Brněnské přehradě. I když je to 80 let, mám takový pocit, že jedna sezóna se ale vynechala.
2: To je pravda. V roce 2009 jsme nevypluli, protože byla snížená hladina. Tuším, že to bylo kvůli opravě hráze a tam ta snížená hladina se využila k nějakému lehkému odtěžení těch sedimentů a ještě tam docházelo k vápnění, to se vápnilo z letadla a následně vlastně potom v roce 2010, kdy jsme začali opět plout, tak už tam pak byly nasazeny ty aereční věže, které vlastně prokysličují tu vodu a od té doby musím zaklepat, že ta přehrada, to je vlastně celoroční ke koupání.
1: Koupete se taky?
2: Ne.
1: 80ku lodní dopravy připomíná speciální z poloviny Modrá šalina, ale to asi není jediné, co mohou lidé vidět na vlastní oči. Jak budou tedy vypadat oslavy, které určitě k takovému jubileu patří?
2: Určitě 23. května od 11 hodin bude na lodní dopravě den otevřených dveří, který bude směřován úplně pro všechny děti dospělé. Budou tam koncerty, bude tam projížďka lodí zdarma, k hrázi a zpět. A můžeme nabídnout ve spolupráci s Povodím Moravy i prohlídku hráze, což si myslím, že bude hodně velké lákadlo, protože jen tak se do hráze nepodíváte.
1: Takže velká sláva, říkáte 23. května. Od 11. do kolika?
2: Bude to do 21.00, protože ve 20 je poslední koncert Ukulele Orchestra jako Brno.

0: Vy jste vy osobně jako vedoucí lodní dopravy brněnské dopravě popřál k té osmdesátce?
1: No, hlavně, ať se nadále jezdí bez nehod, ať jsou všichni spokojení, ať máme spokojený cestující, ať se k nám ty lidi vrací. A to je vlastně asi všechno, nebo veškerý ten cíl toho našeho dění. Prostě děláme to pro lidi, jo, jsme tady pro ně a byl bych moc rád, kdyby se k nám rádi vraceli.
0: Říká provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler, který byl naším dnešním hostem. Já vám moc děkuji, přeji také lodní dopravě, ať se i nadále daří, ať se daří i vám. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
1: Taky děkuji, naschle.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Blíží se nám 12. hodina a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem pomalinku končí, budeme se loučit, ale ještě na závěr připomenu, pokud byste si chtěli cokoliv znovu poslechnout z dnešního rozhovoru s provozním vedoucím lodní dopravy v Brně Martinem Etzlerem, tak můžete kdykoliv chcete, buď v mobilní aplikaci, anebo na webu můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář se loučí, díky, že jste poslouchali a zase příště se těším. Nashledanou a naslyšenou.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Kvůli krizi na Blízkém východě plánují někteří čeští zemědělci omezit hnojení. Po roce fungování má Senior doprava v Blansku více než 200 stálých klientů. Biskup Konzbul vyzval v souvislosti se sudetoněmeckým sjezdem v Brně k dialogu a překonání historických křivd. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Skoro tři čtvrtiny oslovených zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Ukazují to aktuální data dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory, kterého se zúčastnilo asi 120 zemědělců nebo podniků. Omezení hnojení by podle svazu negativně ovlivnilo produkci, výnosy by byly nižší a následně by tak mohly zdražit potraviny. Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se nepředzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezonu. V Blansku roste počet lidí, kteří využívají Senior dopravu. Funguje už rok a zajišťuje jí místní Český Červený kříž. Řidiči Senior taxi mají víc než 200 stálých klientů a od letošního roku je vozí po městě dvěma auty místo jednoho. S permanentkou vyjde jízda na 30 korun a zákazníkům ji dotuje radnice.
2: Řidič Senior dopravy v Blansku Štěpán Stojan sklápí rampu do kufru speciálně přizpůsobeného auta pro vozíčkáře a po ní vyváží vozík se Zdeňkou Bylenovou.
3: Jinak bych se nedoplatila, když by si objednala službu, která by se mnou jela.
2: Štěpán Stojan zákazníky vozí i zpátky domů a službu lidé využívají na nejrůznější cesty.
4: Většinou jsou to nemocnice, doktoři, úřady.
5: V průměru za den děláme kolem 18 jízd.
2: Vypočítává ředitel Blanenského Českého Červeného kříže Jiří Kučera. Od července zajistí zvýhodněnou přepravu seniorů taky v Boskovicích. Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil proti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování.
6: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
7: Počasí.
1: Odpoledne na Jihomoravě čekáme přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami, nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů, biozátěž mírná.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda omezuje provoz v Oslavanech v hlavní ulici. Srazilo se tam osobní auto s traktorem, místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Klidné a pohodové úterní poledne přeji po písničce v podání Moravanky všem posluchačům Českého rozhlasu. Zdravím vás, zatím ještě místo Ivanky z brněnského studia a jménem naší redakce jsem velmi rád, že jste zvolili právě naší stanici Brno a Zlín. Písničky a přání jsou připraveny, tedy zbývá jen připomenout číslo k nám 726465200. Již tady zvoní první telefon, vidím, ano, ale ještě dodám, že svátek dnes slaví, dívám se do kalendáře, Ivo a Celestína, velmi zajímavé jméno. Ještě jsem se, mám takový pocit, jestli jsem se někdy setkal s Celestínkou, možná v nějakém filmu, v nějaké pohádce, ano, ale jako takhle naživo ještě asi ne. Tak a mám tady první písemnou gratulaci, taky dneska přišlo pár. Zahrajte k dnešním půlkulatým narozeninám písničku pro moji milovanou manželku, milovnici dechovky a dobrého vína, Danu Krýsovou z Velkých Hostěrádek. Hodně štěstí a zdraví. Miluji tě, tvůj Dendy s rodinou. A k přání se připojí i kamarádi Luďa a Slávek z Bošovic. Vidíte i vyznání lásky v tom přímém přenosu a pokračují dál. Prosíme také o písničku pro manžele Poševecovi z Lipové u Slavičína. K 53. výročí svatby všechno nejlepší. Mnoho zdravíčka, štěstíčka, ještě mnoho let spolu přejí kamarádi z vojny Jára Čech, Pavel Vacek a fanouš Eigner. Děkujeme. Písnička Kdybych já měl a veselá muzika Ratiškovice.

0: Ano, písnička Miloše Procházky, Sandy Pěnčíka a krásně Tereska Dulovcová s Kristýnkou Kordulovou a Mirkem Tomanem nám zaspívali, mladá kapela. Šikovná Janíčka ze Zaječí. Jani, dobrý den, máte
1: Karličku,
0: teď prostor.
1: No, ano. Poslouchám podle ohé době a já mám takový tři oslavence dneska.
0: No, ano, povídejte.
1: Zítra oslaví své krásné narozeniny, 79 let, můj manžel, Vladimír Mazůrek. Přejem všechno nejlepší, domácí pohodu, trošku štěstí z výhry sportky, kterou teda si podává. Ale hlavně moc zdraví, to přeje manželka, tři dcery s rodinami, pravnoučátka Adámek, Oliverek, Mariánka a Klaudinka posílají dědečkovi pusu. A druhý oslavenec, náš vnouček, slaví ve čtvrtek teda, inženýr Tomáš Pálka, 35 let. Přejem lásku, štěstí, pohodu, hlavně zdraví. Staví domeček, hraje fotbal, tak ať má vše na sílu a hlavně zdraví.
0: Ano.
1: Přejí rodiče, přítelkyně Lucka, sestra Andrejka s rodinou, babička a dědeček a dědečci Pálkovi. A ještě poslední, je to pro moji kamarádku, která slaví 81 let, je to paní Marie Trávničková z Kobylí. Hodně zdraví, štěstí, a ti pěkně šlapou nožky, kterýma má problém. A také jenom takový vzkaz. Maru, drž se. Karličku, moc děkuji.
0: Jani, taky děkujem, ale myslím, že Tomášovi by se hodila nějaká výhra od pana Vladimíra, co?
1: No,
0: s to
1: tak
0: sportkou. Já tomu úplně rozumím, protože sázím opravdu, pravidelně sázím. A jednou v životě moje největší výhra byla 28 tisíc. Koupil jsem si za to takovej mixpult, jo, hned. No. Ale samozřejmě jsem prosázel asi patřičně podstatně víc, jo. Ale tak to byla taková motivační, jinak jako já nevím, tamhle 120 korun, tak to občas vyhraju.
1: Ale tak já
0: no co kdyby? Co kdyby, že jo?
1: Karličku, ještě on je teda Vladimír a já jsem Jana a bude mít ještě svátek. Tak
0: ano.
1: Přejem tu písničku nějakou pěknou a poslechnu.
0: Jo, vidíte, to máte v sobotu a máte v neděli. Krásně, ano, tak máte co slavit. Jani, mějte se moc hezky.
1: Taky, děkuji moc.
0: Ano, nashledanou. A dnes má svátek Ivoš a jeden takový je v Říčanech u Brna a tak nezbývá, než mu popřát vše nejlepší, ale hlavně hodně zdraví do dalších roků, hodně spokojenosti v tak rychle ubíhajícím životě. Máme tě rádi pro tvou milou a kamarádskou povahu. Přáníčko zasílej i s pěknou písničkou Stejskalovi z Dolního Bukovska. A ještě jedna gratulace. Dnes slaví krásných 50 let moje úžasná manželka. Leničko, děkuji ti za všechny společné roky, za tvůj úsměv, trpělivost i lásku, kterou mi každý den dáváš. Přeju ti, aby se cítila milovaná, šťastná a aby se ti splnila všechna přání a aby ti dál denně dělala radost tvoje vnoučátka Madlenka a Sebastiánek. Krásné narozeniny, tvůj Ctibor. To přání odeslal Ctibor Dohnálek a určitě Lenička poslouchá, protože byla samozřejmě asi předpokládám informována, že se jí bude gratulovat. A já přidám dvě gratulace speciálně, protože za malinkou chvilinku nám zahraje Gloria písničku manželů Gurských, keď zapadá slunko zlaté a Miluška Gurská dnes slaví narozeniny a jeden z interpretů Jindra Kotek taky slaví narozeniny. Takže je to takové symbolické spojení, že nám tady Jindra společně s Mirkou, Lubkou a Svaťou zaspívají tuhle písničku Miluško a Jindro. Zdraví, zdraví, zdraví, lásku, pohodu a klid v rodině. A teď zmíněná píseň.
2: Český rozhlas Brno.

0: Zdravíme paní Jiřinku do Hovorán a přejeme krásné poledne, Jiřinko.
1: Ano, dobrý den, pane Hegner. Chtěla bych popřát mojím synům, dneska má meniny Ivo Sácký a v sobotu má další syn Vladimír meniny. Tak jim obom přeju hodně štěstí, zdraví, rodinné i osobní pohody. A moc krát jim děkuju za všechno, co pro mě dělají. Mám jich oboch ráda. Moc krát vám děkuju.
0: Jiřinko, když máte takhle, to bude vzájemné určitě, že vy je máte moc ráda a oni určitě taky vás, že pro vás něco dělají, jak říkám, tak se asi, že vám pomáhají.
1: Ano,
0: no, tak jako...
1: Oba dva, no, že Ivo ten má rodí momentálně, ten je tak nemocný. No, to bude všechno dobré.
0: Jasně,
1: všechno půjde jasně. K dobrému. Všichni tak se nějak, uzdravíme.
0: Tak nějak se podpoříte navzájem. Jiřinko, tak děkujeme moc krát a do Hovoran zdravíme a přejeme hezké odpoledne.
1: Já moc krát děkuju.
0: Taky, mějte se moc hezky, nashledanou. Tak a z Lančota se dovolali ženy. A tuším, je jich tam několik údajně a prý to bude asi hovořit, za všechny ty ženy bude hovořit Alenka. Je to pravda, Ali, jste tam vy, nebo?
2: Dobrý den, pane Hegner, já vás ještě jednou zdravím.
0: Tak je to
2: zdravím
0: Alenka,
2: vás, Lanžota.
0: No.
2: A chtěla bych poslat písničku našim kamarádům rozhlasovým, paní Aničce Hlávkové do Miroslavy a zdravíme Jardu Wolfa. A jsem tady já a se sestrou Zdenkou a jsme u paní Mařenky.
0: Mařenky Uhrové, ano?
2: Ano. A chtěli bychom všem našim kamarádům poslat pěknou písničku. Je krásně, udělali jsme si výlet.
0: Udělali jste si, tady se trošku teď zatáhlo, koukám, jako přes
2: ne,
0: sklo.
2: Tady je krásně, jeli jsme z Brna vláčkem, je tady nádherně. Takže zdravíme všechny naše kamarády a posíláme jim pěknou písničku.
0: No to je všechno moc hezké, ale když už jste u Mařenky Uhrové, co pak vám nachystala Mařenka?
2: No, aha. Právě máme... Počkejte moment.
0: No co pak?
2: Já vás předám.
3: No tak bez kaledničkovej polévky by to nešlo.
0: Aha.
3: To je jasné.
0: No,
3: mohli byste dojet aj vy. No a já nevím, jestli tady ten zbytek vám mám teda jako říct, nebo no, tak... stačí jenom polévečka.
0: Ne, polévečka nestačí, to jako to ne. Teda ne, to jako, to je málo. Mařenko, na Lanžot to je málo. Tam jsou lidé po hostiní a to...
3: Ano, Kari, kdyby si dojel vy, tak budeš, nebudu ani šnicle, nebudu řízky, bude něco zvláštního. Ale my máme dneska i to, co Bárdo lůbí a co se to lůbí, tak zapečené maso ze syrem a ze šlehačku.
0: Ale to je dobrý, to já mám rád.
3: Ano?
0: A i s těma bramborama, že, dohromady?
3: Ano, no. Ne, brambory jsou zvlášť.
0: Aha, tak my to děláme i s bramborama, ale to já to neumím, že jo, já jsem jenom konzument, ale děláme to i s bramborama dohromady, jo?
3: No.
0: Maso ze šláčkou, tak... brambory se tam dají na plátky, zapeče se to, jo, třeba v alobalu a... No.
3: Ano, ano.
0: Dobře,
3: Kari,
0: tak se holky najeste.
3: Děkuju velice srdečně za prostor.
0: Dobře.
3: A potřebujeme, nech bychom teda toho Jardu pozdravovali.
0: No, Jarda teď naskočil e-mail.
3: Ano, ještě už vás bude tam... hned děkovat.
0: Ne, ale on zatím posílá pro potěšení Ivance Slabákové, jo, posílají písničku, kamarád dlouholetý a možná, že se ozve za chvíličku a pošle písničku i vám.
3: Ano.
0: Tak holky, najeste se hezky, užijte
3: ano,
0: si tam krásného
3: ano.
0: setkání a mějte se hezky. Naschledanou.
3: Ano, děkujeme moc, naschle.
0: A prosíme o písničku k narozeninám pro pana Jana Horáka z Vzence, rodáka ze Sluchova, který dnes slaví 90. narozeniny. Pan Jan je obdivuhodný člověk, který se s láskou stará

o svou nemocnou manželku, jež letos oslaví 93. narozeniny. Největší radost mu v životě dělají jeho vnoučata. Našemu milému strýci ze srdce přejí hodně zdraví, pohody, lásky a ještě mnoho krásných chvil holky z Vápenek. Jiřinka, Marie, Aneška a Věra. Václav Maňas mladší, Láďa Salčák, usedl si ptáček malý Šardičanka.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 812 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Ano, já jenom doplním, že se Šardičankou to byly samozřejmě pozvánky a se Šardičankou zpívala Liduška a Alenka Valčuhovi kdysi. Tak, Honzík z Hradčovic, dobrý den Honzíku, ahoj.
3: Ještě jednou pozdravení tobě, milý Karle, a také posluchačům Moravy krásné země. Je dobře, když se kamarádi slyší a zdraví, a ještě je lepší, když si mohou popřát a zahrají k tomu i písnička. A já jsem rád, že jsem dnes mohl pozdravit tebe do redakce Českého rozhlasu Brno.
2: Děkuju.
3: A také, že mohu pozdravit pana Ivo Dykastu z Havříc, Uherského Brodu, který dnes slaví své jmeniny. Prozradím na dnešního oslavence, že již od mládí je to sportovec s tělem i duší. A sportování má rád i teď ve věku, kdy už nejsme nejmladší. Mnozí jej znají jako mistra odborného výcviku, kdy jeho rukama prošlo mnoho učňů ve strojírenských oborech tady v nedalekém učilišti. Zdravím i tvoji manželku paní Marii Dykastovou a oběma vám přeji zdraví, štěstí, ať si ten dnešní den užijte k radosti a spokojenosti. K blahopřání se připojí moje žena Marie. A tak, milý Ivo, s úctou k tobě ještě jednou vše nejlepší. To ti přeje Jenda Popelka z Hradčovic. A tobě, Karle, děkuji za prostor.
2: Jeníku, vidíš, to zmínil jsi, Ivo, že mistr odborného výcviku, vidíš, kolik za sebou určitě nechal mnoho šikovných řemeslníků. A dneska už to tak zas veselé není, protože když se člověk baví s nějakými těmi odbornými pány, kteří vychovávají tady tyto děti, tak to někdy slyšíš úplně z různé zkazky, že se jim nechce pracovat těm dětskám, že mají ruce křivé, jo, že vždycky sam z 15 kluků třeba dva, kteří jsou trošku aktivní a takhle, tak jako, tak to určitě pan Ivo má za sebou úplně jinou školu, že ti kluci tenkrát byli asi víc takový snaživí.
3: On je rád, když se oni k němu mají ještě teďka, když už tak má pokročilý věk a vždycky se zdraví. A já to úplně kvituji.
2: Tak si to myslím přesně, že to takhle někdy vychází. A to je taková ta úcta, že ten člověk je mladý, tak to tak nebere, ale pak, když už je v procesu a už mu je třeba, já nevím, 35-40 a vidí, má za sebou spoustu práce, že to nebylo tak jednoduché. Děkuje těm, kteří je to naučili. Honziku, mějte se hezky tam v Hradčovicích. Ahoj, ahoj. A Zdenička se dovolala z Křekova. Zdení, taky vás zdravíme. Dobrý den.
4: Dobrý den, všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát jen tak pro radost Blažence Hamalčíkové z Roketnice a svoji sestře Marie Horákové z Napajedel. Vše nejlepší, oni jsou stále posluchačky tohoto krásného pořadu. Jen tak pro radost. Děkuji vám moc.
2: Ano, pro Zeničko, pro radost hrajeme rádi. Úplně všem.
4: Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
2: Mějte se moc hezky, naschledanou. Ještě tady mám přáníčko, jenom si ho otočím. Zahrajte písničku pro pana Petra Zábranského z Domanína, který se dnes dožívá významného životního jubila. Přejeme mu pevné zdraví, boží požehnání, ochranu Panny Marie do dalších let. To přeje chrámový sbor kostela svatého Václava v Domaníně. A ještě jedna gratulace k 91. narozeninám naší milé kmotře, paní Marii Lekešové z Hluku, známé autorce knížky Jak se dříve žilo a co se jedlo v Hluku. Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, hodně elánu, to přeje rodina Hrdinova a Mahadalova. Karel Rajmy se sborem Jaroslava Čecha, cymbalovou muzikou Jaroslava Čecha nám zaspívá jednu krásnou lidovou písničku.

0: Tak dovolal se Kristián z Brna. Kristiáne, dobrý den.
1: Ahoj Karle, tady je Kristián. Čau, já tě zdravím. Já bych dneska chtěl poděkovat vám všem do Českého rozhlasu Brno a Zlín za skvělé zprostředkování neotevřených dveří. Moc jsem si to tam užil, věřím, že nemluvím jenom sám za sebe, ale i za ostatní posluchače Českého rozhlasu Brno. Bylo to prostě skvělé.
0: A musím říct, Kristiáne, že jsme tě tam rádi viděli. Jo, byl tam s Saťkou.
1: Já jsem tě taky rád viděl.
0: No,
1: ano, byl
0: právě
1: jsem tam s Saťkou.
0: S tatínkem. A děkovala už i ta paní Evička s tam tím kloboukem, jak jste seděli spolu tam v první řadě.
1: Ano, já přesně vím, která to je. A taky samozřejmě zdravím.
0: Ano, ano. Kristiáne, takže moc krát děkujeme a je to fajn, že se takhle lidi setkají a udělají si radost navzájem. Takže moc...
1: A přesně o tom to je.
0: Ano, řekl jsi to teď 100%, já končím. Víme, o čem to je. Ať se ti daří, Kristiáne, ahoj.
1: Ano, měj se hezky, ahoj. Děkuji, ahoj.
0: Ano, ahoj, Maruška z Hradiště, dobrý den, Mařenko. Tak Mařenka to položila a jenom mě připomněnula, že bychom měli taky popřát Ivo Horkému. Tak Ivo, samozřejmě, že přejeme všechno nejlepší k svátku, pokud posloucháš a pokud ne, tak ti to někdo určitě sdělí. Jarda Fol zdraví Alenku, Zdeníčku i Marušku, tentokrát teda bez země, ale nevadí, pozdrav mě od děvčat, velmi potěšil. Mám je moc rád, děvčata. Další e-mail, prosíme o písničku a popřát opožděně panu Joškovi Pavlušovi z Mistřína k jeho 75. narozeninám. A zároveň chci popřát Františkovi Uhrovi, který oslaví 26. května své narozeniny. Oběma chci popřát zdravíčko, štěstí, lásku, rodinou, pohodu, radost ze svých noučat. To jim z celého srdce přeje Naděja Jakubíčku a s celou rodinou. Moc krát vám děkuji. Ano, paní Naďo, přáli jsme taky Joškovi a Frantovi se bude určitě taky gratulovat. Písnička, honem se podívám, Antonín Osička, Jan Janulík, Šikovná frajárka, Hornobojani.

0: A dovolila se Maruška z Milotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner. Zítra má narozeniny kulaté náš dobrý kamarád Pavel Maršál z Koryčan. Já bych mu chtěla popřát hlavně hodně zdraví, boží požehnání, štěstí a ať se má dobře se svojí paní Liduškou. Zpívá v mužském sboru, takže nějakou pěknou písničku.
0: Máme to tady seřazeno, jak to tady letí a běží, leží a běží. Maruško, mějte se pěkně.
1: Děkuju.
0: Naschledanou, hezké odpoledne.
1: Díky, naschle, aj vám.
0: Děkujem a jednu Marušku vystřídá druhá Maruška, tentokrát ze Slupného. Dobrý den.
2: No, dobrý den, já vás zdravím ze Slupného a chtěla bych poslat ode mě přání a od vás pěknou písničku mojí tetě paní Marii Šuráňové z Čejkovic z Znojma, která bude slavit své krásné 94. narozeniny. Milá teto, my ti přejeme všetci hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, lásky od svých blížních, ale hlavně zdraví, protože to moc potřebuješ. Její dcera Jana Jarošova bude slavit svátek, tak tej taky hodně zdraví, štěstí a já bych chtěla pozdravit ještě moji rodinu ve Znojmě Andělovu, že jim přeji také hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ale vůbec celou Jižní Moravu, kde mám moc velkou rodinu a to bych chtěla všechny moc pozdravit.
0: Ano.
2: A já vám za to strašně moc děkuju a mějte se krásně a děkuju za pěknou písničku.
0: Ano, Mařenko, mě jenom zaujalo, jak jste řekla, že zdravíte z toho Slunného, Slupného.
2: Ano, a to je takové, krásně svítí sluníčko.
0: Ale že to spojení, jakoby Slunné, Slupné,
2: Slupné,
0: že tam člověk
2: ano,
0: napíše ty dvě N, jo, jakoby si to uvědomuje, že jak to zní Slunné, Slupné.
2: Tak, a je to krásné.
0: Jo,
2: a
0: to
2: já
0: dobře.
2: Přeju strašně moc tej tetě zdraví, zdraví, zdraví.
0: Dobře, děkujeme mockrát. A já připojím. Já připojím e-mail jeden, jo? Děkujeme, naschledanou.
2: Naschle.
0: E-mail, dneska už na tvá vrátka zaťukala šedesátka. Bude ti teď našeptávat, že už se ti nechce vstávat. Nesmíš ji však vážně brát, jejím radám naslouchat. A teď pozor, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje Františkovi Kaňovi do Hlohovce, manželka Helena, děti Martin a Linda a k přání se připojuje rodina Mitričova. No hezké přáníčko. Tak a teď píseň Laco Hrdlička, Moravo Moravěnko a Vlčnověnka.
3: Český rozhlas.

0: Tak, slyšeli jste, ano, Ježku Malinovou, Janičku Minaříkovou, Grňákovou. Dovolal si Jaromír z Bojkovic. Dobrý den, Jari.
1: Dobrý den.
0: Můžete povídat.
1: Já bych chtěl jenom poslat pro radost a potěšení nějakou hezkou písničku mé přítelkyni Milušce. Ona určitě Milušce, no, taky z Bojkovic, ona poslouchá, ona ví, od koho to je.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Jak, ano, samozřejmě.
1: A předrzou zdraví.
0: Dobře. Děkujeme, Jari. No. Pošleme písničku, zápětí poletí za chviličku.
1: Ano, děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Armena Horňácko, Hrubá Vrbka a František. Fany, dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou, pane Gner. Zdravím vás a všechny posluchače toto krásné pořad. Já bych chtěl poslat písničku do sousedního Kněždubu, protože kamarádová maminka se dožila v těchto dnech 95 roku. Aneška Šantavá je nejstarší občankou Kněždubu, obce Kněždubu. Tak bychom jí popřáli hodně, hodně zdraví, jako její syn a dcery s rodinami. Jo?
0: Ano, ano.
2: Tak moc krát děkuji.
0: Taky děkujeme, požehnaný věk, Aneška.
2: Ano, ano. Ano.
0: Františku, mějte se krásně.
2: Taky, taky.
0: A dejte si horňácké slivovičky, si dejte.
2: Ano, může být,
0: může být.
2: Může ano. Být,
0: dobře. Dobře, ať se vám daří. Tak já připojím ano, e-mail, taky nashledanou. E-mail, Karle, zdravím tě, posluchače, chtěl bych se připojit k přání pro pana Iva Dikastu k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hlavně zdraví, ať se stále potkáváme na nákupech k Uherském Brodě. On pracoval s mým otcem Josefem Janků na učilišti slováckých strojíren. Pozdrav posílám i jeho paní, určitě se připojuje i moje maminka, paní Hedvika Janků, děkuje Mirek z Bánova. Vidíte to, takže už jsou tady ohlasy na Vistra učňů. Hezké odpoledne, Karlíčku, prosím o písničku, kterou posíláme k narozeninám do Morkovic Marušce Koňaříkové. Ve stejný den slaví také 80. narozeniny v Koryčanech Pavel Maršál. Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky od rodiny, boží požehnání, ochranu Panny Marie. Pavlovi, ať to stále dobře zpívá, za Laholem z Brankovic a užívají si, pokud to zdraví dovolí, dechovky a tanečku. Oběma jubilantům blahopřejí a všechno dobré přejí Anička Karel Štolfovi. Písnička, ať potěší všechny ostatní naše přátelé a nejen dechovky. Tak, kdyby to bylo ještě v poledne, je to dobré. Vyšlo to přesně teď, to už bude asi poslední přáníčko. A písnička Karel Waldau, klasika Slepička Kropenatá, budějická kapela Ády Školky.

Slepička Kropenatá. Ještě nám vyjde rychle jedna písnička, jak to tak nějak stíháme. Hovorané nám zahrají od Miloše Procházky Ludmily Koskové Nehněvaj sa.

A přeji vám krásné odpoledne, těším se v 18 hodin opět na setkání, asi za sedu od do školy tady za rok odlučit studenty, ale ještě nám zahraje, já předpokládám, že je to Petr Polák za doprovodu Hulíňanů, klarinetový čardáš, krásné odpoledne.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno. Bečva. Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Při jednání brněnských zastupitelů dnes žena rozvinula sovětskou vlajku, řeší to policie. Lidé ve Znojmě se dnes můžou seznámit s projektem na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Obsahuje podle něj řadu problémů. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Zasedání brněnského zastupitelstva se dnes zúčastnilo několik odpůrců sjezdu sudetských Němců v Brně. Jedna žena v sále rozvinula vlajku Sovětského svazu. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu následně strážníci zjistili její totožnost, popisuje jich mluvčí Jakub Ghanem.
4: Ve sněmovním sále vystoupila žena, která na to ani podle jednacího řádu neměla nárok, přesto na konci toho svého vystoupení vytáhla i sovětskou vlajku. Strážníci ji proto vyprovodili ze sálu a vzhledem k tomu, že měli podezření ze spáchání trestného činu podpora nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka přivolali na místo státní policisty.
2: Za zmíněný trestný čin, který platí od letošního ledna, hrozí odnětí svobody až 5 let. Znojmo dnes lidem představí architektonickou studii na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Jde o budovu na Horním náměstí, která je v současnosti z velké části prázdná. Stávající prostory městské knihovny v Zámečnické ulici už podle vedení města nevyhovují. Veřejné projednání začne v 17 hodin ve spodním sále znojemské besedy.
5: Se studií zájemce seznámí přímo její autoři z architektonického ateliéru. Půjde o kompletní rekonstrukci budovy, včetně atria a střešní terasy. Kromě samotné knihovny bude v domě taky kavárna, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Projekt počítá s bezbariérovým přístupem, který architekti doplnili na základě připomínek. Projektovou dokumentaci chce město dokončit příští rok, potom bude hledat vhodnou dotaci. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měli dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. V Uherském Brodě přes letní prázdniny dělníci udělají druhou etapu rekonstrukce elektroinstalace na první základní škole Mariánské náměstí. Pokračuje místostarosta Uherského Brodu Miroslav Polášek z ODS.
6: V loňském roce se dělala elektroinstalace na hlavní budově a v letošním roce nás čeká objekt školní družiny. Opravy omítek a výmalby jsou samozřejmě součástí tady té rekonstrukce.
3: Počasí.
2: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti, místy s přeháňkami. Večer budou srážky postupně ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolona vás zdrží na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Začíná na 207. kilometru a pomalu se jede až do Brna k omezení na 196. kilometr. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
8: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším... Táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelňáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, tu jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně, já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde, nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru, tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický a skupí semky úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. Jo. Ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen tam moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mě táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle, já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium, 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ty ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou. Jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: To ho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přitom ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili, to podle mě ani není reálný, že to je tak, to i člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporný scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je...
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy. Že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně je to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? Je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Mm-hmm, ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv. Já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí, přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla výjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to okecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl...
0: Také tančíte, vy jste ano, vyhrál chtěl. Roztančené divadlo, abychom
1: ano,
0: naplnili ještě...
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník... Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teďka, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak si jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích,

0: když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a... No a jaký muzikál? To je vlastně všechno, já mám spíš tyč. No ano, a takže to je vlastně všechno. A teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo. Abych
1: to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapika, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát na to narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to hrál Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo stávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil, a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak za stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Lidé na podporu ptačího centra v Brně poškozeného požárem poslali dohromady přes 18 milionů korun. Na parkovištích v okolí Boskovické nemocnice nově platí časově omezené stání. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborda stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
2: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
0: Záchranné stanici v Brně Slatině lidé po požáru poslali přes 18 milionů korun. Oficiálně vypsaná sbírka vynesla zatím přes 2 miliony. Majitel stanice Zdeněk Machař následně zjistil, že na její firmní účet lidé poslali asi 16 milionů. Část peněz chce Machař využít kromě oprav zničeného zázemí i na vybudování nového detašovaného pracoviště na vypouštění zvířat zpátky do přírody.
3: To se týká těch srneček, ličátek, malých jezdebců, veverek a všechno. A tam jim vytvořím takové podmínky, aby tam se mohli dobrovolně jakoby rozmístit do okolí a budu se zaměřovat na krajovou lokalitu Moravského kresu.
0: Řidiči můžou nechat stát auta na parkovištích v okolí nemocnice v Boskovicích jen časově omezenou dobu. Parkovací kotouče musí nově používat na 6 ze 7 veřejných parkovišť. Vedení radnice si od změny slibuje, že pacienti i návštěvníci s nás najdou volné parkovací místo.
4: Parkování město omezilo na 4 hodiny v pracovní dny, a to vždycky v čase od 7 do 15 hodin. Jediné parkoviště, kterého se změna nedotkla, je to nejvzdálenější. Jde o plochu za autobusovou zastávkou ve směru ke kruhovému objezdu. Parkovací kotouče řidiči pořídí i přímo v nemocnici na pokladně. Z Boskovic Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Úseku Kroměříž z Borovice jezdí místo vlaků od dneška do 21. května náhradní autobusová doprava. Výluka skončí ve čtvrtek v 17.30. V autobusech náhradní dopravy se nesmí převážet jízdní kola. Přesné umístění zastávek autobusů je uvedeno na webových stránkách integrované dopravy Zlínského kraje.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti místy s přeháňkami. Večer budou srážky postupně ustávat a oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23 stupňů. Vane slabý, proměnlivý vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolona kamionů od exitu 182 Popůvky. Pomalu se jede až do zúžení u D2. Tam krátce zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno přeju, milí přátelé. Máme 4 minuty po 14. hodině a dnešní 2 hodiny se reportážemi, muzikou, soutěží a samozřejmě, že i s tím, co v učebnicích nebylo, právě začínají. U mikrofonu je Borek Kapitanček a dovolte ještě předtím, než dám slovo meteorologovi, vlastně bych měl říct konkrétně, že to bude Jitka Kučerová, tedy meteoroložce brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dovolte, abych vám naznačil, jaké vás zřejmě z hlediska počasí čeká odpoledne. Bude spíše oblačnější a navíc s možností přeháněk, což možná některým z vás ne zcela vyhovuje, ale připomeňme si jednu nebo možná dvě májové pranostiky. Májová vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček. No ale když jsme tak u toho, jaké máme počasí, tak bych měl také zmínit to, že probíhá sezóna pilu travin. Končí sezóna časných dřevin, viditelné nánosy pilů, pokud nějaké vidíte, souvisí s pilovou aktivitou jehličnanů. No a možná vás nejvíc dráždí pily platanu javorolistého či borovice lesní. Ale ať tak nebo tak, věříme, že dnešní dobré odpoledne vylepší vaši náladu, zdravotní kondici, no a že si možná zaspíváte společně s Blankou Šrumovou a Tichou dohodou už v úvodu dobrého odpoledne. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek, za chvíli podrobně o počasí.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Společně s touhle dvojicí, jen si vzpomeňte, jeden měl uhrančivý pohled a dlouhé vlasy a ten druhý byl věčně rozesmátý, tedy Dieter Bohlen, to je ten druhý, no a ten první Thomas Anders. Společně s pomocí téhle dvojice jsme se vnořili do 80. let. Ale teď se naopak díváme směrem kupředu. I když nejdřív se odrazíme od toho aktuálního stavu počasí na Jižní Moravě, a to už je věc, kterou nám prozradí, tedy jaká je situace na Jižní Moravě, meteoroložka Jitka Kučerová. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Že vy jste taky v 80. chodila třeba na diskotéky do Zágrebu, Krajtrovy, na Faval, že?
2: Částečně, ale samozřejmě oba před tím a před chvílí jmenované pány si velmi dobře pamatují a velmi ráda jsem je poslouchala.
1: Říkávali jsme jim modré tanky. Ale teď naspět k tomu podstatnému. Jaká je teď situace na Jižní Moravě z hlediska meteoroložky?
2: Oblačnost hlavně v severní a západní části kraje je celkem velká, kupovitá a také z ní padají i nějaké přehánky, tedy vodní kapky. Ty přehánky jsou takové i krátkodobě, nebo mohou být i krátkodobě intenzivnější, ale je to opravdu jenom vždycky na krátkou dobu a zase ty přehánky mají jakoby tendenci zanikat, i když i částečně trošku a pomalinku postupují od severozápadu směrem k jihu až jihovýchodu. Jihovýchodní část kraje tam má teď spíš méně oblačnost, nějaké převažující polojasno nebo na nejvýš oblačno a tam se zatím srážky nedostaly, i když nelze v následujících hodinách výjimečně vyloučit, že i tam se ta přeháňka objeví, dokonce možná časem i malinko zabouří z těch aktuálních přeháněk, ale ta pravděpodobnost na bouřky je tedy docela malá. Teploty jsou nejčastěji od 19 do 22 stupňů, vyšší polohy kolem 17-18, no a vítr ten příliš nefouká. Maximálně v okolí těch přehánek může chvíli trošku třeba zesílit.
1: Jitko, jak se bude počasí v našem regionu vyvíjet směrem k večerním hodinám a jak bude v noci?
2: Ty přehánky ještě teď v následujících hodinách se objevovat budou podobně, asi v podobné oblasti jako aktuálně, tedy hlavně ta severní a západní polovina kraje, jak jsem zmínila, tak není úplně vyloučeno, že se objeví i jinde, ale pravděpodobnost je menší, tedy zhruba v té jihovýchodní části kraje. Večer by pak ty srážky měly ustávat a oblačnost bude částečně ubývat. Teploty ty ještě můžou růst, anebo v těch přehánkách přechodně i klesat, pochopitelně. Vítr ten nějak zásadně zlobit nebude, v noci pak obloha převážně oblačná, ale ta oblačnost bude občas jak průsvitná, nebo jí může ubývat i na polojasno, výjimečně v údolích mlhy a teploty v noci budou klesat mezi 9 až 6 stupňů, vítr slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
1: Slunce zítra v Brně vyjde v 5 hodin a 4 minuty. Ano, zapadá ve 20 hodin a 37 minut středoevropského letního času. Já si ještě na poslední chvilku ověřoval všechny tyhle údaje. A platit by zítra měl stupeň číslo 1, jestli se nepletu. Znovu si to musím ověřit, tedy mírná zátěž. Jaké nás zítra ve středu 20. čeká počasí?
2: Takové docela podobné tomu dnešnímu, zase převládající oblačno, možná dokonce i skoro zataženo a ze začátku dne sice se ještě na chvíli asi nějaká ta menší oblačnost nebo průsvitnější oblačnost objevit může. Častější přehánky nebo výjimečné bouřky se budou tvořit zase v průběhu odpoledne, ale na rozdíl ode dneška v té severní části tedy ne, tam budou zůstávat i zítra, ale potom v té východní polovině, dnes jsou tedy více v severní západní, zítra severní a východní polovina kraje nebo pravděpodobnější. Zase zítra s nějakou menší pravděpodobností se mohou objevit i na jihozápadě kraje. No a teploty malinko vyšší zítra odpoledne než dnes 21 až 24 stupňů. Vítr bude během odpoledne hlavně v západní části kraje pofukovat i mírný severozápadní, jinak většinou slabý proměnlivý.
1: Jak jistě všichni víme, tak vývoj počasí a jeho předpověď je samozřejmě dost dynamická záležitost, takže zkuste jenom jednou větou naznačit, jestli ve čtvrtek a v pátek dojde k nějaké výraznější změně.
2: Nedojde k žádné výrazné změně, charakter počasí i nadále stejný, jenom se bude snižovat množství srážek nebo pravděpodobnost jejich výskytu. V pátek už víceméně skoro k nule, čtvrtek ještě nějaké lokální přehánky, teploty pomalinku nahoru, v pátek 21 až 25 stupňů.
1: Děkuji za informace a samozřejmě vývoj počasí sledujeme neustále a neustále jsme v kontaktu i s brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu. Tohle byla Jitka Kučerová, děkuji za předpověď počasí.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ale klasika Petra Spáleného zněla na vlně Českého rozhlasu Brno v úterý 19. května malou chvilku před půl třetí. Ve chvíli, kdy se hotovíme pozvat vás na dvě místa na tuto sobotu. A s pozvánkami na sobotu ještě není konec. To ještě musíme zohlednit i to, co vám za chvíli poví Hana Slabáková z Klubu českých turistů. Nicméně teď spíše dvě obecnější pozvánky, respektive pozvánky pro nejen turisty na tuhle sobotu 23. května. Ta první i ta druhá je vlastně do Brna, takže se musím omluvit za svůj brnocentrismus, ale protože mě můj kamarád Filip Zajner informoval o tom, co se bude v sobotu dít v Černovicích, nemůžu nepředat. Právě v Černovicích na Řehořově ulici vás čeká festival piva a dobrého jídla. Ta akce se jmenuje Park Řehořova žije. A v sobotu vás tam mezi 11. a 18. hodinou čeká festival piva a dobrého jídla, takže několik pivních speciálů z mini pivovarů, uzenářské výrobky, burgery, žebra, míchané drinky, výborná káva. O hudební doprovod se postará oblíbený zpěvák a muzikant Filip Zajner. A samozřejmostí je i zábava pro děti, třeba skákací hrad, takže vezměte rodinu, přátele a dorazte si užít skvělou sobotu plnou chutí a zábavy. Organizátoři se na vás na festivalu piva a dobrého jídla budou těšit. Park Řehořova v brněnských Černovicích, tam to prostě žije. A ta druhá pozvánka je, řekněme, taková trošku vážnější, protože je to moravské klavírní trio, které vás zve na hudební večer v magickém prostoru Červeného kostela v Brně. Doplněný bude působivými světelnými iluminacemi. Po vyprodaných loňských koncertech se 23. května v sobotu můžete těšit na program James Bond v kostele 2 s legendární filmovou hudbou Agenta 007 a dalšími filmovými motivy. Začátek sobotního koncertu je v 21 hodin. Ještě více informací najdete na webové stránce www.moravskeklavirnitrio.cz. Doufám, že se vám tam bude líbit a doufám, že dáte vědět, jaké to bylo. Doufám, že Eda dnes nezaspal.
1: Edův zvonek.
2: Do smíku jo, blondska, bruneta a zrska, přednebeský futra a zatlučo na ně. Očperuje jim svaté Pedro a hoka. Koňadry, abyste se dostali do opravdovýho nebála, musíte zdolat těchto 1000 schodů? Na každým pátým schodku se vám houkne zvonek a vy se nesmíte lohčit. Jináč padáte do peklíska. Hned na pátým schodku si začne pecnit bruneta a už to valí do Unterhrody. V půlce padá zrska a jeden schodek před koncem se začne lohčit aj blondýna. Svaté Pedro na ňu čučí, nechá pačka a vaří tázanec, proč se zasmála, když ještě nehoukl žádný zvonek.
3: Tyš, já jsem teprve teďka pochopila ten první.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem.

0: Zdravím všechny, kteří právě teď kráčejí svojí vlastní cestou a zároveň u toho poslouchají odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Já vám vlastně před chvilkou nestačil slíbit, co vám mám, co pro vás máme připraveno. Ale teď už můžu říct, že na dnešní zasedání brněnských zastupitelů opět přišli odpůrci sjezdu sudetských Němců. Zmíněný sjezd se bude konat tento víkend na brněnském výstavišti. Protestujících ale bylo tentokrát výrazně méně než minulý měsíc, kdy jejich vystoupení ovlivnila celý průběh schůze. Ve sněmovním sále brněnské Nové radnice jednání sledoval redaktor Šimon Franz. Přeju dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Šimone, jak tentokrát vypadaly výstupy proti sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu?
1: Proti sjezdu vystoupilo několik lidí v části zasedání určené pro připomínky občanů. Jedna z protestujících ale na zastupitele začala křičet, protože jí nedovolili promluvit. Není totiž občankou Brna, takže podle jednacího řádu nemá na vyjádření nárok. Nakonec před zastupiteli rozvinula vlajku Sovětského svazu. Strážníci, kteří v sále preventivně dohlíželi na pořádek, zjistili její totožnost kvůli podezření z trestného činu propagace hnutí směřující k potlačení lidských práv. Případ pak předali k prošetření státní policii. Její mluvčí Pavel Šváb dodal, že žena podává vysvětlení na policejní služebně. Pak případ tedy šel potom státní policii, novinářům skupina odpůrců sjezdu potom rozdávala letáky a noviny a při odchodu jedna z žen apelovala, aby média říkala pravdu.
0: Dál už tedy zasedání zastupitelů bylo, řekněme, standardní?
1: Ano, připomínky občanů zabrali asi 18 minut, včetně těch, které se sjezdu netýkaly. Skupina odpůrců se pak přesunula do předsálí, kde žena s vlajkou čekala na další postup policistů, jak už jsme zmínili. Doplním, že ten trestný čin je součástí novely trestního zákoníku, který schválila sněmovna v předchozím volebním období. Platí od začátku letošního roku. Za propagaci komunismu hrozí trest až 5 let vězení.
0: Přejdeme tedy k programu jednání. Co dnes zastupitelé projednávali?
1: Schválili třeba návrh opozičníků z hnutí ANO, aby kontrolní výbor prověřil fungování městské firmy Sako Solar. Ta má za úkol řešit rozvoj fotovoltaických elektráren na střechách městských domů. Má ale problémy, první dodavatel neplnil své závazky a jeho nástupce zkrachoval. Kontrola se má zaměřit na hospodaření, odměňování nebo výběrová řízení a taky na to, jak firma plní plánované projekty.
0: Hnutí ANO ale mělo tento projekt politicky na starost, nebo to tak není?
1: Je to tak. Po odchodu do opozice před několika měsíci ale zastupitelé ANO postoj změnili. Jejich bývalý stranický kolega a stále předseda představenstva Sako Solar René Černý, teď už nezávislý náměstek primátorky, s kontrolou problém nemá. Uvedl, že projekt má své problémy, ale že v něm pořád vidí smysl. Podle Černého budoucnost firmy nastíní odborná analýza, která má být hotová v nejbližších dnech. Zastupitelé dále schválili třeba změnu podmínek pro uchazeče o družstevní byty. Město je staví na kamenném vrchu. Jednotlivcům se tak otevře možnost hlásit se o větší byty, které jsou ale třeba pro rodiny zase malé.
0: Jak dnešní zasedání brněnských zastupitelů ovlivnili odpůrci sjezdu sudetských Němců a o čem dalším se jednalo, jsme probrali v našem dobrém odpoledni s redaktorem Šimonem Francem. Šimone, děkuji za těch několik kroků, které udělal z Centra zpravodajství o patro níž a přeju ti hezké odpoledne.
1: I tobě, díky.
0: A za chvilku jdeme na výlet. Tedy pozveme vás na výlet společně s Hanou Slabákovou. Jen poslouchejte.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Když teď vyslyšíte volání Hany Slabákové na vás všechny výletníky, no tak se zřejmě o víkendu budete dívat na

0: Vrcholky chřibů. To jsem hezky zaobalil. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy máte pozvánku na víkendový výlet.
1: Takže v sobotu 23. května nás zve odbor klubu českých turistů v Řesovice na 24. ročník turistické akce Putování moravským Slováckem. To je takový krycí název, protože v Řesovice jsou kousek za Kyjovem, proto to moravské Slovácko, ale vyrážíme do chřibu, to měl pravdu Borek. Trasy máme 5, 8, 13, 17 a 25 kilometrů pěší a potom 14 a 45 cyklo. Ta nejkratší, ta 5-kilometrová, je určená rodinné turistice. Jsou tam hry pro děti oceny u lesního baru ve Vřesovicích. Potom máme osmičku, ta jde kolem Gorazdovy studánky a svatého Klimentka, vlastně okruh do Vřesovic. Třináctka se vydá od Klimentka ke Křížku, ke Kozlu, to je takový skalní útvar, studánka u Mísy, Cimburg a do Vřesovic. No a ty další to postupně protahují. Zajímavá určitě je sedmnáctka, která to od Křížku bere přes Moravanské louky, což je taková významná botanická lokalita. Tam vítávají třeba některé vstavače nebo úpolíny a podobně, takže i teď by tam mohlo něco kvést, tak pokud jako 17 kilometrů není moc, tak doporučuji se tam vydat, protože tady ty májové chřiby, ty jsou v tomto ohledu opravdu krásné. No a pak je ta 25, ta to má ještě dál, ale to si každý vyzkouší na místě. Akce se opět započítává do soutěže o zlatého turistu. Každý účastník bude odměněn originálním pamětním dárkem a diplomem, na to jsou ve Vřesovicích specialisté. No a zase věcné ceny obdrží nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník a také nejpočetnější rodina. A s těmi nejvzdálenějšími účastníky to tam bývá zajímavé, protože už měli účastníky i z Argentiny, z Kanady a podobně.
0: Tak tihle všichni přijeli kdysi do Vřesovic, tak se k ním taky vlastně můžete přidat. Hanko, já vám děkuji za pozvánku na 24. putování moravským Slováckem a přeji vám krásné odpoledne.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Mladík nepravomocně odsouzený za pokus o zapálení synagogy v Brně podal odvolání. Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Do hokejové Komety Brno se vrací útočník Jakub Brabenec. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky v Česku během posledních 2 let se prodloužila o 0,5 roku, na současných 659 dní.
5: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde ta řada.
6: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
5: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
6: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Obce, spolky nebo další organizace můžou od nadace partnerství získat příspěvek na výsadbu stromu a návrat vody do přírody. Žadatelé můžou získat až 100 000 korun. Nadace v grantové výzvě rozdělí zhruba 1 000 000 korun. Žádosti je možné podávat do 31. července. Výsledky nadace partnerství zveřejní 28. září, říká její mluvčí David Kopecký.
7: My v nadaci partnerství zmocňujeme v tom, aby mohli sami dělat projekty, které jim přijdou hodné. Naše na dlouhodobě trpí suchem, erozí, přemírou příbělých strážek a dalšími neduhy a toto opatření a tato grantová výzva má právě za cíl tyto následky klimatické změny napravovat.
4: Sport.
3: Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance. Od nové sezony za ně bude hrát útočník Jakub Brabenec. Ten strávil v Brně celou mládežnickou kariéru a před 5 lety odešel do zámoří. Do NHL se ale jako hráč draftovaný Las Vegas neprobojoval. Domů se Brabenec vrací i kvůli stěhování Komety do nové arény, které je naplánované na začátek příštího roku.
8: Je to lákadlo velký pro všechny, ale zase na jednu stranu, když ta nabídka přišla, tak mě lákalo a zahrát ještě na rondu, protože tam jsem vlastně strávil celý svý dětství a zažil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života, takže jsem říkal, že si chci ještě zahrát na rondu, než bude nová hala.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, místy až skoro zataženo. Odpoledne přehánky výjimečně bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Opatrně na silnici 50 u obce Střílky na Kroměřížsku. Havarovalo tam osobní vozidlo a silo do příkopu. Na místě policie s opatrností tady projedete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Dobré odpoledne, milí přátelé, zdravím vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitánček, to ještě, aby bylo úplně jasno. A aby bylo jasno, co vás čeká v další hodině našeho dobrého odpoledne, no tak se dozvíte třeba to, jak to chodí, když starší lidé z Blanska chtějí vyrazit třeba za doktorem, nebo třeba na nákup, nebo posezení v kavárně. Ale taky, až nastane čas, Martina Písa říká, což jistě víte, že se dozvíte další věc, která v učebnicích nebyla, no tak bude čas říct vám, kdo vlastně ochutnal první zmrzlinu, respektive kdy ochutnal. Ale to ještě není všechno. Muziku, kterou pro vás mám připravenu už za malou chvilku, spustí Věra Martinová, tedy písničky, které pro vás máme přichystány k tomu, abyste měli ještě hezčí odpoledne. Budou tady třeba i Karel Zich, Miroš Birka, Marie Rotrová taky. Ale málem bych v tom výčtu zapomněl na to, co je pro všechny soutěže chtivé velmi důležité. Další trefa se chystá už za 7 minut. V téhle soutěži dnes můžete mít další hezkou knihu za 2 správné odpovědi. A tentokrát to bude dárek z nakladatelství Jota. Prodáno jí bylo přes 10 milionů výtisků a je to kniha Sary Greenové Voda pro slony. Takže to je odměna pro ty z vás, kteří už se chystají vytočit nebo vyťukat telefonní číslo 726 465 200. To je kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno. Tématem pro dnešní trefu bude buď to moravská otázka nebo hokejová otázka, ale taky to může být otázka křížovkářská či na téma zkratky. Víte, co vás čeká, víte, z jakých témat vybírat a já ještě jednou pogratuluju dnešním oslavencům. Jsou to Ivové, kteří slaví svůj svátek. Narozeniny slaví Iva Janžurová, když jsme tak u toho. A jestli pak víte, že je to 52 let, co Erne Rubik vynaleze Rubikovu kostku. Do dneška si s ní hraju. Do dneška jsem ji nesložil. Pěkné odpoledne.
9: Český rozhlas Brno.

0: Na malou chvilku jsme se opět brouzdali 80. lety, tedy obrazně řečeno, samozřejmě, že píšeme rok 2026, že posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a že tohle byla vzpomínka na kanadskou kapelu Cutting Crew I Just Died in Your Arms na vlně Českého rozhlasu Brno. Na ní ale teď vítám našeho soutěžícího v soutěži Trefa. Dobré odpoledne, Laďo.
1: Dobré odpoledne, přeje Laďa ze Zašové.
0: Já vás zdravím do Zašové. Nejste jediný, kdo z téhle obce telefonuje. Tímto zdravím samozřejmě všechny, kteří jsou správně naladěni. Ale jen vy můžete mít už zhruba za minutu a půl, možná za dvě minuty, za dvě správné odpovědi v naší soutěži knihu Voda pro slony. Dárek z nakladatelství Jota je připraven, když dvakrát správně odpovíte. Jenomže jaké to budou otázky? To je zatím neznámá. Já jsem trošku rozšířil názvy otázkových témat, takže poslouchejte. Moravské řeky, hokej na mistrovství světa, křížovka a staré zkratky. Vyberte dvě témata, kde pro vás bude jednoduché odpovídat.
1: Tož já zkusím ty moravské řeky a křížovky.
0: U křížovky, to musím předeslat, nedostanete možnosti, tedy varianty odpovědí. Tam je to čistě na vašich znalostech. Trváte tedy na křížovkách, ano?
1: Ano.
0: Dobrá, spouštím minutový limit a začínám se ptát. Dvě správné odpovědi, to je to, co po vás chci. Před chvilkou vás Hana Slabáková z Klubu českých turistů zvala na víkendový pochod moravským Slováckem s epicentrem, řekněme, ve Vřesovicích. Skalecký potok, který protéká Vřesovicemi, se o něco dál v Ježově vlévá do říčky jménem Hruškovice, Kyjovka nebo Jihlava.
1: Já dávám Kyjovku.
0: Říkáte Kyjovka. Pojďme ke křížovce. Sopečný jícen na 7 písmen. Sopečný jícen na 7 písmen. Objeví-li se v legendě křížovky tenhle popis, tohle zadání, napíšete do políček jaké slovo?
1: Krátor je jenom na 6, zase do toho. Teď mě to nedochodí. Márna, musím tady.
0: Zazvonil zvonec a bohužel jste neodpověděl na druhou otázku. Nicméně netrapte se tím. Laďo, ne každý ví všechno. Tedy jsou takoví, kteří ví všechno, ale já a myslím si, že ani vy a drtivá většina, řekněme nás plebejců, do toho nepatří. No, sopečný jícen je kaldera.
1: Aha. Jo?
0: Ale vy jste vlastně neodpověděl správně ani na tu první otázku, protože ten potok, skalecký potok, který protéká Vřesovicemi, se o něco dál v Ježově vlévá do Hruškovice. Považte. My to známe jenom jako pití, že? Nechci říct konkrétně, teda jako kdo konkrétně to tak zná, ale myslím si, že když jsem řekl Hruškovice, tak mnozí spozornili, jakože něco nalévám. Laďo, svůj neúspěch, bohužel nemáte možnost čekat na knížku z nakladatelství Jota. Můžete oplatit moderátorovi tím, že mu položíte otázku ze všeobecných vědomostí, aby se moje tvrzení o tom, že ne všichni vědí všechno, potvrdilo.
1: Tož, co je na Valašsku šlep?
0: Šlep?
1: No.
0: Není to nápoj pro dobytek?
1: Není. Šlep jako SL.
0: Šlep? Ne, to nevím. Co to je?
1: To jsou šaty ženské, dívčí převážně. Aha. No, to je jako ogar, dávno pamatuju, že se děcka, co měli toto, pro hochy to nebylo, nebo mužky, ale šlep převážně vždycky měli děcka.
0: Takže šlep, říkáte.
1: Šlep. No.
0: A máte pravdu, já jsem si teď otevřel, já totiž nikdy nechci podvádět, ale vždycky si aspoň ověřím to, co se dozvím nového od našich posluchačů a posluchaček. A teď ve slovníku cizích slov na internetu čtu. Šlep je zastarale vlečka u ženských slavnostních šatů, takže z toho zřejmě bylo odvozeno to, jak se na Valašsku říká ženským oděvům.
1: U nás moja sestra, teda sestry jsem jich měl děc, tak mě oblékali šlep.
0: Šlep. Děkuju moc krát. Zase vím o něco víc. Mějte se hezky a naslyšenou, Laďo.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Zítra ve stejnou dobu dostane jak tenhle náš soutěžící, tak vlastně vy všichni ostatní, kteří byste třeba rádi vyhráli další hezkou knihu, opět příležitost. Tak si pište pro jistotu 15 hodin 10 minut, to je čas naší telefonické trefy. No a číslo do studia 726 4652 00. Pokud vám v té předchozí hodině našeho dobrého odpoledne něco uteklo, vězte, že v aplikaci Můj rozhlas si to můžete znovu poslechnout. To platí samozřejmě i pro adresu našeho webu brno.rozhlas.cz, tam máme audioarchiv, taky můžete. Ale dopředu se dívám už teď a vidím, že to, co vám zatím neuteklo, je reportáž na téma taktéž slíbené. Za doktorem, ale třeba taky na nákup nebo k posezení v kavárně. Na tyhle cesty můžou už rok vyrazit starší lidé z Blanska díky senior dopravě. A v reportáži, kterou chystáme, zjistíte, jak se služba osvědčila.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Miloš Birka byl v téhle písničce, jako je tomu u něj zvykem, spíše lirický. To já na to půjdu trošku jinak. Pozri, čo mají v Blansku, no vlastně počúvaj, čo mají v Blansku. No z toho, jak to chodí v Blansku, mám velkou radost. Starší lidé z Blanska totiž už rok jezdí k lékaři nebo na nákup za výhodnou cenu díky senior dopravě. Za první 4 měsíce letošního roku najezdili řidiči Českého červeného kříže s klienty zhruba 3 500 kilometrů. Loni na takovou vytíženost potřebovali půl roku. A o službu teď stojí, to je důležité, i v obcích v okolí.
1: Řidič senior dopravy v Blansku Štěpán Stojan sklápí rampu do kufru speciálně přizpůsobeného auta pro vozíčkáře a po ní vyváží vozík se Zdeňkou Bylenovou, která přišla o obě nohy. Žena díky téhle službě může vyrazit na nákupy.
2: Ten nákup si udělám tak na týden, zbytek jako mi udělají mladí.
1: Takže vlastně je to pro vás jediná možnost, jak...
2: Ano, ano, jediná možnost, no jinak bych se nedoplatila, když bych si objednala službu, která by se mnou jela.
1: Za jednu jízdu senior dopravou platí klientka díky permanentce 30 korun, bez ní stojí 40 korun. A řidič ženu doveze přímo až do prodejny.
3: A se mějte hezky, naschledanou.
2: Za 2 hodiny u Kauflandu, jo?
3: Dobře.
1: Štěpán Stojan zákazníky vozí i zpátky domů a službu lidé využívají na nejrůznější cesty.
3: Většinou jsou to nemocnice, doktoři, úřady a pak sem tam nějaký ten nákup nebo zábava.
1: Tentokrát jste vezli paní na invalidním vozíku. Mě by zajímalo, jak časté tyhle ty případy jsou.
3: Tak někdy to bývá 2x, 3x do týdna.
4: V průměru za den v letošním roce děláme kolem 18 jízd. Máme vlastně smlouvu s každým klientem o přepravě. Aktuálně máme něco přes 200 smlouv.
1: Vypočítává ředitel Blanenského Českého červeného kříže Jiří Kučera. V poslední době se ovšem jízdy kvůli zdražení nafty a benzínu prodražují.
4: Cenu jsme zatím neměnili, doufejme, že se tak ani nestane. Ty náklady pro nás samozřejmě vyšší jsou, ale těch kilometrů, který se s těma klientama najezdí, nejsou až jakoby velké počty.
1: Poptávka po senior taxíku vzrostla tak, že Červený kříž pořídil ještě druhé auto. Tohle rozšíření služby zohlednilo i město, které ji dotuje, připomíná mluvčí radnice Pavla Komárková.
5: S tím souvisel také navýšení příspěvku, kterým město Blansko podporuje tu službu. To znamená, že zastupitelé potvrdili, že chce město podporovat tu senior dopravu a podpořili jsme ji na letošní rok částkou 1 milion korun.
1: Od července Blanenský Červený kříž zajistí zvýhodněnou přepravu seniorů taky v Boskovicích. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Kolegyně v té předchozí reportáži zmínila měsíc červenec. A já se dívám, co se bude všechno dít v červnu. A hned vám to taky řeknu. No, máme 19. května a přesně za měsíc vyjedou závodníci mistrovství světa silničních motocyklů k prvním tréninkům na autodromu v Brně. Velká cena se pojede netradičně o měsíc dřív než obvykle. Co nového se chystá pro fanoušky? Řekneme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno už za pár chvil.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Exactamente.

0: Tuhle písničku od kapely Beatles zajisté znáte. Pokud se mýlím, omlouvám se, ale myslím si, že je tak notoricky známá, a to podání Ringo Stara také, že jsem se skoro ani nespletl. No, já jsem chtěl být trošku podrobnější a chtěl jsem vám říct, které ještě písničky slavných liverpoolských brouků zpíval právě Ringo, protože většinou to byla výsada Johna a Paula. A když jsem zadal, a to je takový drobný příspěvek na téma současná umělá inteligence, když jsem zadal umělé inteligenci otázku, které skladby zpívá Ringo, ale už jsem nenapsal Ringo Starr, tak víte, co mi odpověděla? Jelikož se dotaz pravděpodobně týká populárního českého hudebníka a zpěváka Františka Ringa Čecha, byla by to asi Perníková Chaloupka, Olé, olé, a píseň o Americe, či Trpaslíci trávou jdou. No tak sám za sebe dodávám, že třeba Good Night od Beatles v podání Ringo Stara, vlastně Richarda Starkyho, je přímo krásné. Ale teď ke slíbenému tématu, abych vás příliš nezdržoval, jste-li fanoušky motoristických sportů. Přesně za měsíc začíná v Brně velká cena Česka mistrovství světa silničních motocyklů. Na závodišti vrcholí přípravné práce, včetně úprav trati. Připravuje se taky doprovodný program pro fanoušky, kterých pořadatelé očekávají znovu více než 200 tisíc, jak oznámili dnes v Praze.
1: Aktivita kolem MotoGP bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
2: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naši jezdci Filip Salač.
2: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
3: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili, pokud třeba se do Brna nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost tam bídli, je to v jednání.
2: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
4: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky, tak aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
2: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
1: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme naštěstí na koloni.
2: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Český rozhlas.
0: Teď je 15 hodin 39 minut. Já vám přeju za Český rozhlas Brno dobré odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitánček a abych dokončil to předchozí laškování s umělou inteligencí na téma, které písničky Beatles zpívá Ringo Starr, tak tady mám kompletní odpověď. Tentokrát jsem specifikoval trošku přesněji svůj dotaz, tak abyste věděli. Začalo to už vlastně na začátku jejich kariéry, kdy zpíval Boys, potom I Wanna Be Your Man, to je to I Wanna Be Your Lover Baby, jo, tak to byla ona, potom Matchbox, Honey Don't Act Naturally, What Goes On, Yellow Submarine, tu jste slyšeli, no a tak With a Little Help From My Friends, vlastně jedna z nejslavnějších od Beatles. Ale teď v 15 hodin a 40 minut musím naznačit ještě jednu věc, co vás čeká za chvíli. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za pár chvil Martin Písařík v dnešním vydání cyklu Co v učebnicích nebylo.
5: Český rozhlas Brno.

0: Dali byste si Brawl, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, písně.

Právě kvůli tomu poslednímu slovu v textu předchozí písně se dívám velmi pozorně na časomíru, abych vám nelhal. Teď je 15 hodin 52 minuty, odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno se chýlí ke konci a naše dobré odpoledne můžete čekat zase zítra po 14. hodině s reportážemi, muzikou, soutěží a pozvánkou na výlet. Už za chvíli bude čas humoriády. Jejím dnešním hostem bude Václav Vidra a vy jste k jejímu poslechu srdečně zváni. Po 17. hodině vás čeká Den v kraji, po 18. se potkáte s Karlem Hegnerem v pořadu Morava krásná zem, tedy v její druhé části. U mikrofonu byl Borek. Přeju vám jen samý úspěch a dobré odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnskou městskou firmu Seco Solar prověří na žádost opozice kontrolní výbor zastupitelstva. Lidé ve Znojmě se dnes můžou seznámit s projektem na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Maximální povolné ceny nafty a benzínu zítra vzrostou. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Kontrolní výbor brněnského zastupitelstva prověří fungování městské firmy Seco Solar. Zastupitelé to dnes schválili na návrh opozičníků z hnutí ANO. Kontrola se má zaměřit na hospodárnost, odměňování, veřejné zakázky nebo plnění projektů firmy. Ta měla problémy s dodavateli. První neplnil závazky, další firma zkrachovala.
2: Jsem rád, že jsme přesvědčili zastupitele k tomu, že ty otázky, které jsme tam uvedli, že dávají smysl, aby na ně bylo odpovězeno.
3: Vysvětluje opoziční zastupitel Miroslav Kubásek z hnutí ANO. To mělo projekt před odchodem do opozice politicky v gesci, pak ho ale začalo kritizovat. Bývalý zastupitel z ANO, aktuálně nezávislý náměstek primátorky a předseda představenstva Seco Solar René Černý s kontrolou problém nemá.
4: Kontrolní výbor kontroluje, je to v pořádku, my jim rádi poskytneme veškeré podklady a informace.
3: Černý dodává, že projekt má své problémy, ale vidí v něm i nadále smysl. Další fungování firmy nastíní odborná analýza, která by měla být hotová v řádu dní. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Znojmo dnes lidem představí architektonickou studii na přestavbu bývalé pošty na knihovnu. Jde o budovu na Horním náměstí, která je v současnosti z velké části prázdná. Stávající prostory městské knihovny v Zámečnické ulici už podle vedení města nevyhovují. Veřejné projednání začne v 17 hodin ve spodním sále znojemské besedy.
3: Se studií zájemce seznámí přímo její autoři z architektonického ateliéru. Půjde o kompletní rekonstrukci budovy, včetně atria a střešní terasy. Kromě samotné knihovny bude v domě taky kavárna, přednáškový sál nebo nahrávací studio. Projekt počítá s bezbariérovým přístupem, který architekti doplnili na základě připomínek. Projektovou dokumentaci chce město dokončit příští rok, potom bude hledat vhodnou dotaci. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět vzroste. 1 litr benzínu bude moct čerpací stanice prodávat maximálně za 44,71 Kč. To je o 28 haléřů více než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty zítra stoupne o 15 haléřů na 42,17 Kč. Opatření proti vysokým cenám paliv platí zatím do konce měsíce. Sport. Čeští hokejisté se připravují na čtvrtý zápas mistrovství světa. Zítra se od 16 hodin a 20 minut utkají s Itálií. Dnes odpoledne nastoupí ve Friburgu proti Italům Norové a večer bude hrát Slovensko se Slovinskem. V Curychu jsou na programu utkání Lotyšska s Rakouskem a Maďarska s Velkou Británií.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, místy až skoro zataženo. Odpoledne přehánky, nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 před Brnem směrem z Prahy vás zdrží kolona kamionů v pravém pruhu už za Domašovem z kilometru 175. Osobní auta v levém pruhu brzdí krátce kolem exitu 182 popůvky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vysílat,
1: Humoriáda.
6: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
7: Abych vás lépe viděla.
6: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
7: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
6: Ano, a pobavíme se.
7: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
1: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válej televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. Ale kope mi! Kope na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, odklíz na večeře. Lumpan! Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínat.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned napoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, ty bys mohla, to bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Proč takovou maličko, co fakt jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomého popela na pitomý koberec, který nota bene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je,
2: fůr,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, včera maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osu.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo takový to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmohy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neraději?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení. Noci,
0: no. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i toho. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z Kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka Ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte, přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Jenžurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře,
1: prodloužení scénky, dobrá. Iva Jenžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr, si nebude nad Vendlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vidru.
2: Díky. Já vás taky zdravím.
4: Pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme
1: moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zeloty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Jenžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tichomine! Já se nezvyrušil.
6: Nezvy na mě. Já za to nemůžu, že nejde televizi.
7: To je sen, že no
6: na mě si špekuluje.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: No tobě totiž stačí, aby vybouk televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš? Já na tu bednu kašlu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělám.
7: Já to jednou udělám! A tebe, to se mám tebe!
6: Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni!
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to. Žádný. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil těsnění. Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít z kovu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místnosti 2.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňavej koupel. Ale co já z toho mám, jenom to, že vy na něj bez přestání pleteš kopel, kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně!
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu! Hospody, jo!
7: Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat! Tady se bude pucovat, čistit! Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. zavoláme kukavus, trus, špinu, hnilobu, špebráto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvárkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, na rozdíl. Já jsem starý, nemocný člověk, nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je tranga. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
6: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
7: My jsme si zalukžovali.
6: Tak to zapni.
7: Co se stalo?
6: No.
7: Počkej, kolik je hodin?
6: Proč? Ty někam jdeš?
7: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
6: No, to je 8 pryč, to.
7: Definujeme se.
6: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš, cuk, cuk. Už je tam funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, bez i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Ne, máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Teď jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se
2: no tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: se namakal
2: je, jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a ten, Roubíč říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešního Moriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To bylo jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi více
1: nebo méně... Pak řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo
2: na měsíce. Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já že bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím, proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono, jako,
1: no to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: Si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš samozřejmě někdy touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: to by mohlo dopadnout, no. Jako nevyžádané rady a s tím nechci
2: ne,
1: nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený, pak může
2: případě,
1: pomáhat
2: ale
1: někomu
2: kde
1: dalšímu.
2: Na to brát ten čas? Potom,
1: ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: Co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama.

0: nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
1: Ty a já?
0: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
1: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
0: Já jistě ne, Aljuško. A ty?
1: No co pak já vydržím lidacos, ale... budeme dělat?
0: No tak, trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
1: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
0: O čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
1: Máš pravdu, Zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu, žádný hokej, žádný kulečník a hezky si popovídáme. Tak začni.
0: Já nevím, tak začni ty.
1: Já? No, tak tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na pěruchy, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
0: No to hrůza to je. Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
1: Tebe to nudí?
0: Ne. Nenudí, ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
1: No jo, no ale je to přece moje práce, děvenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
0: O našich, miláčku.
1: No tak dobře, no tak o našich. Tak třeba, tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména plíko.
0: Aljoško.
1: Hele, nebo nosím jen takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým tranzistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby jsi se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby jsi mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
0: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
1: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
0: Jo, Aljoško, já takhle nemůžu.
1: Můžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
0: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani takže jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role na to byl mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, přibyl jsem mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová, teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Ano, je to tak. A je to pořád?
4: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
3: Děkujem.
4: Poslouchám krásnou Humový radu, zdravím vás na videu.
3: Díky, já vás taky.
4: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
3: Děkuju, no.
2: A co vybíráte?
4: Jasné, pěkné film.
3: Ano.
4: Tak. A dávám Bčko.
2: Dobře, děkujeme
3: díky,
2: moc.
3: Díky, krásný den.
2: Kdo další je na telefonu?
5: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a aj
3: deň.
5: Pána moderátora a dala by som si Felixa.
2: Felixe Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
3: ať
2: se vám daří. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
3: Děkujem.
6: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmana.
2: Dobře, bod pro něj, děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
7: Ano.
2: Povídejte.
7: Slyšíme se?
3: Ano, dobře. Slyšíme.
7: Dobrý den, já vás oba dva zdravím, tady Lída z Otrokovic.
3: My vás taky zdravíme.
7: Já hlasuji pro Bčko a mám takový malý dotaz na pana Vidru.
3: Mhm.
7: Strašně se mi líbí v té

0: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
1: Jo, jste tam vtipný, místa má je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
0: To mám radost.
1: Tak jo, děkuji.
2: My taky za zavolání.
0: Mějte
2: vy se mějte,
0: krásně.
2: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
3: Myslím vás, koho tady hledáte?
4: Co říkáte?
3: Ale koho tady hledáte?
4: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
3: podívejte se, za prvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
4: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
3: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
4: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
3: Skoro normálně?
4: Ano. Takový malý blonďák je to.
3: Malý blonďák?
4: Ano, obarvený na černo.
3: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
4: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
3: Otazník?
4: Ano, ano.
3: Jaký otazník?
4: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
3: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
4: Vlastně dotazník.
3: No, jo, to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
4: Byl tady?
3: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
4: Jo, takže jste to neřekne, člověče. A vyplnil mě to všechno?
3: No tak to já nevím.
4: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
3: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
4: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
3: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
4: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
3: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
4: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
3: Ano.
4: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
3: Ano.
4: Ano, tak
3: sem přijde jméno.
4: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
3: No vaše jméno.
4: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
3: Ne. Jenom kdy a kde.
4: Vlastně kdy a kde,
3: no,
4: ano.
3: No, podívejte
4: ano,
3: se
4: to,
3: tady.
4: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
3: No, ne, všem, že
4: jenom, ale já rozumím, ale takhle.
3: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
4: ano.
3: Sem napíšete, kde jste se narodil.
4: Ano.
3: A tady, kde je místo,
4: tady. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
3: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
4: A jo, jsem na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
3: Kde jste se
4: narodil? Já to tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
0: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
2: A víš co? Jen základní údaje nebo něco zvláštního?
0: No,
2: dovednosti,
0: ne. No tak dovednosti taky byly nějaký.
2: Jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi nebylo důležitý.
0: No,
2: taky?
0: Ano, taky.
2: Jo.
0: No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
2: Dneska by si psal na koni.
0: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
2: Jo.
0: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
2: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenovalo ten seriál Koní.
0: Ano, Dobrá voda.
2: Hrál jsi tam?
0: Ne.
2: Nebylo ti to líto?
0: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
2: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
0: Nevím, mně se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
2: Já jsem seděl na koni u holiče dětskýho, to mýval slepičko nebo koni.
0: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalonku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let prvního z našeho koně.
2: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
0: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl.

0: předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, a nebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01104. Stačí poslat heslo Humor Mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor Mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko.
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irenko.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno mil krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No, můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte podpis, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No, já dovedu jenom, že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se musel zkusit.
7: No, tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat Na tý louce zelený.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Vy jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: To je zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To se v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: No, no.
8: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí.
7: Hlasivka.
8: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
8: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Při jednání brněnských zastupitelů dnes žena rozvinula sovětskou vlajku, řeší to policie. Po roce fungování má senior doprava v Blansku více než 200 stálých klientů. Podpůrný fond obnovil možnost požádat o podporu firmám z Agrofertu. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Zasedání brněnského zastupitelstva se dnes zúčastnilo několik odpůrců sjezdu sudetských Němců v Brně. Jedna žena v sále rozvinula vlajku Sovětského svazu. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu následně strážníci zjistili její totožnost. Popisuje jich mluvčí Jakub Ghanem.
3: V sněmovním sále vystoupila žena, která na to ani podle jednacího řádu neměla nárok, přesto na konci toho svého vystoupení vytáhla i sovětskou vlajku. Strážníci ji proto vyprovodili ze sálu a vzhledem k tomu, že měli podezření ze spáchání trestného činu, podpora nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, přivolali na místo státní policisty.
2: Za zmíněný trestný čin, který platí od letošního ledna, hrozí odnětí svobody až 5 let. V Blansku roste počet lidí, kteří využívají senior dopravu. Funguje už rok a zajišťuje jí místní Český Červený kříž. Řidiči senior taxi mají víc než 200 stálých klientů a od letošního roku je vozí po městě 2 auty místo jednoho. S permanentkou vyjde jízda na 30 korun a zákazníkům ji dotuje radnice.
4: Řidič senior dopravy v Blansku Štěpán Stojan sklápí rampu do kufru speciálně přizpůsobeného auta pro vozíčkáře a po ní vyváží vozík se Zdeňkou Bylenovou.
5: Jinak bych se nedoplatila, protože bych si objednala službu, která by se mnou jela.
4: Štěpán Stojan zákazníky vozí i zpátky domů a službu lidé využívají na nejrůznější cesty.
6: Většinou jsou to nemocnice, doktoři, úřady.
7: V průměru za den děláme kolem 18 jízd.
4: Vypočítává ředitel Blanenského Českého Červeného kříže Jiří Kučera. Od července zajistí zvýhodněnou přepravu seniorů taky v Boskovicích. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond obnovuje žádosti o podporu pro firmy z koncernu Agrofert. Fond o tom informoval na svém webu. Možnost obnovuje na základě právní analýzy. Od jmenování Andreje Babiše z hnutí ANO premiérem byly žádosti pozastavené. Babiš byl vlastníkem Agrofertu. V únoru vložil jeho akcie kvůli střetu zájmů do svěřeneckého fondu. Sport. Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách. Pokračuje předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
8: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce. Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, místy až skoro zataženo. Odpoledne přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je aktuálně kolony od exitu 178 Ostrovačice. Kamiony pravým pruhem až do Brna. Osobní auta v levém pruhu se sunou k exitu 182 Kývalka a potom až v Brně tvoří kolonu v levém pruhu zase zhruba mezi sjezdem na Vídeň a Bratislavu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Davidem Hasmanem. Počasí probereme s brněnskými meteorology. V reportáži nám brněnští zahradníci představí jednu z metod zavlažování nově vysázených stromků v parcích. Za sportem dnes na rugby vyrazil náš regionální stopař Vojtěch Halaš a tento tvrdý sport nám živě zprostředkuje a krátce po půl se budeme věnovat přípravám na mistrovství světa silničních motocyklů. Letos se velká cena pojede netradičně o měsíc dřív. No a samozřejmě hodinku závěrem doplníme o aktuální události, které řeší nejen policie. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hana a Petr Ulrichovi na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 minut po 17. hodině a Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem David Hasman.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt pro stavbu nového hlavního vlakového nádraží v Brně. Hodnota tendru má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři měli původně projektanta hledat loni. Minulá vláda na to ale neschválila peníze. Současná vláda je na to vyčlenila letos. Případ pokusu o zapálení brněnské synagogy bude řešit vrchní soud v Olomouci. Mladík, kterému krajský soud v Brně uložil 9 let vězení za pokus o teroristický útok, vraždu a další skutky, podal proti rozsudku odvolání. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Klára Belkovová. Muž, který činy spáchal ještě jako mladiství, nesouhlasí s výrokem o vině, trestu ani s náhradou škody. Vedení Pohořelic plánuje postavit cyklostezku a chodník do nedalekých Cvrčovic. Reaguje tak na opakované podněty od obyvatel, kteří postrádají bezpečnou trasu do sousední obce. Stavba začne v červenci a nejpozději na konci prázdnin se po stezce budou moct projet první cyklisté. Její výhody zhrnuje pohořelický starosta Miroslav Novák z ODS.
3: Budou oddělení od komunikace zábradlím. Cyklostezka bude osvětlená sloupy veřejného osvětlení. Tím, že se tedy oddělí ta pěší doprava od té motorové, tak bude ta bezpečnost jako zajištěna velmi na vysoké úrovni.
2: V ulici Národních hrdinů v Břeclavi platí od dneška částečná uzavírka. V úseku mezi náměstím TG Masaryka a okresním soudem pracují stavbaři. Ve směru na Poštornou a Mikulov řidiči projedou Kyvadlově jedním pruhem. Provoz budou řídit semafory. V opačném směru na Hodonin musí řidiči počítat s objížďkou přes ulici 17. listopadu a Sovadinovou okolo řeky Dyje. Omezení budou trvat do čtvrtka 28. května. Co je důvodem uzavírky, přibližuje mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.
4: Důvodem je havárie kanalizace na přívodu do budovy městské knihovny a s tím související opravy. Ty částečně totiž zasáhnou také do vozovky. Nebude problém s městskou hromadnou dopravou, nebude uzavírkou přímo dotčena.
2: Řidiči můžou nechat stát auta na parkovištích v okolí nemocnice v Boskovicích jen časově omezenou dobu. Parkovací kotouče musí nově používat na 6 ze 7 veřejných parkovišť. Vedení radnice si od změny slibuje, že pacienti i návštěvníci s nás najdou volné parkovací místo.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Lodí ke hvězdám míří Petr Muk, ale my se podíváme na oblohu s brněnskými meteorology. Je tu aktuální předpověď počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli, tedy 14 minut po 17. hodině, už zdravím brněnskou meteorologku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Ráno bylo dnes chladné, sluníčko, ale dnes malinko mezi mraky zvedlo i teploty. Když jsem mířila do studia, tak jsme naměřili už kolem 25 stupňů Celsia. Jak se nám bude dál vyvíjet počasí?
2: Ty teploty už klesají, byly spíš tak do maximálně 24 stupňů, třeba ve Strážnici, teď jsou nejčastěji mezi 19 až 22 stupni. Na obloze už také ubývá oblačnost, ona se vytvořila celkem rychle během pozdějšího dopoledne, taková mohutnější kupovitá oblačnost byla i v první části odpoledne doprovázena přeháňkami, hlavně v severní a západní polovině kraje. Ty už se teď postupně vytrácí, i když malinko měly tendenci putovat k jeho východu, tak se většinou rozpadaly. Momentálně ještě nějaké poslední dvě zbylé přeháňky, jedna na Vyškovsku, jedna na pomezí Jihomoravského kraje Vysočiny, se objevují, no a vítr ten fouká slabý, proměnlivý.
0: Jaká bude noc, co se týká teplot?
2: Pokud jde o teploty v noci, tak ty budou klesat nejčastěji mezi 10 až 7 stupňů, jinak i nadále by mělo převažovat spíš oblačno, i když se ta oblačnost jakoby částečně rozpouští, tak během noci může být občas i nějaká průsvitnější, případně může chvílemi právě ubývat na polojasno. Nad ránem se asi jen výjimečně, ale mohou v údolích vytvořit mlhy, no a vítr v noci slabý, proměnlivý nebo bezvětří.
0: A zítra bude jaké počasí? Bude pršet?
2: Zítra to bude hodně podobné dnešnímu dni, takže převládat zase oblačno by mělo, případně i skoro zataženo, jen ze začátku dne může být ještě někde menší nebo průsvitnější oblačnost na nějakou chvíli, nějaké častější přehánky podobně jako dnes, případně i výjimečná bouřka se budou tvořit hlavně zase v průběhu odpoledne, a to především v severní, ale naopak východní polovině kraje, dnes to bylo spíš v té severní a západní, tak zítra v severní a východní, ale mohou se zítra ty přehánky objevit s menší pravděpodobností i jinde, tedy řekněme na jihozápadě kraje. No a večer pak budou srážky podobně jako dnes se vytrácet, ustávat, oblačnost bude zase částečně ubývat. Teploty zítra odpoledne 21 až 24 stupňů, vítr přes den bude foukat na některých místech až mírný severozápadní, jinak slabý.
0: Za aktuální předpověď počasí děkuji Jitce Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně a těším se zase někdy naslyšenou. Mějte se krásně.
2: Naslyšenou, děkuji.
0: Vinaři, zemědělci, ale i měští zahradníci bojují s letos nebývale silným suchem. Nedávné deště sice situaci trochu zlepšily, pod povrchem je ale půda pořád vyschlá. Třeba v Brně zahradníci využívají půdní injektáž, aby nově vysazované stromky přežily. V čem tato metoda spočívá, to se dozvíte za chvíli v reportáži. Teď nám zaspívají holky. Krásné odpoledne.

0: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Brno, 25 minut po 17. hodině, dobré odpoledne. A i když nám minulý týden pršelo, stále je závlahy nedostatek. Dostat vodu do vyprahlé půdy je nejen pro brněnské městské zahradníky čím dál náročnější úkol. Kvůli letošnímu silnému suchu i přes nedávné srážky musí kromě klasické závlahy využívat speciální techniku půdní injektáže. Třeba nově vysazené stromy by bez ní nemuseli vůbec přežít.
1: Na okraji Brna sázejí dva pracovníci veřejné zeleně města Brna nové stromky. Používají přitom i injektor, tedy dlouhou hadici s násadou, která připomíná zbíječku. Dohlíží na to jejich kolegyně Zdeňka Fendrichová.
2: To znamená, že tam vhání vzduch a vodu, aby ta hlína změkla, aby se dala vykopat a aby jsme zlepšili pro tu budoucí výsadbu ty podmínky, aby se ujmuli.
1: Do takto nachystané půdy stromy lépe zakoření a mají z čeho brát vláhu. Déšť z minulého týdne sice pomohl drobnější zeleni, do hloubky ke kořenům se ale voda příliš nedostala.
2: Ta hlína je tak strašně suchá a tvrdá, že vlastně nám nejde ani pořádně kopat ty jámy.
1: Injektáže zahradníci u vzrostlých stromů v parcích nebo alejích používají už několik let. U nových výsadeb je právě kvůli suchu nasadili.
2: A očekáváme tedy, že ty stromy porostou lépe a už to tak dělat i do budoucna budeme vždycky.
1: Plné dopady sucha se ale podle Fendrichové můžou projevit s velkým odstupem.
2: Bylo to vidět hezky, byly velká sucha v roce 95-96 a ty stromy začaly reagovat 10 let poté. Teďka se vlastně vypořádáme stále ještě s těma vedrama, které byly kdysi. Takže pokud nám ty vedra takhle ty stromy vystresují, tak budeme očekávat následující roky, že prostě budou hynout.
1: Dopady jarního sucha se můžou projevovat i v případě, že by se množství srážek výhledově vrátilo do normálu, vysvětluje klimatolog a koordinátor webu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Ta nevýhoda, když sucho začne takhle brzy, tak samozřejmě si potom to dědictví nebo ten jeho otisk můžeme nést po zbytek sezóny, přestože třeba počasí bude už v zásadě normální, tak ta voda nám tam pořád bude chybět.
1: Jednou z možností adaptace na tyto podmínky je změna skladby stromů. Správci brněnské zeleně sahají i posazenících druhů z jižní Evropy nebo i stepních oblastí Asie.
3: Někde dává smysl snažit se maximálně zvětšit i vlastně dosah toho kořenového systému, případně zmenšit počet těch jedinců, těch jednotlivých stromů na plochu, mít prostě rozvolněnější výsadby, když jsme v nějakých lesoparcích, a přizpůsobovat i druhovou skladbu prostě suším podmínkám.
1: Trnka taky doporučuje pokračovat v budování systémů, které zadržují dešťovou vodu. Její využití k zálivce především v létě může podle něj pro stromy být zásadní pomoc. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: A za chvíli půjdeme po stopách Vojty Halaše, našeho regionálního stopaře. Dnes vyrazil za poměrně tvrdým sportem, tak zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Venku se udělalo hezky a tak náš regionální stopař Vojtěch Halaš vyrazil opět za sportem. A to jako součást jeho série o méně známých sportech. Dnes nám představí tvrdý, ale férový sport spojený v českém prostředí s Ferdou Mravencem, respektive jeho autorem Ondřejem Sekarou. Rugby. Ahoj Vojto.
2: Ahoj Alčo, hezké odpoledne.
1: Vojto, kam jsi vyrazil na rugby a jak bys nám mohl tento sport přiblížit?
2: Vyrazil jsem do brněnské Bystrce, kde je tady právě rugbyový klub. No a abych přiblížil to rugby samotné, tak historie této hry sahá až do roku 1823 do anglického města Rugby. A podle legendy tam během školního fotbalového zápasu student William Ellis porušil tehdejší pravidla, vzal míč do rukou, rozběhl se s ním směrem k brance soupeře. A právě tento okamžik je považován za vznik rugby. Jak si říkala, do českých zemí se rugby dostalo díky Ondřeji Sekorovi a Sekora přeložil pravidla hry z francouzštiny a sport právě z Francie přivezl do tehdejšího Československa. Rugby je kontaktní týmový sport, který se hraje na travnatém hřišti o maximálních rozměrech 100x70 metrů a na obou koncích hřiště stojí typické branky ve tvaru písmene H, kterým hráči říkají háčka. No a klasickou podobou rugby hraje 15 hráčů v každém týmu, každý z nich má na hřišti jinou roli a právě proto je rugby velmi všestranným sportem uplatnění. Zde najdou siloví hráči, rychlí běžci, ale i takticky přemýšlející sportovci. No a jedno z nejdůležitějších pravidel říká, že míč se nesmí rukama přihrávat dopředu. Hlavním cílem hry je takzvané položení neboli pětka. Hráč musí donést míč do soupeřova brankoviště a položit jej na zem. Hráči mohou s míčem běžet, kopat do něj nebo si přihrávat směrem dozadu. Soupeř však smí zastavit pouze hráče, který míč drží. Tohle takhle ve zkratce pravidla.
1: No a jsou i ty tréninky tvrdé?
2: Já jsem na tréninku rugby klubu tady v Bystrci hráčů okolo 14 let a ty tréninky jsou tvrdé, ale z toho, co mi říkali trenéři, tak co se týče nějakých zranění, tak měli za letošní sezonu pouze dvě, což mě teda překvapilo. Ale rozdílem oproti tomu dospělému rugby v této kategorii je, že se ještě nesmí prorážet. No a abych přiblížil ještě tady ten bystrický klub, tak má přibližně 450 členů a je jedním ze tří tady v Brně. Jinak na Jižní Moravě se pak hraje rugby tradičně ještě ve Vyškově anebo také v Břeclavi.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na trénink rugbystů brněnské čtvrti Bystrec. Vojto, děkujeme a pozor na ruce, být tebou jako houslista. Být tebou bych se moc neúčastnila tréninku.
2: Budu určitě opatrný, já spíš budu pozorovat a dám si pozor na prsty.
1: Děkujeme a měj se krásně, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou, pěkný den tobě i posluchačům.
1: Děkujeme.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A za chvíli po písničce se budeme věnovat sportu s vůní motorů. Přesně za měsíc vyjedou závodníci na mistrovství světa silnějších motocyklů k prvním tréninku na autodromu v Brně. Velká cena se pojede netradičně o měsíc dřív než obvykle. Co nového se chystá pro fanoušky, řekneme už za chvíli, tak zůstaňte s námi.
0: Den v kraji.

0: Čechomor na vlnách Českého rozhlasu Brno 7 minut po půl šesté. Dobré odpoledne. A i dál pokračuje zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Přesně za měsíc začíná v Brně velká cena Česka mistrovství světa silničních motocyklů. Na závodišti vrcholí přípravné práce, včetně úprav trati. Připravuje se taky doprovodný program pro fanoušky, kterých pořadatelé očekávají znovu více než 200 tisíc, oznámili dnes v Praze.
1: Aktivita kolem MotoGP bude začínat už ve středu 17.6. tím, že budeme otvírat fanzónu v Brně na náměstí Svobody.
2: Přibližuje program pro fanoušky před startem závodního víkendu předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
1: Nejzajímavější zřejmě bude v té fanzóně program čtvrteční, kde budou mít fanoušci možnost vidět i tváře té nejvyšší královské kubatury MotoGP. Ukážou se tam i naše Filip Salač.
2: Ten je jediným českým zástupcem ve vrcholných kategoriích mistrovství světa. Za fanoušky mohl doprovodný program vycestovat i mimo Brno. Vizi na konci dubna představil prezident autoklubu Jan Šťovíček.
3: Věříme, že se nám podaří dostat MotoGP třeba i do Prahy. Myslím si, že by si to pražští fanoušci zasloužili. Pokud třeba se dobra nedostanou a chtěli by sledovat ty přenosy z těch závodů, tak bychom jim rádi tuhle možnost nabídli. Je to v jednání.
2: Fanzóna v Praze ale minimálně pro letošek nebude. Závěry jednání objasnil Jan Herget z autodromu Brno.
4: Na základě rozhovoru s MotoGP jsme se rozhodli plánovanou zónu udělat příští rok, protože v letošním roce by to bylo příliš na poslední chvíli. Z hlediska jezdců MotoGP, kteří mají své plány na dlouho dopředu naplánovaný, z hlediska rozpočtu a celkového zájmu diváků. Příští rok určitě plánujeme dostat MotoGP do celé republiky, tak aby fanoušci měli možnost vlastně ty artefakty spojené s MotoGP nasát po celé republice.
2: Fanoušci přímo na Masarykově okruhu by se letos měli dočkat kvalitnějšího servisu nebo větší nabídky občerstvení. Víc míst bude pro diváky na tribunách, řekl Karel Hubáček.
1: Rozšířili jsme kapacity sedačkových tribun, které jsou velmi oblíbené, takže ještě zatím tam nějaké volné máme naštěstí na koloni.
2: Minulý rok se při návratu brněnské Grand Prix do kalendáře šampionátu přišlo přímo na autodrom podívat za víkend skoro 220 tisíc lidí. Letos program vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června. Z budovy autoklubu v Praze Krištof Kousal, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současné

Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Posloucháte zpravodajskou publicistickou hodinu Den v kraji. Za 12 minut bude 18 hodin a v tradičním čase pro vás máme krátký pohled do nejnovější černé kroniky. Jedna z odpůrkyň sjezdu sudeckých Němců si dnes dopoledne na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku.

0: Státní policie prověřuje, zda nejde o propagaci komunismu. Policisté vyhodnotí i kamerové záznamy. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. A hasiči dnes vysvětlili neobvyklé hemžení jejich vozů v pondělí v areálu zámku Lisice. Integrovaný záchranný systém tam zkoušel zásah při simulované nehodě malého motorového letadla, které po technické závadě při startu z nedalekého letiště Štěchov nouzově přistálo přímo v historické části zámecké zahrady. Při manévru stroj narazil do kolonády, kde si v tu chvíli nacházely desítky návštěvníků, což vytvořilo scénář mimořádné události s hromadným postižením osob. Jako figuranti se do cvičení zapojili studenti blanenských škol. Tolik černá kronika na vlnách Českého rozhlasu Brno, která snad dnes tak příliš černá nebyla. No a teď si uděláme radost, samozřejmě písní. Jiří Schillinger.
1: Český rozhlas Brno.

0: Miroslav Dudáček a Černé oči na vlnách Českého rozhlasu Brno. Den v kraji nám pomaly končí. Chybět nebude příští den ani souhrn událostí, aktuální reportáže a informace o nejnovějších případech policistů a strážníků. Tak zítra určitě opět poslouchejte. Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Davidem Hasmanem a po 18. blahopřání s písničkou s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová a přeji vám krásný zbytek dne.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lidé na podporu ptačího centra v Brně poškozeného požárem poslali dohromady přes 18 milionů korun. Muž ze Slovenska podezřelý se otrávení dětských přesnídávek zůstane ve vyšetřovací vazbě. Do hokejové Komety Brno se vrací útočník Jakub Brabenec. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Záchranné stanici v Brně Slatině lidé po požáru poslali přes 18 milionů korun. Oficiálně vypsaná sbírka vynesla zatím přes 2 miliony. Majitel stanice Zdeněk Machař následně zjistil, že na její firmní účet lidé poslali asi 16 milionů. Část peněz chce Machař využít kromě oprav zničeného zázemí i na vybudování nového detašovaného pracoviště na vypouštění zvířat zpátky do přírody.
3: To se týká těch srneček, ličátek, jezdevců, veverek a všechno. A tam jim vytvořím takové podmínky, aby tam se mohli dobrovolně jakoby rozmístit do okolí a budu se zaměřovat na krajovou lokalitu Moravského kresu.
1: Slovák podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobce dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. V dopise vydírač hrozil možnými útoky v dalších zemích, vinu popírá. Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde ale jen o dočasné řešení. Sport. Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance. Od nové sezony za ní bude hrát útočník Jakub Brabenec. Ten strávil v Brně celou mládežnickou kariéru a před 5 lety odešel do Zámoří. Do NHL se ale jako hráč draftovaný Las Vegas neprobojoval. Domů se Brabenec vrací i kvůli stěhování Komety do nové arény, která je naplánované na začátek příštího roku.
4: Je to lákadlo velký pro všechny, ale zase na jednu stranu, když ta nabídka přišla, tak mě lákalo a zahrát si ještě na rondu, protože tam jsem vlastně strávil celý svý dětství a zažil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života, takže jsem říkal, že si chci ještě zahrát na rondu, než bude nová hala. Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, místy až skoro zataženo. Odpoledne přeháňky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, během odpoledne přechodně mírný severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 před Brnem směrem z Prahy se do zúžení u D2 sune kolona kamionů v pravém pruhu. První část je za Ostrovačicemi kolem kilometru 181, tam teď brzdí i osobní auta v levém pruhu. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Moravanka nás hudebně pozvala k poslechu pořadu Morava krásná zem. No, speciálně jste slyšeli Danušku Magálovou, Ivanku Slabákovou, krásně jim to ladilo. A klidný večer vám přeje z brněnského studia Karel Hegner. Dnes odpoledne bylo alespoň tady v Brně docela příjemně, tak doufám, že ve stejném duchu se ponese i následující hodina písniček a přání. Číslo k nám 726465200 a svátek slaví dnes Ivo a Celestína. Tak a mám tady první písemné gratulace, dvě. Dobrý den, chceme nechat zahrát písničku pro paní Věrku Kolaříkovou z Opatovic u Vyškova k jejím dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdraví a štěstí, ať jí písnička udělá radost. Moc zdravíme, posíláme pusu. To vše přejí všichni, co jí znají a mají rádi. A Broněk Uher chce pozdravit kamaráda, muzikanta, zpěváka Jindru Kotka z Vracova, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání. Tý manželka, sourozenci a muzikanti dechového by Dolněmčanka, kamarád Broněk. Teď nám zahraje ostrožská kapela skladbu od Jaroslava Brhela, Vladimíra Salčáka Hned ráno.

0: tuhle písničku naspívali Zdeňka Červenáková s Janičkou Turčínovou. A dovolal se Petr z Nových Bránic, náš kamarád, teď je právě ve službě, je na zastávce a čeká, viď, nemůžeš jet, když voláš, je to tak?
1: Je to tak, Arlíku, zdravím
0: tě. Jasně. Bezpečnost především.
1: Tak, bezpečnost především, říkáš to dobře, a i ti závidím tobě dnešní službu s takovou mladou, krásnou, dlouhou vlasou v culiku slečnou.
0: A jak to můžeš vědět?
1: No, protože jsem se díval na kameru, když jsem přijel do Kounic, tak jsem se díval, kdo tam dneska je. Takže vám tam přeju všechno dobré.
0: Děkujem.
1: Do toho rád, jak mám, a mrzí mě, že jsem se nemohl v sobotu dostavit, protože jsme tady v Kounicích měli takovou hasiči akci. Byli jsme pozváni, měli 150 let výročí Sbor dobrovolných hasičů Dolní Kounice, a jelikož my tady hned vedle v Nových Bránicích máme ještě tu koňskou stříkačku pojízdnou, takže jsme tady byli udělat ukázku, jak se dřív asivávalo.
0: A kdo ji řídil? Kdo ji řídil?
1: No, koni řídil tady náš kamarád Jeřezan z Maršovic, pan Rujbar, a potom teda vlastně my staří páni jsme dělali tu ukázku, jak se to dřív dělávalo.
0: Já myslel, že ty jsi je jistil s autobusem, víš?
1: Ne, já jsem je jistil ze zadu. Takže to. Karlíku, ale no. proč volám? Prosím tě, jak jsi říkal, kvůli to bezpečnosti. Jelikož jsou někdy místa na našich linkách nebezpečné,
0: ano.
1: Tak jsem poprosil našeho dispečera z ČSHD Kyjov, pana Josefa Pecha, aby zařídil lepší průjezdnost mezi obcemi na Ivančicku.
0: Upřesníme, Peťo, jo, autobusové linky, aby věděli posluchači.
1: Na Ivančice a směr Hrubšice. Jelikož tam je to úzké a stromy brání v průjezdu jak zásahovým jednotkám, když tam jedou, nebo autobusům, když se tam sednou s kamionem nebo
0: ano,
1: něco.
0: Ano.
1: Takže jsem poprosil Josefa Pecha, našeho dispečera, aby zařídil odstranění nějaké těch náletových keřů a takový. Jelikož se to podařilo přes Cordis JMK, přes Marka Kudláčka, který zařídil a zavolal do Rosic nějakému panu vedoucímu Martinu Jochlíkovi, a ten tam poslal své pracovníky pana Karla Polce a pana Pepu Pešáka. Jelikož touto cestou a kvůli bezpečnosti našim jako řidičů autobusu a cestujícím jim tohle, za tohle všem jmenovaným moc a moc děkuji. Karlíku, je to krásný pohled jako řidič autobusu na cestu a za sebou vést lidské životy. Jenom kvůli té bezpečnosti jsme chtěli, aby se nikdy nic nestalo.
0: Peťo.
1: Takže tady všem moc a moc děkujeme.
0: Říkáš to moc dobře a je to fajn, že prostě to volání padlo na úrodnou půdu, protože ta bezpečnost je to opravdu především. A někdy, když člověk jede opravdu na těch okresních cestách a říká si, jak ten řidič autobusu se všechno musí zvládat a veze, opravdu je to zodpovědnost velká.
1: Lidský život je nezaplacení.
0: No, však to víte, že stačí.
1: A díky, říkám, ještě to opakuju jednou. Martin Jochlík, Karel Polc, Pepa Pešák, Marek Kudláček a náš dispečer Josef Pech.
0: Ano. Peťo, tak přejeme sklidnou službu.
1: Děkuju a všem známým přátelům do nemocnic, ano, do domova důchodců, pěknou písničku Karlíku zahraje.
0: Ano.
1: Děkuju.
0: Připravenou šťastnou cestu a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jara ze Šardic, Jary, dobrý večer.
2: No, zdravím vás, pane Hegner, a i vaši kolegyni na režii. Prosím o zahrátí mém kolegům ze stavební průmyslovky, který měli z Cuka koncem dubna 65 roků po maturitě.
0: Kolik?
2: 65 roků po maturitě.
0: Páni.
2: A budu jenom jmenovat jedné. Kdo to zařizuje? Mirek Anatoušek. Já myslím, že poslouchá, protože jsem ho volal. Protože všechno to okolo toho zařídil a zařizuje už kolikátý rok. Jako.
0: A kde jste to měli, Jary?
2: My pod Petrovem spíš to bylo prostě s muzejní skrýpek pod Petrovejem.
0: Ano.
2: Už po pěti rokách jsme tam měli první a tak to tam je pořád, ale to je, teď se to jmenuje francouzská restaurace.
0: Dobře, ano, ano, ano.
2: Ta úroveň kles, prostě je to tak, jak naša hospoda.
0: nebudeme dělat, rozšířovat ani pozitivní, ani negativní reklamy.
2: To nebude. A ještě chci pozdravit ještě dvě naše, my jsme měli ve třídě jenom tří děvčiska.
0: Ano.
2: A dvě jsou teda jak šohají. Jedna je Američanka celý život z Ameriky, ale dojede teď vždycky po tím 90. roku na každý sraz.
0: To je krásný.
2: A tady Irenka ze Slavkova, no jsou prostě v Hradci Králové a ta nebyla dlouho a byla teď. Jenomže jsme tam šmatlavci, pár chlapů, tak prostě je nás celkově ještě živých 13, ale 9 jich se zešlo jenom, takže i 4 včetně mě zostali doma, prostě tam čeká na mě, nevylezu teda já, když mluvím to se.
0: Dobře, Jari, ano.
2: Takže děvčatom a všetkým tých z našej třídy přeju hodně zdravíčka, trochu toho štěstí a lásky blížní, svojí nejbližší teda a boží požehnání. Taky jsme tam někteří křesťany.
0: Ano, ano, ano.
2: A taky i vašim rodinám, chlapi, takže děkuji vám, pane Hegner.
0: Ano, Jari, my děkujeme, že jste si připomněli.
2: Podařilo se mě to vykoktat.
0: Ne, v pohodě, úplně v pohodě, my jsme tady tolerantní, vzájemně nám se to taky stává, buďte úplně v klidu, jako to člověk někdy se chce vyslovit a nejde to prostě, nenaskakuje. No.
2: Když si mě tak zarychotila paní Sáváková, když jsem tady kamošovi od nás psal a tak jsem se zašel a jsem se na sebe a do toho telefonu jsem nějaký polňa pesná, to ani nevykoptám. A ona mě tak chlácholila, tak jak víte.
0: Ne, tak když...
2: Děkuju vám, pane, zůstavejte ve zdraví.
0: Jari, je to život a prostě tak se to stává. Ať se vám daří a zase se setkejte příští rok.
2: Ano.
0: Mějte se krásně, hezký večer.
2: Ano, taky naskrz.
0: Tak je tu gratulace pro kamarádku paní Marii Zezulovou z Kozlan. Život to vzal nějak zkrátka, už je tady 80. Budiš pravdou dávné rčení, že star člověk nikdy není, když se cítí v duši mlád, život umí užívat. A tě vše tak stále baví, jen to dobré, hodně zdraví. To přejí tvé kamarádky Boženka Králíková, Marie Hortová, PS. Děkujeme za zahrání, paní Zezulová si ráda zatančí. Tak to bude takové klidnější, paní Zezulová. Bude to Skoronské pole a budou hráti Skoroňáci.
3: Český rozhlas Brno.

0: Staschoronské pole a dovolala se Adélka z Bylnice. Krásný večer, Adélko.
1: Dobrý večer, já vás taky moc zdravím.
0: No, povídej si ve vysílání, ano.
1: Ano, zítra slaví můj manžel, pan Dominik Juřica, své krásné 34. narozeniny. Proto mu přejeme hodně lásky, zdraví, ať má kolem sebe spoustu hodných lidí a ať se mu daří i v muzikantské kariéře. Tomu ze srdce přeje manželka Adéla a dcera Amálka. Děkuju.
0: Adélko, a je to Lidečanka?
1: Ano.
0: A Dominik kapelník, že?
1: Ano,
0: škoda,
1: tak.
0: Že zrovna počkat nemám. Já jsem měl, myslím, ne, jsem vybíral na pátek už dopředu, tam myslím mám, anebo byla v poledne, já si to už si člověk nepamatuje, protože těch písniček a kapel je splno. No nemám teďka, no, tak to se nedá nic dělat. Jo, ale tak má narozeniny 34, hezky.
1: Ano, 34, zatím je to mladík ještě, takže...
0: No tak to se oba dva mladí, já podle ano. Adélko, podle hlasu, vy máte mladiství hlas úplně.
1: Ano, děkuju.
0: No, tak ho pozdravujte, Dominika.
1: Ano, budu.
0: A ať se daří a hezky si to spolu oslavte. Co mu nachystáte?
1: Jo. No, určitě dort budu péct.
0: Fakt? A jaký?
1: A to nevím. On má rád čokoládu a všecko možné, takže uvidíme, co najdu v lednici.
0: Jo, takhle. No, čokoládu my taky máme rádi. Já mám ve škole vždycky, když zpíváme, tak mám tam čokolády nakoupené a vždycky, a to už jsou studenti, že jo, dospělí. 22, 23, děcka, chcete čokoládu? Dejte nám, prosím vás, pěkně. A pak odchází. A můžu si vzít čokoládu? No, tak je to taková jakoby chuťovečka, no. No, tak my chlapi mlsáme, to víte, že jo, Adélko.
1: Ano.
0: Já mám rád takový ty tvarohový dorty, já mám rád, jo, takový ty jo,
1: jo, děkuju,
0: no.
1: Za tip.
0: No, to je takový ten nepečený, to dělá dcerka. To je takový jako takový to žele, tam se dá buď banán, jahody a takhle a to prostě to můžu. Že to není takové přeslazené. A to. Adélko, tak dobře, Dominik se má na co těšit. Jestli to teď poslouchá, tak už se usmívá určitě a už se mu zbíhají sliny. Tak se mějte hezky, Adélko, nashledanou.
1: Děkuji vám moc, nashledanou.
0: A Jarmilka z Mařatic, Jarmilko, dobrý večer. Taky pečete dortičky, Jarmilko?
2: Nepeču už dávno, ne. To roky už to nedovolí. Ani nikdy jsem na to nebyla šikovná. Na leda co jiného, ale tak na pečení ne.
0: Všechno aby... člověk nemusí dělat, no.
2: Ano. A vy jste mlsný, jak slyším, opravdu.
0: No, dívejte, ale... já s ním, Jarmilku, já s ním úplně všechno, ale samozřejmě mlsný jsou, no.
2: No tak, jak všetci chlapi, kteří tvrdí, že ne.
0: Ano, ale s ním všechno, to je pravda, úplně.
2: No, tak, já bych tímto chtěla pozdravit napřed všechny posluchače, i vás tam, ale i tu slečnu, co tam s vámi je.
0: Ano.
2: A chtěla bych tímto popřát k čtvrtečním narozeninám, které bude mít můj manžel a bude mít 78 roku. Takže přeji mu, nejen já, ale i vaši nové František a Jenda s rodinami, vnoučata i pravnoučata, hlavně to zdraví, které už potřebuje, protože ty nohy už nechcou tak sloužit, jak kdysi. I ten dech už je horký, už nejde zpívat, které tak miloval to zpívaní. Ne, nedá se nic dělat.
0: To je život, Jarmilko.
2: Je, ano. Protože před měsícem jsme byli spolu už taky 58 let, takže mu děkuji za to všecko, co jsme v životě prožili a byl to, je to pěkné manželství, doteď nemůžu si stěžovat. Byl velice hodný a v dnešní době při mém zdravotním stavu už bych se bez něho opravdu neobešla. Takže ještě jednou, panošu, všechno nejlepší, hlavně to zdraví ještě aspoň pár roku.
0: Dobře.
2: A od vás prosím o pěknou písničku. Děkuji a nashledanou.
0: Jarmilko bude přímo voňavá, takže mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Nashledanou taky.
0: Dnes se dožívá krásného životního jubilea 90 let pan Josef Broštík ze starého Hrozenkova Pila. Ať štěstí na každém tvém kroku číhá, ať anděl tvůj tě stále hlídá, ať co nejvíce na tvé tváři štěstí, smích a radost září. Ještě jedno přáníčko, hlavně pevné zdravíčko. To vše ti ze srdce přejí bratři Vašek, Vlastík a sestra Eva s rodinami. A teď ta voňavá Václav Maňac, Standa Pěnčík a Novovešťanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: tolik Novovešťanka, dovolala se Heduška z Brna. Heduš, přeji ti krásný dobrý večer.
1: Taky přeji krásný dobrý večer a jsem velice šťastná, že jsem se dovolala do Rádia Brno, protože toho 17. května nebylo možný.
0: No to byl den otevřených dveří, že?
1: Ano, a prostě... prosím pěkně, ano. Zahrát, kdybych mohl zahrát a sice Františku zpěvákovi z Dubňan a dobrému vinaři tátovi a manželovi a také mému obětavému synovi Marianovi, ten stejný den má narozeniny, ale teď má tiskovku, takže to asi neslyší, ale to nevadí. A přeji jim zdraví, boží požehnání a ochranu Panny Marie. A ještě vzpomínám a posílám pěknou písničku spolužákům z 9. B třídy při základní škole Křenová, kde jsem chodívala a měli jsme nedávno slezinu a mým dobrým kamarádkám paní Evičce Nedomové ze Štěpánovic, Aničce Herinkové ze Slavkova, Božce Čuprové a Miladce Maškové z Brna. A ještě také přeji a pěkný poslech Miladce Maláskové, Toníkovi a Jirkovi Sedlákovi, Petru Mikovcovi, to byl premiant třídy a ten taky za hodně zařizoval teď a dalším dobrým lidem, kteří mě neopustili v mé těžké chvíli a do Království nebeského ještě prosím posílám vzpomínku na mého Jeníka, který taky ráda
0: ano.
1: zpívá.
0: No
1: jejda. A který dělal dechovky,
0: a Heduš,
1: dechových hudeb.
0: Ano, my jsme se znali.
1: Je to moc smutný bez něho, moc.
0: Přesně, on se tenkrát vlastně postaral, aby v Černovicích se obnovili kroje, ano, že já si to tak
1: ano,
0: vybavuju.
1: Ano, aby se obnovili, ano. Ty jsi to uváděl ano, a řekl to, tenkrát z pody a řekl tenkrát z pody a měl jsi to všechno ode mě napsané a řekl jsi, Heduš, pojď nahoru a pojď si to říct. A já jsem v životě na podiu nebyla a já jsem kotkodákala a za tvé pomoci jsem všechno zvládla.
0: No vidíš, jo, to už je život kus a vidíš to, že teďka budete mít městské části Brno Červonovice, teď budete mít ano. festival piva dobrého jídla v sobotu,
1: ano,
0: 23.
1: Ano,
0: máte. Ano, v
1: vím
0: 11 až 18.
1: Ano. No,
0: tady já to mám před sebou, víš, tady mám před sebou takovou pozvánku. Ano. Pivo ano. pivních speciálů, buď pro děti, ano. jo, burgery, žebra, speciality a zpěvák, muzikant, bude tam
1: ano.
0: Filip Zajner, toho znám, ten měl Šumichrást kapelu, ano. šikovnej chlap, šikovnej muzikant.
1: Šumichrást, ano. A ještě co chci říct, ale už to není ono, manžel byl na dechovky a ty přehlídky dechových hudeb začal tady a všechno. Mysleli jsme, že se v tom bude pokračovat, jenomže to velice náročný.
0: To musí být, Hedu, vždycky to musí být někdo prostě nějaký nadšenec, který to udělá.
1: Tahon,
0: protože,
1: ano.
0: Tahon,
1: ano.
0: Dobře se to říká, ale to horší se to koná. No.
1: Ano. Tak moc děkuji.
0: Dobře, Hedu, už měj se moc hezky.
1: Ano, ahoj.
0: Ahoj. Děkuji. Prosba o písničku pro oslavence pana Pavla Ztratila, hrdého rodáka z Komně. Náš děda Pavlík měl v pátek 15. května 74. narozeniny a my mu chceme prostřednictvím vaší písničky a rozhlasového éteru popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně zdraví, pohodu, životní optimismus a ať se má jen a jen výborně. Za celou rodinu zasílá přání dcera Jana a k přání se dále připojuje manželka Maruška a dcera Ráďa s rodinou. Ta písnička je od Rosky Uhrové Horákové Zařechtali koně a Břeťa Osička zaspívá společně se Zdeňkem Baťkou za doprovodu cymbalové muziky Slovácko mladší.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: To nám to krásně vyšlo, ta pozvánka po naší cymbalové muzice, že jak Břeťa zaspíval se Zdeňkem Baťkou, tak rázem Jarda Knajzl takovou pozvánečku na Broln a potom, i když skončíme my tady po 19. hodině, tak pak zas máte Na pěknou notečku. Co bude dnes, to nevím, ale určitě to jsou vždycky krásné a pohodové chvilky tady s těmihle písničkami. Mám tady ještě písemnou gratulaci a v té je uvedeno, že dnes slaví významné životní jubileum 70 let. Nejlepší manželka, maminka, babička a kuchařka paní Jitka Lakatošová z Vlasatic. Přejeme ti brzký návrat do toho, co tě baví po té malé operaci. Plno zdravíčka, štěstí a domácí pohody do dalších let. To vše a ještě mnohem víc ti přejí manžel Josef, dcera Monika s rodinou, syn Josef a Petr s rodinami. A Broněk Uher ještě zdraví také kamaráda a fotbalistu Ivo Bídu z Dolního Němčí, který slaví svátek. Všechno nejlepší, boží požehnání přejí manželka, děti, bratr Zdeněk, sestra Jiřina s rodinou, maminka fotbalisté Dolního Němčí, kamarád Broněk, který ještě připojuje gratulaci, že 17. měla svátek paní Aneta Ješková ze Cvíkov, takže všechno nejlepší také, štěstí a lásku a boží požehnání přeje rodina a Broněk Uher. Teď následuje písnička Jaroslava Kohoutka, Ládi Salčáka v podání Lipovjanky, Štěbetala Laštověnka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobrý večer, dovolal se někdo a já netuším, s kým pak hovořím teď. Dobrý večer, Karel ano. Hegner.
1: Tady Libuše Dorazinová z Hulína, pane Hegner.
0: Libuška z Hulína,
1: ano,
0: Libuško,
1: ano.
0: No.
1: Vaše ctitelka, pane Hegner.
0: Hezky, jej, já jsem z červená lupina.
1: To snad ne, ale já bych chtěla poblahopřát moment, prosím vás, svému našemu Davidovi z Vojkovic,
0: ano.
1: Synovcovi. Já tam musím to rádio...
0: No, rádio vypněte, protože ano. To bere vazbu, no.
1: Ano, který oslavil sobotu své 50. narozeniny. Přijeme mu hodně zdraví. Bylo to exkluzivní, nádherné, bylo to perfektní. Měl tam spoustu svých kamarádek, které mu udělali nádherný prostě zážitek z toho jeho...
0: Těch narozenin,
1: tím jeho narozeninám. Bylo to pěkné a my mu chceme ještě jednou poblahopřát k jeho krásným narozeninám. Je to pěkný chlap, je to hodný chlap a... chtěli bychom, aby se i nadále tak zachoval, jak se zachoval teď. A zdravíme i jeho všechny kamarády a kamarádky, který z toho udělali nádherné show. To, kdybyste viděl, pan Hebner, nevěřil byste. Je to z Vojkovic, blízko jsou Kopanice.
0: Dobře.
1: Je tam veselo, je tam úžasně. Já vám moc a moc děkuji a tobě, Libore, ještě hodně a hodně štěstí a zdraví do dalších let.
0: Dobře.
1: Pane Hebner.
0: Děkujeme, Libuško.
1: Nezlobte se.
0: To se nezlobíme. Ahoj, nashledanou.
1: Nashledanou. Děkuji vám moc, pane Hebner.
0: Ano.
1: Jste zlato. Ahoj.
0: ahoj. Naschle. Tak, ještě členka klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín má dneska narozeniny. Tou dámou je Zdeňka Fischerová z Tvarožné. Zdení, dobré, všechno nejlepší, úplně radost, lásku, zdraví především, tak to vám přejeme jménem všech posluchačů. Mám tady takovou povídáníčko. Tento čtvrtek by se moje milovaná maminka paní Jiřina Boleslavová, rozená Seifertová, dožila 106 let a stejný den uplyne smutných 11 let od úmrtí mého bratra, doktora Jiřího Boleslava. Často na oba s láskou svědčností vzpomínám se slovy jedné nezapomenutelné písně. Vzpomínky zpátky se vracejí na léta ztracených nadějí, na krásné chvíle šťastné a milé zapadlé do závějí. Známý velice dlouho v podání nejpovolanějšího krále české dechovky Josefa Zímy. Jiná hudební perla se jmenuje Štěstí na rozcestí, latinsky Fortuna in Compitum, a v antickém Římě byla křižovatka místem, kde se zbíhaly cesty. Byla považována za posvátné, často nebezpečné místo.

místo, kde se lidé modlili k ochranným božstvům. Fortuna, jakožto bohyně štěstí, náhody a osudu, bývala často zobrazována nebo spojována s těmito křižovatkami lidských životů a cest. V archeologických nalezištích byly svatyně na křižovatkách často zasvěceny právě jí. Štěstí, zdraví, lásku, co si přejete, a posílá milovník všeho pěkného a zajímavého Jan Boleslav Stišnova. Já teď se zeptám, jestli bychom mohli tam možná dát tu směsku všady zamračené, nebo už ji tam nemáme? Ano, můžeme, výborně, takže Miločanka a směska písniček.

Muzika to vrtí a my se taky vrtíme, protože končíme. Končí pořád Morava krásná zem, mějte se hezky, příjemný večer, zítra paní Jiřinka Ostrá v poledne a teď nám ještě, a už to slyším, ano, už to slyším, Mirka Kameníka, jeho muzikanti, jeho skladbu Lušeňské variace, tak si ji poslechněte a prožijte krásný večer, budou zprávy a potom bude pořad na pěknou notečku. Mějte se hezky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnskou městskou firmu Saco Solar prověří na žádost opozice kontrolní výbor zastupitelstva. Biskup Konzbul vyzval v souvislosti se sudetoněmeckým sjezdem v Brně k dialogu a překonání historických křivd. Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. A zítra čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Kontrolní výbor brněnského zastupitelstva prověří fungování městské firmy Saco Solar. Zastupitelé to dnes schválili na návrh opozičníků z hnutí ANO. Kontrola se má zaměřit na hospodárnost, odměňování veřejné zakázky anebo plnění projektů firmy. Ta měla problémy s dodavateli. První neplnil závazky, další firma zkrachovala.
2: Jsem rád, že jsme přesvědčili zastupitele k tomu, že ty otázky, které jsme tam uvedli, že dávají smysl, aby na ně bylo odpovězeno.
3: Vysvětluje opoziční zastupitel Miroslav Kubásek z hnutí ANO. To mělo projekt před odchodem do opozice politicky v gesci, pak ho ale začalo kritizovat. Bývalý zastupitel z ANO, aktuálně nezávislý náměstek primátorky a předseda představenstva Saco Solar René Černý s kontrolou problém nemá.
4: Kontrolní výbor kontroluje, je to v pořádku, my jim rádi poskytneme veškeré podklady a informace.
3: Černý dodává, že projekt má své problémy, ale vidí v něm i nadále smysl. Další fungování firmy nastíní odborná analýza, která by měla být hotová v řádu dní. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Brněnský biskup Pavel Konzbul nabádá ke smíření a dialogu při blížícím se sjezdu sudeckých Němců v Česku. V Brně začne v pátek a potrvá do pondělí. Podle Konzbula je důležité, aby se lidé setkávali v úctě, s otevřeností a bez vzájemného obviňování.
5: Smíření mezi národy, mezi jednotlivci nevzniká tím, že se minulost popře nebo zjednoduší, ale tím, že se o ní dokážeme pravdivě a s respektem pobavit. Rád bych proto vyzval všechny, aby přistupovali k této situaci s klidem, respektem a především s ochotou hledat to, co nás může spojovat.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Resort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí resortu Gabriela Krušinová.
6: Ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Zlínská zoologická zahrada dnes zkolaudovala novou fotovoltaickou elektrárnu. Ta zastřešuje parkoviště u sezónního vstupu do areálu. Projekt za 35 milionů korun má do budoucna pokrýt až 30% spotřeby elektrické energie zahrady a ročně ušetřit kolem 3 milionů korun. Parkování pod novým zastřešením budou moct lidé využít od příštího týdne. Ostrý provoz elektrárny plánuje zoo spustit na podzim.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme převážně oblačno, místy až skoro zataženo. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Se zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se postupně krátí i kolona kamionů. V pravém pruhu se nákladní soupravy sunou od exitu 190. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný dobrý podvečer, milí posluchači. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Markéta Vašulková. Dnes se budeme věnovat Verbuňku na Kyjovsku, jednomu z nejvýznamnějších mužských tanečních projevů Slovácka. O úvodní píseň se postarala cymbálová muzika Pavla Růžičky z Kyjova, tak řečený cimpr. A teď už zpět k Verbuňku. Jeho název souvisí s historickým verbováním mladých mužů do vojenské služby. Postupem času se však rozvinul v charakteristický taneční útvar s jasně rozpoznatelnými regionálními znaky. V roce 2005 byl slovácký verbuňk zapsán do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Základní strukturou verbuňku je předzpěv. Tanečník si sám zaspívá píseň, kterou následně rozvine do taneční části. Tanec je založen na improvizaci, na skládání jednotlivých figur, takzvaných cifer, přičemž důležitou roli hraje osobnost tanečníka i jeho vztah k hudebnímu doprovodu, no a samozřejmě také jeho pěvecká kondice. My si nyní poslechneme Verbuňk v podání mužského sboru ze Svatobořic Mistřína.

Velboň na Kyjovsku se začal výrazněji regionálně profilovat především ve 20. století, zejména až po druhé světové válce, kdy byl intenzivněji sledován, dokumentován a také předváděn na soutěžích a festivalech. Právě tehdy se začala jasněji vymezovat jeho místní podoba. Pod pojmem starší styl rozumíme podobě verbuňku, jak ji pamětníci zachytili u tanečníků narozených kolem roku 1900. Tento styl byl spíše střídmý, s menším využíváním prostoru a bez vysokých efektních skoků. Převládaly drobnější krokové cifry, pevné a vzpřímené držení těla a dvoudílná struktura. Pomalejší část navázaná na zpěv, takzvaný válaný, a rychlejší na závěr, takzvaná friška. Novější styl je dynamičtější a pestřejší. Objevují se výraznější odskoky, otočky, přechody do podřepu, výskoky z dřepu či tlesknutí o zem nebo o obuv. Přesto si kyjovský verbuňk zachovává určitou uměřenost a nepřebírá vysoké podlužácké skoky známé z jiných oblastí. Rozlišujeme také severní a jižní část Kyjovska. Severní styl je spíše zdrženlivější, s důrazem na drobnější cifry a stabilní postoj. Jeho kyjovská podoba bývá energičtější s větším zapojením prostoru a výraznější prací nohou. Vždy však záleží hlavně na interpretovi samotném. Verbuňk na Kyjovsku představuje živý a proměnlivý taneční projev. Ten se neustále vyvíjí, ale zároveň si také uchovává své základní znaky. Improvizaci, individuální výraz a pevný regionální styl. Nyní si poslechneme opět muziku Jury Petrů v jedné starší nahrávce z alba Legrůti jedů, Ej vy páni.

Dohrála muzika Jury Petru a vy posloucháte pořad Na pěknou notečku. Povídáme si dnes společně o Verbuňku. Kyjovsko je dlouhodobě považováno za jednu z nejsilnějších oblastí slováckého Verbuňku. Už v poválečných letech se zde konaly první soutěže tanečníků. Například v Kyjově už v letech 1947 a 49. Tyto aktivity předznamenaly pozdější vývoj soutěžního Verbuňku. Zásadní milník přišel v roce 1986, kdy byla na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici obnovena soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Od té doby se právě Strážnice stala hlavní platformou, kde se setkávají a porovnávají jednotlivé regionální styly. Soutěž postupně přispěla k větší stylové sebereflexi, k důrazu na technickou preciznost i na respekt místní tradici. V uplynulých 20 letech zde Kyjovsko výrazně zazářilo. Mezi nejúspěšnější osobnosti patří Martin Vašulka, který se stal vítězem soutěže hned 3x a patří tak k nejvýraznějším představitelům současného Verbuňku. Výraznou stopu zanechali také Jakub Džubera, Martin Jelínek, Milan Pokorák nebo Tomáš Machalínek, kteří se ve Strážnici opakovaně prosadili svými výkony. Jejich úspěchy potvrzují, že Kyjovsko je skutečně líhní výrazných verbířů. Soutěžní prostředí sice přineslo větší důraz na techniku a stylovou čistotu, ale podstata zůstává stejná. Verbuňk je osobní výpovědí tanečníka, která se zakládá hlavně na improvizaci a osobním vztahu k tomuto tanci. Nyní zahraje Varmužova cymbálová muzika a samozřejmě to nebude nic jiného než Verbuňk.

Verbuňk na Kyjovsku je pevně spojen s písňovým materiálem takzvaného novouherského typu. Tyto písně mají jasnou rytmickou strukturu a melodickou stavbu, která umožňuje předspěv i následnou taneční část. Hudba určuje tempo i charakter provedení. Vedle tradičních písní se v posledních desetiletích objevují i nové textové a melodické varianty, které rozšiřují repertoár a dokládají, že tradice není uzavřeným souborem, ale stále se vyvíjí. Specifickým jevem na Kyjovsku je také výskyt ženských koleček během verbování. Původně šlo výhradně o mužský tanec. Postupně se však ženy začaly do tanečního dění zapojovat vlastním tancem v kruhu nebo kroužku, který je stylově blízký slovenské karičce. Tento prvek není jednoznačně pozitivně přijímán, přesto se v některých obcích stal součástí místní praxe a vyskytuje se už minimálně 60 let. Současná péče o verbuňk je systematická. Probíhají regionální semináře, workshopy zaměřené na výuku cifer i metodická setkání, která se věnují stylovým rozdílům jednotlivých oblastí. Důraz je kladen na dokumentaci starších podob i na předávání mladší generaci. Verbuňk na Kyjovsku tak představuje tradici, která je historicky ukotvená, regionálně rozlišitelná a zároveň průběžně respektovaná odbornou i místní komunitou.

dohrála Varmužova cymbálová muzika ze Svatobořic Mistřína. Závěrem našeho dnešního povídání o Verbuňku věřme, že Kyjovsko zůstane líhní vynikajících verbířů i v budoucnu. Ale že bodovat v soutěži vlastně není to nejdůležitější. S tímto tématem se dnes rozloučíme slovy jednoho verbířského barda, který byl přesvědčen, že nejlépe chlap cifruje až po 40, protože už to nedělá, aby se předvedl před galánků ani pro potlesk, ale sám pro sebe a pro svoje potěšení. Od mikrofonu se s vámi loučí a krásný zbytek dnešního večera přeje Markéta Vašulková a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge sosan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagožkou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: Prozraďte nám, jsou vaše workshopy určený jen pro dospělé?
1: Vůbec od 0 do 100. Stalo se nám, že jsme mali workshop v Uherském Hradišti a přišel tam chlapec, byl to syn organizátorky, ona se nás pýtala, či nám to nebude vadit. Já hovorím právě naopak, já budem rád, keď tam budou děti, protože aspoň budem týmto

0: a stále posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní, rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah a tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila v západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Silvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to. Ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka František Daniel. který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, to je strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří, jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
3: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
4: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
3: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
4: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
5: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
2: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
6: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
2: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlolovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebe víc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem, hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jakoby chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák, za kolik, a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ale něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, tu jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru. Tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje. A i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak, že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných. Ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen, probleskl vám to někdy hlavou, tam bych si zahrál?
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle. Já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl do těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo.
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko. Takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jak Oldy, tady ta píseň nebo skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta ulice v podstatě pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než
1: no jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v ulici zlej, a tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je i super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldimu.
1: Ano, díky Koldimu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já.
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv, já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve dvě ráno a to mě vůbec nevadí. Přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o půl druhý po nějakým zájezdu, a takže rána jsou těžká. Ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn. Ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali třeba, když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu, téměř už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte, vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom naplnili ještě.
1: Ano, to právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď na nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec,

0: tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
1: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
0: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hrajou showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak hnedka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
1: A potlesk, ne?
0: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluji, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál, to je vlastně všechno, já mám spíš tyči. No ano, a takže to je vlastně všechno, ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No.
1: A to už by stačilo.
0: To už by stačilo.
1: Aby jsi to zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hrajou o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý, i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil, a to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím, takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína, přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna. Vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát. V Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak 1-2 dny uklízím, 1-2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co ze sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přived na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. Je? No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec, jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to rozsekne.
1: Ne, pohádka, štědrovečerní pohádka. Akorát princ to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout

0: události stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli by jsme příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazí do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatten's Cracks, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Vejnonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning, a pak podobně prastaré Crying Time Bucka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

Nej, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýho la dívka s Vlasem Medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si ji jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christopherson, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Janeo Cash Rozan, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemar Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžili na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willie Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willie střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia loci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden. Takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí Na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, ale mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte, rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc.
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam,
6: ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takový byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod. Ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotní. Každá s jiným. To zase.
3: Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. A my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy a teďko, jako se, a teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, dej mi šest. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: Má první láska se dnes vdá.

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon, prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli, a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo, jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o Fall,
2: ano. A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval je na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
6: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
7: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
7: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
7: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale... Váš hlas znám.
7: Ano.
6: Řekněte kulíba.
7: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
7: No, teď.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
7: Ale kde pak? Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo?
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
7: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
7: Překážíme?
5: Ne, kde pak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
7: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
7: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
7: Slečna Doolittlová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittlová.
7: Och, vy zde, plukovníku. My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittlová. Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
7: Těší mě.
11: Můj syn Freddy.
7: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
7: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
7: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
7: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
7: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se spamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
6: Bože můj.
7: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
11: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
7: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladej? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
6: To už je ale hodin.
7: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
7: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová. Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittlová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
7: Pěšky, já... doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pygmalion GB Show, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi, Dalskabáty, Hříšnou ves. A Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží, ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými, to nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu, žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. Ihned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů, klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radšej, velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, Piškytle. Přiveďte mi sem. Thank you.

0: ťa, čukni to, mi tých pár žípků stálo za to. Ešte, že sa mám kde skovať. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšla to? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak polez, polez. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Ani justu straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny myšly z krku. Jen to fičelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš? Dělej ohnivý pometlo.
1: To se musí něco říct.
0: Dělej! No?
1: Pust mě to nemyslí. Když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontande krucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
1: Sakra, babo, ne, už se rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě, čučky, kruč, cajda, fix, cajda.
0: No vím, to máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudenej. Marš na pec, já ti spařím trochu lipovýho květu.
1: Herdik, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se rají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Půj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně. Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertu, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád, praštím tam radši sakerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
0: Je, je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
2: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
0: Jebaj z toho listí nebylo. Marš do pece a buď tam sticha.
1: On je zlej, vy.
0: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
1: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadíné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase Jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak se být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
1: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
2: Seznamovací kancelář? Kde? Já? Ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
3: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
2: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
3: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
2: No prosím, tak vezměte prosím
3: ano,
2: místo.
3: Ano, děkuji. Ne, ano,
2: no, tak
3: pa. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
2: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
3: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
2: No, jinak byste sem asi nepřišel.
3: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
2: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
3: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
2: No, to se dá předpokládat.
3: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
2: To je snad samozřejmé.
3: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
2: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
3: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
2: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
3: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
2: No jo, no. Vaše sestra.
3: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
2: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
3: Obojího pohlaví?
2: Ovšem, pouze tak.
3: A to jenom lidi obojího pohlaví?
2: No ano, co se vám na tom zdá divného?
3: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
2: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
3: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
2: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
3: Ano.
2: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
3: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
2: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
3: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
2: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
3: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
2: Štrapácnějšího?
3: Ano.
2: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
3: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
2: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
3: Ano.
2: V případě, že u té ženy zůstanete. Ano.
3: No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
2: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
3: Jo, takhle, ano.
2: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení.

0: dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
0: Sekačku.
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda,
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka a abstinenta?
0: Ano, myslím, že takového něco říkala.
1: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
0: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no, tak.
0: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím.
0: Boule? No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypučit můj soused, víte.
0: Váš soused?
1: No tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naschledanou.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na nás.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co si mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas, ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od

0: nich dokážete naučit, co vy se snažíte předat jim. Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A tohle je Pavel Bobek.

0: 3 minuty po 23. hodině. Krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste se stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to špíca.
0: Tak to prostě jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších? Jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct. Prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to něčemu dobré, ale něčemu je to prostě takové,
0: ono to jednou spadne.
1: Prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako, no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěl říct, ano. No, Vašku, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, jako... jako
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to, jako tady tohle jsem, jako zatím, jako nějak... No.

0: Víte, jak to myslím?
1: Nevygeneroval?
0: Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako prostě jako to bylo jako něco jako už výjimečného, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda, jako jo, třeba stejně jako v Americe, byl jsem tam 3 roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, to vážně, jako, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako jo, což u nás prostě nebylo, a říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec, prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, no to bok. V tom případě, jako no, jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možné lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě já když třeba vidím, že třeba 4 mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají já nevím, co prostě zprávy.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe jako, a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle. To se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinárka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic. Vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu
1: máte? Ano, znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Uh-huh.
1: Nechtěla. Protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem. Opravdu. A můžu vám říct, že já bych to ne...

0: nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života, prostě byli vybavení.
1: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní, co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
0: Já do té třídy si občas zajdu a vidím to, ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
1: Tak zkuste dát příklad, někdy, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy.
0: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když se je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží. Fakt.
1: No, nezlobte to jsem překvapená.
0: To se mě ven.
1: No, ano. Tomu rozumíme, my jsme rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběhy našich sousedů, Postbellum, a ano. Takové zkušenosti teda vůbec nemám, no tak vidíte to. V čem
0: já
1: to
0: nevím.
1: Bude? Jiná nátora, jiná třída, jiný přístup,
0: já nevím.
1: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
0: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
1: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
0: No.
1: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
0: takhle,
1: to
0: jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u ohničky s buštama. Je to taková idylka ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno, soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkly se, umyly se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezky postavení. A dcera já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy?

0: Ona říká, ne, mami, mně to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jak jiná, ale ta, co jde, já moc se mě nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, když dneska je
1: Zuzanko,
0: to
1: možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
0: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
1: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek zase příště.
0: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
1: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady Noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme se o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo si s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou a měl tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodujeme. Bomboniera, Bernardín, a kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu do třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Prostě... Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A nesli to prostě do života. Já se to nemůžu vzpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Rozumíte mi, Jaruško?
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla cizí lidi, auto jiný teda úplně. A když jsem na tom pánovi povídala, pánu, to jsme měli vyřešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme to, jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálili, protože to slyším i z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď stichá ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A buď mu tam jenom střiho, aby rozhodl se si školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska být paní učitelkou teda.
1: Jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim chce teda. Jo, to jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no, prostě. Někteří teda říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netajej.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svoji hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude ono jako jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života a to předtím, co bylo za nějakých prarodičů, no jít na pole, no umíte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo, ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, že jsme byli študáci nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už jiné ty věci, jo, které jdou dál a dál a, no, takže, ono, nemůžete každého soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některý dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nějak se neučej. Ale učení jim jde, šikovný jsou a slušný taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líny na pole nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatný. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chučí lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
0: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
1: Cože jsem neměla ráda od rodičů?
0: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
1: Já nemůžu říct, že by nám rodič, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď mu je 24 roku. A taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
0: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
1: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je, vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
0: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
1: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17-18 letí kluci.
0: Mm-hmm.
1: A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě ve mnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se bavili, já nevím, 17-18 letí kluci, jako. Já jsem celý život dělal rukama. Jo, všude. Já jsem chodil po brigádách, jako a to, ale v životě mě nenapadlo jít na pracák, jako abych si žádal o práci, jako a to. Vždycky jsem si našel sám.
0: Mm-hmm.
1: Ale rozmýšlet na tom, že dostanu jako brigádu na benzínku, no a co budeš dělat, když tě tam vemou? No.
0: Řekněte, v čem se podle vás mohou generace pomáhat?
1: No, takže to je to je o něčem jinom, jako, ale hlava to člověku nebere, protože já říkám, já jsem celý život dělal všude. Chodil jsem po brigadech, chodil jsem, já nevím, všude.
0: Mm-hmm.
1: Cokoliv šlo dělat. A ono tady potom, ta mládež, ono, a co budeš dělat, když tě vemou?
0: Jardo, řekněte mi, kdy jste si naposledy nějak dobře popovídal s někým mladším? Máte kolem sebe někoho takového, kdo je mladší generace a často si třeba povídáte?
1: My už to povymíralo, jako. Já mám akorát jednoho kluka, tomu je 1,80, s ten si zajdem jednou za týden na pivo a jinak,
0: a pak
1: jako
0: vám
1: ne,
0: děláme
1: jako
0: společnost my tady v noční lince.
1: No, teď jsem chtěl jít na Moravu za neteřema, ale zase tam ty mladší neteři, jako taky tam chabruje kluk, je nemocný a já jsem byl taky jako nějak teď nějak přistydlej, tak nechci je nakazit. A
0: Tak odložíte tak návštěvu, no vidíte.
1: Tak jsem to odložil.
0: Jaro je v plném proudu, léto před náma, takže těch příležitostí ještě bude asi dost na návštěvu. Já jsem ráda a moc vděčná za tu vaši návštěvu tady u nás v noční lince. Mějte se co nejlépe a pojďme si poslechnout příběhy ostatních. Jardo, ano?
1: No, jasně.
0: Ať se vám daří. Země vzdálená, Kamil Střihavka, 9 minut před půlnocí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barbaříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval jsem na pionýrské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říká některá, jo, že už vysloužila, že bude navštívit vás poslouchat celý večer a že tam probíhaly nějaké hlázní raže tam, ale to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém, to neexistuje, to už je spíš jako... že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách, a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být, jo, ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt, jo, absolutně, i v dnešní době, furt, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad, jo, tady, jak se chovat tím žákům.
0: Řekněte mi, Radko, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadli vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já vás,
0: Anička.
2: Paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka. A tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu. Hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí a stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří a já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnul a vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, abyste mohla být moderátorkou.
2: Ne,
0: hezky
2: ne,
0: se
2: ne,
0: to poslouchalo a máte takový
2: opravdu,
0: zdravý.
2: Opravdu, když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc. Jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keč Prýdě Láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já co škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni, to jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den. Takhle mě pozdravil, tak já jsem úplně zůstala z koprně a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup, když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou
1: sdílení. Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré. Tedy je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení s tím WhatsAppem anebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím co všechno. Ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co? Největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám, a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna pozejkří mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohle to prostě je k nezaplacení. Tohle to nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou, třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma ale není tak strašné s tím
1: víte,
0: světem.
1: Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou, protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom nevěděla,
0: co říct.
1: Ano, no. Tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě. Protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí: on váš tatínek se zajímá o historii nějak? A ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt to něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny, vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona, v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o... A mluvil jsem o lidech, s kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako Lidice, protože Kladno a Lidice to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak. No a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furt to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechal si to a pak mi tam děkovali a mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mě jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak se k ním, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, které jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není. Že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak
0: zlý. No to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: Já jsem měl takový amatérský historik, ale...
0: Trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jo, asi. Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem měl od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: Vysílání nebo...
0: Halo, halo. Až teď jsme v éteru. Až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak, takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to pro je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhého zase nezajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že skepticky, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smykám si, jak před to paní počitelku a s samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného, to budou dělat maximum. Ale v tom momentě, jak mají sednout v češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel. Ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože má možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuju i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji a přeji, aby se ten respekt se snažili učit, ale to jako opravdu je velice těžké.

0: Pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je volba velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let.
0: A tenhle program... na jaké škole? Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. Uh-huh. A prostě vnímám ten posun, o kterém byste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vyne tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné vazbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme

0: tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře číslo jedna. Vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají a jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda, jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten, jdem na konci, jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záměr, záběr. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
1: Nevím.
0: No, tak já vám to prozradím, můžu?
1: Tak už musíte.
0: Už musím dokonce 14. května, 13.16. Ale ta konference probíhala loni ve sněmovně. A byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jehož smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích. A
1: jejde nánky. Teď jsem vypli všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu. Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal. Vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu. Co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali, pomalu udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál po každé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčej. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemainena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 metrů.
metrové a 800 metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jaroslava Donutila teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci předu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřili bych ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Timesy napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, dva šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště...

0: když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmimu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
1: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na pětce neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív, umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V zářijovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Rajfem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrů, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili len 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem po druhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťaty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: se
4: nakonec. No.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo, a teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel se a furt se rozhodl. rozbíhal. Jo, tak na něco byl ten pes dobrý, jenomže nečet nic o tom, že v 70 má být člověk rozumnej.
5: Emile, ty si ovšem psa zdisgustoval během, když už teda pan Hepr vzpomněl na to, že tomu psovi nestačil, tak ty si jednou toho psa doslova zničil.
6: No, poprvé jsem na to přišel, když jsem byl na vojně v Milovicích, a tam byl takový mladý vlčák, ale budíš k ničemu. Protože jeho majitel byl důstojník, který na sobotu neděli odjížděl do Prahy domů k rodičům a toho psa měl na starosti Vojin Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny, tomu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo a ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne. A on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvihl nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam já jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trnikách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu za 400 metrů. Jenom 350 na bobeček, až se ten bůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, on už nebyl schopný. A já nás čekalo ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů. A jdem. No a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mně nám chybilo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svojí postel zalehnul, přešla neděle, přijel jeho majitel, ptal se po psovi, kde pes? No leží, no, vypadá, že má nějakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. Kdo, co se s ním dělá, stalo? No, suru zádobech ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží.

0: on s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, poskakoval za náma, za náma. A Ťopek naraz se otočil
1: a
0: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
1: Jo, a to, jezeru, a to. Teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním, já jsem to padl.
0: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
1: A teď
0: ale my, já a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel, takhle packy a tak se smutně díval, tak mi necháš ho, jdeš pryč, od něho kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny to vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
1: Ten pes je venku, a nevěle zase celý den.
0: A nevěle, dokud jsme z té svadební cesty neodjeli.
2: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky, či přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů. Takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro Boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli, ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

Kuka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.